Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají naše pravidelná folková pohlazení. Ta naše folková sezóna se s Černem rozjíždí naplno. Takřka o každém víkendu se někde konají nějaké venkovní festivaly, potlachy či akce, kde můžete tuhle naši muziku slyšet a nutno říci, kolikrát to zní lépe než v nějakém Nobel koncertním sále, co si budeme povídat. Pozveme se dnes třeba na Modřanský festák, na Orlické ozvěny, na Muzafest, na Broumovsko, na Folkaliště u Humpolce, na Isaru třeba v Pardubicích a tak dále a tak dále. Uvidíme, co se nám všechno vejde. Na úvod však vybírám písničku od pana doktora Ivo Jahelky. Jeho vystoupení ve středu 3. června v Crosscafé Pražská v Liberci uzavře 3letý seriál koncertu na tomto místě v rámci písničkářů v kavárně. Další akce se totiž budou konat v experimentálním studiu, tedy v libereckých Lidových sadech.

že tahle slovíčka nejsou planá. Chtěl bych, abys byla krásně nespoutaná. A když pustíš

na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší. No a

tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slov. A my dva jako jeden ze starých reprobeden, přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí.

A s dovolením, alespoň maličký pohled do kalendária folkových osobností v tomto týdnu. To musíme, protože 7. června 1953 se narodil a tedy narozeniny slaví démon české folkové scény Jaromír Nohavica. Milovaný i zatracovaný. I když ne každému je srozumitelné jeho lidské počínání, jeho písním, troufnu si říci, v určitém věku či době může podlehnout každý dodnes. A bezesporu jde o nejnavštěvovanějšího, tedy z určitého úhlu pohledu, nejúspěšnějšího písničkáře a zpívajícího básníka naší historie. Svědčí o tom i vyprodanost jeho koncertu, a to hodně, hodně dopředu. Ostatně pokud posloucháte náš pořad v premiéře na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý večer, patrně nejste fyzicky na jeho koncertě ve Skutči. Taková perlička, tamní kulturák, kdo znáte, to je krásný, ale velikost města dost velký sál. Zhruba 420 míst k sezení. Málo který interpret dokáže tamní hlediště zcela zaplnit, protože to je Skuteč, tvrdohlavá žula, co se kultury týče. Místní si nic nezadají s pověstí obyvatelů Bruntálu. Díval jsem se, jestli se nedají sehnat lístky na Nohavicu a bylo jich včera volných 6, což je úžasné číslo, kterého v dohledné době v tamním programu dosahuje jen talk show Miroslava Donutila a samozřejmě travesty show. A pozor, rok dopředu. Ale to je jev, který potvrzují pracovníci mnoha kulturních domů. Často říkají, že u nás lidi chodí jen na travesty show. My jsme divnej národ. No aspoň, že veselej. Díky bohu pak za Nohavicu, který to bezesporu umí krásou slova trumfnout, nebo alespoň dorovnat. Tak všechno nejlepší k narozeninám, mistře.

A takhle hraje úžasná mladoboleslavská skupina Isara, která se věnuje keltské muzice a v současné době více mateřským povinnostem. Je trošku vzácnější na Isaru teď narazit na festivalech, tak doporučuji třeba v pátek 5. června výlet na mezinárodní folklorní festival Perštínská noc do Pardubic. Bývá tam báječná atmosféra, paří se na ulicích v duchu folkloru a přidružených žánrů, tedy world ethno, do kterých samozřejmě Isara se svými famózně přeloženými keltskými baladami báječně zapadá. Od 22 hodin vystoupí na krásném příhrádku před zámkem. Samozřejmě slyšet budou třeba i v sobotu na Folkališti. Na ten festival si ještě pozveme v samostatné pozvánce za chvilku. Ale dovolím si teď přiložit ještě osobní radost z toho, že spolu s Marien a Isarou budeme v září gratulanti na velkém narozeninovém koncertě keltské legendy, tedy skupiny Azonance, která slaví 50 let existence. Bude to 12. září v amfiteátru u zámku Konopiště u Benešova. Byl už spuštěn předprodej, tak vás srdečně zveme. Tady ještě jednou Isara a pro úplnost za chvilku i jubilující Azonance.

Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi dají, 4 pence jen a já jim nesu domů ty 4 pence jen. Náš novej pán Lord Williams nám

Marožovi a jejich devítka. Už jsem v souvislosti s Isarou zmínil, že tento víkend, tedy 5. a 6. června, to je termín konání už tradičního festivalu Folkaliště v krásném prostředí kolem chalupy na Bělici u obce Kaliště nedaleko Humpolce. Pokud jste festival v minulosti navštívili, pak místě dáte za pravdu, že je to moc povedená a skvěle organizačně zajištěná akce, vstřícná nejen k milovníkům muziky, ale nabízí fajn zázemí pro celé rodiny a naopak možnost útěku do nádherných okolních divokých lesů pro drsnější trampíky. Ten festival vznikl původně jako akce fanklubu Žalmanova Spolu, ale myslím, že už bezmála 15 ročníků, a teď nevím přesně, covid ty počty trošku zašmodrchal, vytvořilo se za tu dobu dostatečně početné publikum pro fajnovou atmosféru a noční sejšny. Když se podíváme na letošní program, věřím, že to bude letos opět super. Na hlavní scéně v pátek vystoupí třeba Strandě Band, Hluboké nedorozumění, Žamboši, Spirituál Kvartet, Fopa, Fonet, Malina Brothers, v sobotu pak Jen tak tak, Pavlína Jišová s Bohadlem, Isara, Pasáž, Devítka, Nezmaří, Jirka Vondráčku se svým Spolem, Míša Leicht a Forehand, a k tomu je dopoledne připravena ještě druhá scéna Totem, tam zahrají Taky tak, Martin Čepelík, Andrea Mineva, Hřích, Mňau Mňau Band, Pražec, Meziměsto. Od nich bychom si teď mohli pustit písničku, ale předtím ještě řeknu, že je připraven i program pro děti, divadlo, Free Zone, hřiště a tak dál. Tedy Folkaliště tento víkend 5. a 6. června v Kališti u Humpolce. A teď to Meziměsto.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Pokud vám vrtá hlavou, co bylo tohle za písničku a zpěvačku, pak vězte, že jde o východočeskou písničkářku, která si říká Klára Sára. Píseň se jmenovala Touha. Minulý týden mi volala, jestli bych nedostal do pořadu ještě pozvánku na festival Muza Fest, který spolu pořádá. No jasně, s radostí. Muza Fest se koná 5. a 6. června v malebném areálu kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku a profiluje se jako originální multižánrový festival autorské tvorby, stojící mimo hlavní komerční proud. Ono to celé vlastně funguje jako jedinečná komunitní platforma v České republice, kde se cíleně propojují samotní muzikanti mezi sebou a zároveň se zde setkávají umělci s organizátory kulturních akcí a eventuálně manažery. Místo masové honby za ekonomickou úspěšností akce nabízí komorní a přátelskou atmosféru, kde návštěvníci s interprety mohou společně jamovat do brzkých ranních hodin nebo si jen tak popovídat u táborového ohně. Celý uvolněný koncept podtrhuje romantické prostředí zámeckého parku s rybníkem, které je součástí kempu, ve kterém je možné se na festival ubytovat, užít si taky celý a v neděli si třeba dopřát výlet po malebném okolí Adršpašských skal a Broumovska. Moc sympatická myšlenka, ostatně dost souznící s naším žánrem, tedy není překvapením, že v programu najdeme mnoho vyloženě folkových osobností. V pátek 5. června zahrají třeba písničkářka Blondýna, Michal Vilí Sedláček nebo Saša Niklíčková, Mirit, Ježíšek a Apoštolové, Jožo a Sirka. V sobotu v programu vidím třeba své milované a vzácné přátelé Duoťuk ze Žamberka, Hinek Kočí z Plzně, Jirka Škrdla, Milan a Bosorky, Vlasta Procházka, Letí to, Flinking Duo Jasa, Michal Krásný, Kvartet, Chráněná dílna. Já teda nevím, jestli ty interprety znáte, ale o to vlastně jde, poznat něco nového. Tedy Muza Fest v kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku tento víkend 5. a 6. června. Srdečně zve písničkářka Klára Sára a dlouho jsme si nepouštěli Duoťuka Michala Sedláčka. Tak i písničky od nich prosím berte jako pozvánku.

jsme o folkališti a Muza Festu. Rád by se těch fajn akcí účastnil osobně, ale jsme letos Mariany objednání na jinou akci. O tomto víkendu se totiž konají také tradiční orlické ozvěny na koupališti v Bystrém v Orlických horách v sobotu 6. června. Hrají tam třeba i Malina Brothers, Jdou na boso, Živelná mandala, o kterých jsme teď slyšeli písničku Kolik týdnů sčítám. Dále hrají třeba Martin and Gibson, Dobrý struny, N.O.T. Avízo. Festival Orlické ozvěny startuje tuto sobotu 6. června ve 14 hodin na koupališti v Bystrém. Ještě předtím ale s Mariany jedeme do Prahy. V Modřanech se koná už třetí ročník festivalu Modřanský festák v areálu u Viničního domku. V programu vidím také hodně blízkých kamarádů, třeba jeho českou epidemii, Žambochy, Roberta Křesťana s Druhou trávou, Jimmy Bosmana a Lazy Pigs, Zavěšený kafe. Festival startuje ve 12 hodin Vojta Nedvěd, tedy Modřanský festák 6. června v Praze u Viničního domku v Modřanech. Neseďte doma, doražte téhle muzice, prostě open air, moc

0: Na závěr sladké upozornění, že zbývá opravdu posledních pár lístků na letošní ročník našeho festivalu Folkové chvojení, který se uskuteční 19. a 20. června ve Vysokém chvojeně u Holic. Program je tradičně nabitý, koukněte na webovky chvojení.cz, ale zároveň musím s lítostí oznámit smutnou zprávu, že náčelník kultovní kapely Kamelot Roman Horký je bohužel ze zdravotních důvodů mimo provoz. Moc mu držíme palce, ať se co nejdříve uzdraví. Kamelot vyhlásil nucenou pauzu na celý červen s hlubokou omluvou svým fanouškům na sociálních sítích. Mrzí nás to, samozřejmě to chápeme, posíláme srdečné pozdravy a věříme, že se nám podaří díru v programu důstojně doplnit ke spokojenosti posluchačů. Dáme si dnes alespoň historickou nahrávku Kamelotu na rozloučenou a myslíme na Romana z největšího z hitmakerů, kterého na poli současné novodobé trmské písně máme. Pro dnešek z folkových pohlazení tedy vše. Loučí se a naslyšenou se za týden bude těšit váš průvodce folkovým světem Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobře vyladěný tež.
1: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho.
0: Humoriáda.

černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, ve stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka, nebo?
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru
1: by
0: přání. Ne, myslím jako knihu.
1: To by
0: knihu.
1: Mělo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a aha, já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit Humorest u Stonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano.
3: ...fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, že? To nic, jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že? No. Víte, myslím, nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně, proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt. Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek. Jak ji ukrýváte vy, madam?
3: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
2: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
2: ano,
3: že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To ano, mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: No, jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě.
0: No já jsem scenzorovat takhle, potom, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaž.
1: No to nemůžu, ne? Přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl, od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic, ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád, takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo, ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a v tom je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dante Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Uh-huh, a taky to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, nashledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou věc, hlasuji pro Ačko.
2: Ačko, no, děkujeme. Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další, prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, ano, vy nás.
6: Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka. Přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera. A byla bych pro pokračování.
2: Dobře, děkujeme. Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže, madam, co si račte přát?
10: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla se, madam?
10: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec, Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: No, ať je mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každý kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím vás, dítěk mrtvejky jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele,
9: ano?
10: Vy ale máte pěkný krče.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom, paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět.
10: No,
9: já to nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, ty to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
9: Ano, ale co pak to dedí? Dyť já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den,
0: stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vezle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola, když
0: pana Krampola byste chtěl, když to vidět. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta Jiřího Ptáčníka a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky.
0: Naschledanou, anebo ve sportce, nebo v jiné hře, kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20 tak. Let 20 si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé generace.
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže jsme tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila. Takže ty děvčátka, který s námi byly v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byly každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha leté.
2: Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním ano. Hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď Rosák začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rozsah mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď jsi na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám, říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy tak restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost restaurace. Je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pautek
0: asi. Samozřejmě.
2: No, ne, dobrý. Takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkové kategorii, kdy jako to musím, to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový, ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář no, asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolalo za
2: krkě. Já jsem si ušetřil na polštář.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý no. Muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano,
2: když
0: určitě.
2: Něco porouchá,
0: tak opustíme to.
2: Nebo
0: to,
2: já, když
0: se porouchám. Moc vážně. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina

0: Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete, bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900, co bude humor podle vašeho gusta. Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Haló.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok dňa. Dovidenia.
1: Ďakujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne. Kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika. Zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A, jinak, a tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, no, divačata, divačačatata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžničky. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Melrose Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Jelena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
5: Naschledanou. Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný okamžitě, jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjevený z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo, opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení, a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. A mě už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel,

0: žévní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě, ty byli úplně na mrtvici a já jel a teď jsem říkal, tak, a kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není a ta bude tady, ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, jsou kolem 30.
1: No, to bylo i v květnu, ale no, to neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Neumíme.
1: Tak ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: Je 5 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Sezóna na koupališti ve dvoře Králové nad Labem začne se zpožděním. Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zunou o červencovém summitu NATO. Basketbalisté Nymburka si v úvodním ligovém finále poradili s Pardubicemi a dnes bude maximálně 18 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Tyršovo koupaliště ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku zahájí letní koupací sezónu později. Původně měla začít 1. června. Důvodem zpoždění jsou nekompletní výsledky rozborů vody. Není proto jasné, jestli je voda bezpečná pro koupání. Areál je sice pro veřejnost přístupný, vstup do bazénu ale zatím možný není. Pokračuje mluvčí Králové dvorské radnice Miroslava Kameníková.
2: Nové vzorky vody byly odebrány v pondělí 1. června, v nadcházejících dnech budou otestovány a až budeme mít k dispozici výsledky, budeme veřejnost informovat o termínu zahájení koupací sezóny na Tršově koupališti ve dvoře Králové nad Labem.
1: Kynologové z Vamberka na Rychnovsku mají novou klubovnu. Vznikla z buněk na místě objektu, který v únoru zničil požár. Na obnovu zázemí se spolku podařilo vybrat zhruba 500 000 korun, hlavně díky veřejné sbírce, říká předseda kynologické organizace ve Vamberku Filip Rozum.
3: Díky příspěvkům od lidí, firem a taky od města Vamberk jsme dokázali v relativně krátké časové ose postavit novou klubovnu z montovaných buněk. Nejvíc práce nám dalo samozřejmě odklízení trosek po požáru a vystavit základnu pod klubovnu. Základy betonové, položit panely a tak dále.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zuna vysvětlil, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede taky prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
4: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko od pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
0: Sport.
1: Nymburští basketbalisté vstoupili do 22. ligového finále vítězně. Pardubice před svými fanoušky porazili na úvod série na 4 výhry 81-73 a vykročili úspěšně za 21. titulem v klubové historii. Kapitán Martin Kříž byl rád, že se Nymburk dobře vypořádal s 12-denní zápasovou přestávkou. Radost mu ale udělali také skalní fanoušci. Ti totiž dorazili a fandili, i když v černém na protest proti sloučení se Slavií a stěhování do Prahy, o kterém se spekuluje, ale žádný z klubů nic z toho oficiálně stále nepotvrdil, pokračuje Kříž.
5: Se nebudu asi vyjadřovat té situaci, která panuje kolem tady těch spekulací, nebude vyvracet ani potvrzovat. Já jsem hlavně rád, že se lidi přišli podívat, podpořit hojným počtu a je mi úplně jedno, jestli přišli v černým nebo v makovým, modrým, prostě cokoliv. Hlavně je, že jsme ten první klíčový zápas domácí zvládli, máme první bod sérii.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme přehánky nebo déšť, které vydrží až do odpoledne, ojediněle i bouřky a večer ubývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na severu kraje a na horách maximálně 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Královéhradecku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Rodov a Habřina. Její oprava pokračuje až do poloviny srpna. Objízdná trasa je značená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A dnes je středa, 3. června. Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkné vstávání, no a pojďme se rovnou podívat, co pro vás máme dnes. Samozřejmě muziku Vaby Daněk nám zaspívá Ivona Přenosilová, skupina Black nebo Anaka, taky Lenka Filipová tady bude s písničkou Jenom blázni se radujou. No a budeme mluvit za chviličku také o tom, že gastronomie, cestovní ruch, obchody nebo třeba i zemědělství ve všech těchto odvětvích schánějí podnikatelé a firmy letní brigádníky a nabídky jsou k dispozici i necelý měsíc před začátkem prázdnin. Kolik si letos brigádníci vydělají, i o tom budeme mluvit v první reportáži dnešního ranního vysílání už za malou chvíli. Tak si určitě poslechněte, od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdraví Jakub Schmidt. Dobré ráno.

0: Ivo Nepřenosilová teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a letní prázdniny začnou už za necelý měsíc, to znamená pro řadu studentů možnost přivydělat si na brigádě. Tradičně je o ně zájem třeba v gastronomii, cestovním ruchu anebo i v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotni o prázdninách pracovat delší dobu než třeba jenom 2 týdny.
1: Já jsem teďka začala pracovat v kavárně, je to jako celoroční brigáda a ještě jsem byla teďka na pohovoru na letní brigádu za bar, ale tam jsem ještě jakoby nebyla na normální směně.
2: 19-letá Julie studuje v Praze na univerzitě. Brigádu hledala aktivně na pracovních portálech, ale nakonec narazila na obě nabídky přes sociální sítě. Právě v gastronomii vzrostl o brigádníky před letní sezónou zájem, potvrzuje předseda sekce gastronomie v Hospodářské komoře Luboš Kastner.
3: Myslím, že ta poptávka bude zejména u těch sezónních provozů, kde se vlastně očekává velmi dobrá sezóna, protože očekává se, že lidé budou méně cestovat do zahraničí a budou více preferovat tu zemský cestovní ruch.
2: Pomocnou sílu na léto hledají taky třeba obchodní řetězce anebo firmy v oblasti logistiky. Místa jsou taky mezi manuálními profesemi a v administrativě. Nabídek bude ještě v červnu a v červenci přibývat. Už teď ale třeba společnost Alma Career, která provozuje například web jobs.cz, nabízí přes 5000 pozic. Jejich počet se ale liší podle regionů, říká analytik pracovního trhu Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský.
4: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
2: Rychleji podle Dombrovského ubývají pozice ve větších městech a taky ty lépe placené. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové, ale nejnižší nabídky brigád začínají na 160 až 180 korunách.
5: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220, 250 korun.
2: Brigádníci pracující na dohodu mají navíc od roku 2024 nárok na dovolenou, pokud mají smlouvu aspoň na 28 dní a odpracují minimálně 80 hodin. Letos se taky zvýšila částka, kterou není nutné při práci na dohodu danit, a to na 12 000 korun. Brigádníci by si měli taky kvůli odvodům pojistného dát pozor na to, jestli jim v létě platí status studenta. To se nemusí týkat třeba těch, kteří po střední nebo vyšší odborné škole nepokračují ve studiu. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 5:18, středa 3. června v kalendáři, svátek má Tamara, přejeme všechno nejlepší. Narozeniny potom oslaví zpěváka, kytarista Radek Tomášek, bude mu 80 let, americká zpěvačka Suzy Quatro taky slaví 76. narozeniny. Krasobruslař Tomáš Werner, tomu bude rovných 40, stejně tak 40 oslaví i španělský tenista Rafael Nadal. No a musíme vzpomenout i na bývalou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou, která by dnes oslavila 65. narozeniny.
1: Počasí.
0: Venku ještě neprší tady v Hradci Králové, ale to se každou chvíli může změnit, takže s tím deštěm počítejte během celého dnešního dne, k tomu se ještě dostaneme. Teploty teď aktuální venku, 14 stupňů, a to jak v Jičíně, tak tady v Hradci Králové, v Rychnově, v Náchodě, v Trutnově je 13 stupňů Celsia, takže víceméně je to všude podobné. Dnes čekáme přes den přeháňky nebo déšť, které vydrží až do odpoledních hodin, ojediněle se můžou objevit i bouřky, a večer pak čekáme ujívání oblačnosti od západu. Teploty 15 až 18 stupňů na severu kraje a na horách maximálně 14 stupňů.
1: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Například Trutnov. Kde se můžu zaregistrovat?
3: Mám tady digitální rádio.
4: Chtěl jsem se zeptat, to bude dálniční známka typu, jako je na nákladní automobil?
1: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Každý všední den po 11. hodině.

0: studio.hradec@rozhlas.cz. Připomenu naši adresu e-mailovou, díky které se můžete obrátit i našeho spotřebitelského rádce Josefa Černého, který nám pravidelně radí v tomto čase. No a náš pravidelný spotřebitelský servis pokračuje teď tedy další odpovědí našeho spotřebitelského experta Josefa Černého. Dnes vás zajímají náhradní díly konkrétně.
1: Dnešní dotaz přišel od pana Jardy, kterému v autoservisu vyměnili u jeho auta výfuk. Pan Jarda se domníval, že by mu ten vadný měli vrátit, ale dostal odpověď, že vadné díly nevracejí. Pane posluchači, záleží na tom, jestli se jednalo o záruční nebo placenou opravu. U záruční opravy skutečně vadný díl zůstává v servisu a ten ho následně zpravidla vrací výrobci nebo dodavateli jako důkaz, že byl vyměněn oprávněně. Pokud se jednalo o placenou opravu, starý díl je vaším majetkem a servis by vám ho měl vydat.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: 6. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Třebechovice pod Orebem pořídí 3 nová elektroauta. Budou je využívat zaměstnanci městského úřadu i městské organizace. Radnice si od jejich pořízení slibuje obnovu zastaralého vozového parku a nižší provozní náklady. Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes bude věnovat kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024. Památník zámeček v Pardubicích dnes ve 13 hodin pietním aktem připomene výročí Heydrichiády. Památník je věnován obyvatelům Pardubic, Ležáků a dalších obcí, které nacisti popravili v červnu a červenci 1942. Tenista Jakub Menšík postoupil do semifinále Roland Garros. Na Grand Slamu v Paříži vyřadil po třech setech Fonseku z Brazílie. V dalším kole ho čeká olympijský šampion z Německa Zverev, který také bez ztráty setu porazil Španěla Chodara. A dnes čekáme přehánky nebo déšť, které vydrží až do odpoledne, ojediněle i bouřky. Večer ubývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů na severu kraje a na horách maximálně 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně do konce června pokračuje rekonstrukce Ruské ulice. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: je Denní tisk.
1: Máme pro vás středeční noviny, pojďte se podívat spolu s námi, co píšou. Žehnání pramenům, koncerty i řemeslný trh, to vás čeká v sobotu v Janských Lázních. Na tradici, hudbu, gastronomii a festivalovou atmosféru lákají v sobotu Janské Lázně, kde zahájí letošní lázeňskou sezonu. Program začíná v sobotu v 10 hodin dopoledne žehnáním léčivým pramenům. Zahraje cymbálová kapela a rocková muzika. Vystoupí taky artistický soubor s představením Romeo a Julie a odpoledne se na pódiu představí třeba i kapela Doktor PP a další. Chceme návštěvníkům ukázat, že Janské Lázně nejsou jenom místem léčby, ale i živým centrem, kam se rádi vracejí rodiny, páry i aktivní cestovatelé, řekl k tomu ředitel státních lázní Martin Voženílek. Řemeslné trhy nabídnou třeba 80 stánků s regionálními výrobky a rukodělnou tvorbou. To nejlepší z lokální produkce představí vítězové soutěže regionální potravina roku. No a po celý den bude z Trutnova do Janských Lázní zavedena taky kivadlová doprava, aby si tam všichni mohli krásně pohodlně dostat. Tak si to v Janských Lázních v sobotu užijte. Píše o tom mimochodem Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký. Hradecký deník potom zve na samozběry jahod, které pomalu startují. Jahody z pole natrháte u Hradce i jinde v našem regionu. Na kraji Hradce Králové odstartoval letošní samozběr jahod. V neděli lidé sbírali jahody v Pileticích, v pondělí se samozběr přesunul na pole nedaleko Ruseku. No a v úterý začal samozběr i ve Lhotě pod Lipčany na Hradecku. V Černožicích jahody teprve dozrávají, kvůli mrazům bude úroda navíc nižší. Podrobnosti najdete v Hradeckém deníku. No a ještě právo tady máme. Škrty v neziskovkách. Vláda ohrozí pomoc při pohromách. Plán uspořit ve státním rozpočtu stovky milionů korun na úkor neziskových organizací se kabinetu Andreje Babiše z hnutí ANO může vymstít. Obětí škrtů se sice stala především humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí. Organizace ale varují, že v případě katastrofy utrpí i lidé u nás v Česku. Museli jsme propustit asi 20 zaměstnanců na centrále. V důsledku toho znamená to, že kdyby přišla humanitární katastrofa, jako bylo třeba tornádo na jihu Moravy v roce 2021 nebo povodně v roce 2024, tak máme mnohem menší možnost pomoci, řekla k tomu ředitelka neziskové organizace ADRA Miroslava Čančíková. Ilečková. Podle šéfa Českého fóra pro rozvojovou spolupráci Pavla Přibyla ministři škrtli organizacím přibližně 700 milionů korun. A to zejména na rezortu zahraničí, ale také průmyslu či vnitra. Politikou vlády je neziskový sektor vyhladovět, uvedl k tomu Přibyl. Nebyly vypsány žádné nové výzvy a zrušily se některé víceleté projekty, které měly ještě pokračovat. Má to velký dopad na významné české organizace jako Charita České republiky nebo ADRA. Podrobnosti najdete v hlavním článku dnešního vydání na stránkách práva, tak si můžete také přečíst, prostudovat. No a my vás dobrého rána pěkně zdravíme. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, za minutu už bude tři čtvrtě na šest, jenom připomínám. Pozvu vás k poslechu taky po půl deváté. Našimi ranními hosty budou dnes hlavní architektka Hradce Králové Šárka Dlouhá a taky architekt Dan Merta. My si povídáme a budeme povídat o festivalu Landscape, jehož je Dan Merta právě zakladatelem a ředitelem, a který až do konce září oživí veřejný prostor nejenom v Hradci Králové, ale i v Červeném Kostelci například a taky ve Vlkově na Náchodsku. Hlavním smyslem festivalu je obohatit městskou zeleň, městská zákoutí, městský veřejný prostor pomocí umění a architektonických intervencí, vzbudit v lidech zájem o veřejný prostor. Takže proto už teď máme třeba v Hradci Králové, možná, že jste si všimli někdo, obří lehátka, v Kuklenách vzniká na jednom z domů obří malba na domě, takzvaný mural, a pivovarskou flošnu ozdobilo dílo Kurta Gebauera, taky na Ulrichově náměstí se včera něco dělo, a o tom všem nám naši hosté Šárka Dlouhá a Dan Merta budou povídat a pozvou vás na festival Landscape, který v Hradci Králové odstartuje oficiálně už zítra a bude tedy až do konce září nabízet něco pěkného, zajímavého ve veřejném prostoru. Tak, to bude po půl deváté, teď se pojďte podívat spolu se mnou z okna ven.
1: Počasí.
0: Už je tam teď zataženo, čekáme přeháňky nebo déšť, které vydrží až do odpoledne, ojediněle i bouřky se můžou objevit a večer čekáme ubývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty dnes 15 až 18 stupňů na severu kraje a na horách maximálně 14 stupňů. Takhle to dnes bude venku vypadat.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Lucie Bílá, ne, Lucie Vondráčková, Lucie Bílá ještě bude zpívat určitě dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, teď to byla Lucie Vondráčková samozřejmě. Je 3. června a dnešek patří taky všem milovníkům cyklistiky, a to od roku 2018, kdy byl tento den vyhlášený Světovým dnem jízdního kola. Tak až dneska někam pojedete na kole, tak si na to třeba vzpomeňte, šťastnou cestu vám přejeme. No a teď už tedy taky rychle za dětmi do školky, zeptala se jich tam Tereza Brázdová.
1: Co je jízdní kolo?
2: Jízdní kolo je, že jezdí vedle vlaku.
1: Kolik má kol?
2: Dva.
1: Co nesmí kolu chybět?
2: Nesmí chybět ty žlutý na kole ty a myslím ještě světýlko na kole a ještě brzda.
3: Šlapadla.
1: A co zvonek?
4: Jo, zvonek a klaxon.
1: A od kolika let jezdíte na kole?
2: Já asi od 7, myslím.
1: A už je tě 7?
2: Ne, ale až mě bude za chvilku, já mám až 7.
4: No já jezdím třeba od 5.
5: A je mi 5.
6: Jezdím od 4.
4: Jo, a počkejte, a víte, kolik mě 5 a půl čtvrtě?
7: A takhle to vidíme my.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Martinkovice na Broumovsku představují bývalou základní školu na byty a apartmány. Děti by před násilím měly soudy lépe chránit. Tenista Jakub Menšík postoupil do semifinále Roland Garros a dnes bude maximálně 18 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Tomáš Mysleveček. V Martinkovicích na Broumovsku dělníci dokončují jednu z největších obecních investic posledních let, přestavbu bývalé základní školy. Nově v ní vznikají 4 byty, 3 apartmány pro ubytování turistů a prodejna. Práce za 24 milionů korun ale mají víc než půl roku zpoždění, říká nezávislý starosta Jaromír Jirka.
2: Problémy na stavbě vznikají tím, že firma neplatí subdodavatelům. My to s ním řešíme, snažili jsme se mu pomoct tím, že nedržíme splatnost vystavených faktur, platíme hned. Snad poslední vývoj bude takový, že do konce června stavbu skolaudujeme a tím to celé uzavřeme.
0: Lidé v Hradci Králové dnes můžou před základní školou Josefa Gočára na Tylově nábřeží navštívit 18. ročník akce Bezpečné město. Pořádá ji městská policie ve spolupráci s magistrátem, složkami integrovaného záchranného systému a s armádou. Akce je určená především dětem, kterých se na místě každoročně scházejí víc než 3000. Součástí programu jsou třeba ukázky první pomoci nebo výcviku služebních psů městské policie. Zhruba pětinu opatrovnických řízení při rozvodech rozhodují v Česku soudy. Chystaná novela zákona má zajistit, aby při nich soudci vždy zjišťovali možné domácí násilí v rodině.
3: Neřeší se ta skutečná míra bezpečí dětí v rodině, nezjišťuje se, jaký je pohled dětí na tu situaci.
4: Popisuje vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová, podle ní převládající přístup soudů. Co by mělo být pro soudce při posuzování zásadní, shrnuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
5: Podívat se na projev vychování rodičů, na jejich schopnost naplňovat potřeby dítěte.
4: Právě to by měla zajistit chystaná úprava rozvodové novely ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO.
6: Chceme, aby soudy měly jasný návod, protože by měly dávat přednost zájmu dítěte, nikoli zájmu rodičů.
4: Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2027. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. Menšík si po utkání pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rublejovem v minulém kole nepřipustil za vedení 2-0 na sety žádné drama, i když prohrával ve třetí sadě 3-5. I proto to podle něj byl zatím nejlepší zápas antukového turnaje.
7: Asi ano, jsem rád, že třeba s tím Andrejem, když jsem hrál, tak přesně tak, měl jsem 2-0 na sety, taky hned vlastně první gem, co jsem hrál ve třetím setu, tak mě breakl a najednou z toho bylo vlastně 2-2 na sety, takže tady jsem rád, že jsem to otočil zpátky a to momentum, že zůstalo na mé straně.
0: V semifinále se Menšík utká v pátek s nasazenou dvojkou Zverem z Německa.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme přehánky nebo déšť, které vydrží až do odpoledne, ojediněle i bouřky a večer ubývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů na severu kraje a na horách maximálně 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku je kvůli stavebním pracím až do konce letních prázdnin uzavřena silnice mezi obcemi Kuks a Stanovice. Objízdná trasa vede přes Choustníkovo hradiště a Žireč.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: No, Jakub Menšík je úžasný opravdu, když ve třech setech vyprovodil zázračného Brazilce. V Paříži si zahraje semifinále, což je na Roland Garros, že se tam vrátil Čech asi po 9 letech. Prostě úžasná věc, takže gratulujeme a držíme Jakubovi palce. No, my za chviličku ale budeme mluvit o něčem jiném. V Hradci Králové totiž na Ulrichově náměstí zapustila své kořeny. V Hradci Králové tedy netradiční dřevěná instalace, kterou včera dobrovolníci kompletně osázeli stromy a květinami. Stavba se na budoucí 4 měsíce stane součástí součástí Landscape festivalu, který v Hradci Králové začne už zítra. No a víc nám prozradí taky reportáž Adély Kavříkové za malou chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak si ji určitě nenechte ujít. Stejně tak jako třeba teď skupinu Lucie, která tady bude s písničkou Šrouby do hlavy, taky Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil, nebo Jana Chládková nám taky zaspívá v této hodině. No a Jakub Šmit od mikrofonu pěkně zdraví, hezkou středu 3. června a dál vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové hezké a příjemné vstávání.

0: Bobek vás doufám písničkou potěšil teď v dobrém ránu. Za 2 minuty už bude 6:45. Má Hradec Králové stále ještě odvahu a vizi, díky které se kdysi stal salonem republiky? Odpověď na tuhle otázku bude hledat Landscape Festival, který ve městě začne už zítra ve čtvrtek 4. června. No a jednu z celkových 30 uměleckých instalací, které 4měsíční přehlídka architektury a urbanismu nabídne, pomohly na Ulrichově náměstí v Hradci Králové připravit dobrovolníci a byla u toho i naše reportérka Adela Kavříková.
1: To si měl vytáhnout zase.
2: Z mý perspektivy je dobré.
3: Co myslíš?
4: Ven s ním.
2: No, bych chtěl otočit, že jako je nepravidelný.
5: 3 muži právě do vyvýšeného záhonu usazují mladý smrk, který je vzrůstem zhruba stejně velký jako oni sami. Dlážděná plocha Ulrichova náměstí v centru města bývá zpravidla prázdná. Teď tu ale vyrostla velkolepá dřevěná konstrukce připomínající zahradní altán, kterou lidé postupně mění v zelenou oázu.
6: Máme totiž dotaz, že tohle jsou kupínavky. Tady ty to jsou ty přísavníky. Super. A tady jo, šalvěj, jasně.
5: Mezi těmi, kteří ochotně navlékli pracovní rukavice a chopili se motyček, je i Natálie Kratochvíle. Původně sice doufala, že jí organizátoři nechají volnou ruku, stejně jako ostatní, ale musí dodržovat přesné pokyny zahradních architektů.
7: Já jsem tamhle zasadila 5 chlupatic, takových traviček. Nejdřív jsem si říkala, že by mě bavilo to udělat na divoko, že mě zklamalo, že to má svoji architekturu.
5: Spolu s kolem jdoucími pracují na náměstí i někteří zaměstnanci magistrátu. Podle nezávislého náměstka primátorky pro architekturu a urbanismus Adama Záruby má tato dočasná instalace ukázat, že se veřejný prostor dá využívat úplně jinak, než jsou lidé zvyklí.
8: Věřím, že to tady na tom mramorovém studeném náměstí trošku zvýší takovou tu atraktivitu, obytnost, takže by to mohla být inspirace vlastně pro to, jak by třeba některá místa v Hradci Králové mohla vypadat i trvale.
5: Celá konstrukce 2 do sebe vložených kruhů je recyklovaná. Před 2 lety zdobila Piacetu Národního divadla v Praze. V Hradci teď symbolicky odkazuje na okružní založení města dané Josefem Gočárem. Zakladatel a ředitel Landscape Festivalu Dan Merta v ní vidí ukázku moderní udržitelné architektury i místo, kde můžou lidé zpomalit.
9: Tohle je pavilon pro současné české dřevostavby. My budeme tady prezentovat přes 30 nejzajímavějších současných českých dřevostaveb. A vlastně chceme ukázat, že to dřevo je velice vlastně důležitý ekologický a udržitelný materiál. My vlastně vytváříme takovou oázu, kde budou stromy, kde si lidi můžou relaxovat a vlastně přemýšlet o tom, jak se vyvíjí veřejný prostor.
5: Dřevěná oáza na Ulrichově náměstí je ale jen jednou z celkem 30 instalací Landscape Festivalu. Ten v Hradci Králové, ale i ve Vlkově a v Červeném Kostelci oficiálně odstartuje už zítra a potrvá do září. Z Ulrichova náměstí Adéla Kavříková, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Před chviličkou jste v další reportáži našeho ranního vysílání slyšeli o tom, že se včera na Ulrichově náměstí objevila netradiční dřevěná instalace, kterou tedy dobrovolníci kompletně osázeli stromy a květinami a stane se součástí Landscape festivalu, který v Hradci Králové začne už zítra. No, my vám víc k tomu řekneme i dnes po půl deváté, kdy bude právě ředitel a zakladatel Landscape festivalu architekt Dan Merta hostem našeho ranního vysílání. Spolu s ním přijde i hlavní architektka Hradce Králové Šárka Dlouhá. Festival začíná zítra, bude až do konce září, nejenom v Hradci Králové, ale taky v Červeném Kostelci a ve Vlkově na Náchodsku. No a hlavním smyslem toho festivalu je obohatit městská zákoutí pomocí umění a architektonických intervencí a vzbudit v lidech zájem o veřejný prostor. Takže proto už třeba teď v Hradci Králové máme obří lehátka, v Kuklenách vzniká na jednom z domů mural, velká tedy nástěná malba na tom domě a pivovarskou flošnu ozdobilo třeba dílo Kurta Gebauera, známého sochaře. Víc tedy k tomu po půl deváté v našem dnešním ranním vysílání. Tak si poslechněte, teď se pojďte spolu se mnou podívat, jak bude. Máme novou předpověď, kterou jsme před chviličkou obdrželi z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Tak, dneska nás čeká deštivý den, ostatně meteorologové to avizovali delší dobu dopředu, většinou zataženo bude, postupně bude od západu na většině území s deštěm nebo přeháňkami, k večeru budou srážky ustávat a později bude od západu ubývat i oblačnost. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 19 stupni Celsia, takže se taky oproti včerejšku dnes ochladí na horách 11 až 14 maximálně, takže to bude možná nejstudenější den z celého tohoto týdne. Uvidíme, zeptáme se Jaroslava Tučka, meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, určitě, až se s ním spojíme dnes kolem 8:45. No, noc bude potom s malou oblačností, bude v noci jasno až polojasno, teploty 11 až 8, na horách 10 až 7, no ale zítřek už bude zase poměrně slunečný, zítra teploty zase vyšší, 23 až 26 očekáváme. Bude to tento týden trošičku jako na houpačce, jeden den tak, druhý den jinak, i o tom budeme určitě s Jaroslavem Tučkem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, taky mluvit právě kolem 8:45, tak si poslechněte.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Dana Chládková, za 5 minut už bude 6:30, než bude 6:30, tak vás ještě Alex Minářová stihne pozvat k dnešnímu odpolednímu vysílání po 13. hodině a prozradí, kde bude jejím hostem dnes.
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou Nicole Kouklovou, která nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak se říká, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Nicole založila vlastní divadelní společnost, aby mohla hrát, co ona sama si přeje. Jakou první hru představí a koho v ní uvidíme. Stále ji ještě i po rozchodu s manželem Karlem Heřmánkem mladším můžeme potkat v divadle Bez zábradlí. A jaké má další plány? Dozvíte se v Alex a host.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Řidiči i chodci už můžou využívat opravenou nádražní ulici ve Vamberku na Rychnovsku. Stavbaři tam zrekonstruovali vozovku a chodník a vyměnili veřejné osvětlení. Odborná konference Digimedia se dnes v Praze bude zabývat například financováním médií veřejné služby po stažení návrhu zákona ministra kultury Otto Klempíře za motoristy. Řekl to programový ředitel akce Jan Potůček. Evropská komise zajistí před letní sezónou nasazení bezmála 800 hasičů v rizikových oblastech, jako je Řecko, Itálie, Španělsko či Francie. Pomáhat budou tamním sborům v boji proti lesním požárům, které Evropu postihují stále častěji. Mezinárodní festival nového cirkusu Cirkuf začíná dnes večer v Trutnově. 16. ročník potrvá do neděle na třech zastřešených scénách ve společenském centru UFO a ve dvou Šapito. Součástí je také venkovní program, kdy umělci předvedou své kousky přímo na ulicích. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. V základní skupině B tak jsou Češi jako jediní bez porážky a ještě se utkají s Lotyši a Poláky. A dnes bude většinou zataženo, postupně od západu na většině území s deštěm nebo přehánkami. K večeru budou srážky ustávat a později od západu ubývat oblačnost. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů a na horách na 11 až 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Psinicích na Jičínsku pokračuje výstavba kanalizace. Obcí neprojedete až do 10. července. Objízdná trasa je značená.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Po písničce Karla Gotta se pojďme už po druhé dnes podívat na stránky novin. Začnu Mladou frontou, dnes přílohou Kraj Hradecký, kde píšou, že Střezina dnes slaví v Hradci Králové Žižkova vysady. V centru Hradce Králové dnes odpoledne patří mladým umělcům ze všech oborů základní umělecké školy Střezina. Chybět nebudou ani orchestry Střeziňáče, Kladěníčko, STO, jazz orchestra Safari nebo soubor Peciválek a malou a velkou muzikou. Dojde taky na taneční a steparská vystoupení nebo na divadelní mini představení. Učitelé a žáci výtvarného oboru připravili také workshopy pro veřejnost. Open Air akce Střezina pro Hradec patří ke klíčovým částem oslav 50. výročí největší základní umělecké školy v Česku. Takže to přijďte spolu s nimi oslavit dnes do Žižkových sadů v Hradci Králové. U Libice zachraňují barokní kostel, to je další článek, který tady vidím. V obci U Libice na Jičínsku opravují barokní kostel zvěstování Panny Marie. Památkově chráněný objekt zachraňuje obec, která ho převzala od církve. Rekonstrukce začíná opravou věže. Celkové náklady na opravu venkovní části kostela se odhadují na 18 milionů korun. Obec z něj chce vytvořit místo pro kulturní akce. Jde o celkovou opravu, protože kostel je v žalostném stavu. Nic jiného nám nezbývá, řekl k tomu starosta obce s téměř 340 obyvateli Michal Kovář. Římskokatolická církev kostel loni bezúplatně převedla právě na obec. Je tady i fotka v Mladé frontě dnes, tak se můžete podívat, dočíst si samozřejmě podrobnosti k tomu. A já se ještě podívám na stránky dnešního celostátního Práva. Trhejte vlčí bob, apelují lesníci. Na pohled je lupina neboli vlčí bob krásná květina. Ve střední Evropě jde ale o invazivní a škodlivý druh. Správci Masarykova lesa v Moravském Krasu na Blanensku s ní zkouší bojovat nezvyklým způsobem a vyzývají lidi, aby rostlinu ve velkém trhali a dělali z ní kytice, sloužící třeba jako dar. Každá kytice pomáhá omezit další šíření lupiny a dává větší šanci našim původním rostlinám. Na vaši pomoc čekají zvoneček hlavatý a upolín. Vyzval Čestmír

0: To byl Sting na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. No a v Hradci Králové skončil první ze tří nominačních turnajů pro evropský šampionát v beach volejbale do 20 let. V souboji nejlepších českých párů k žádnému velkému překvapení nedošlo. Potěšila ale dvojice z Červeného Kostelce a vy o tom uslyšíte za chviličku v dnešním ranním sportu, v dnešní ranní sportovní reportáži. Hned po písničce v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a taky po předpovědi.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká deštivo, většinou zataženo, postupně bude od západu na většině území déšť nebo přehánky, k večeru pak budou srážky ustávat a později bude od západu oblačnost ubývat. Teploty 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 a vítr k tomu dnes povane mírný západní až severozápadní. No a bude to jako na Houpačce, zítra zase poměrně slunečno, teploty vyšší 23 až 26, na pátek se pak zase ochladí. I o tom budeme určitě mluvit s meteorologem Jaroslavem Tučkem dnes kolem 8:45. Tak nás dál poslouchejte, dobré ráno vám přejeme z Hradce Králové, no a teď ještě pohled na hodiny, abyste věděli, kolik je. Před dvěma minutami bylo 6:45, středa 3. června v kalendáři.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmar Ruščákové, koncert pro bouřku a orchestr.

0: Beha, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, ještě nám zaspívají Naďa Urbánková nebo Celine Dion a pak už Tomáš Mysliveček nebude zpívat, ale přijde samozřejmě se zprávami přesně v 7 hodin, což bude za 9 minut. Sport. České beach volejbalistky do 20 let mají za sebou první ze tří kvalifikačních turnajů na letošní evropský šampionát v Itálii. Na kurtech Sportpark Hitu tady v Hradci Králové obhájila pozici jedniček pražská dvojice Petříková Knoblochová, která porazila ve finále pár Svobodová Ebertová 2-0 na sety. Podle Adély Petříkové ale nebylo vítězství úplně zadarmo.
1: Určitě to bylo náročné. Řekla bych, že vlastně každý zápas byl pro nás skutečný boj a bojovali jsme až do konce a jsem ráda, že to vyšlo. Takže se nám tady hrálo mega dobře, super organizace.
2: Příjemným překvapením turnaje byla určitě jediná dvojice z Královéhradeckého kraje. Dělené 13. místo pro Anu Hauferovou a Sofii Pěchovou sice na první pohled nevypadá jako nějaký úspěch. Trenér Jakub Holčík k tomu ale dodává.
3: Holky jsou chvilku na písku, trénujeme 2 týdny. Máme za sebou maximálně 8 tréninků, takže holky mohly jenom překvapit a v prvním zápase narazili na nasazení jedničky, které následně ten turnaj vyhráli, takže to bylo takový oťukávání. Zjistili vlastně, jak ta hra je rychlá.
2: Pár z Červeného Kostelce se totiž stabilně věnuje šestkovému volejbalu a kvalifikační turnaj v Hradci Králové pro ně byl na písku první zkušeností. Přitom hned ve druhém utkání udělal svému trenérovi radost.
3: Druhý zápas se jim povedl neskutečně. Prohráli sice 21-19, 21-16, ale holky sami věděli, že měli na výhru, mohli vyhrát, kdyby tam neudělali nějaký drobný chyby v mezi hrách, ale je to po naučení a hlavně nám to ukázalo, že jdeme asi správnou cestou a pokud holky budou nadále stejně pracovat, tak věřím, že to ponese svoje ovoce.
2: I přes pochvalu trenéra Holčíka, který je zároveň také kapitánem prvoligových volejbalistů Královéhradecké Slávie, bylo ze slov Anny Hauferové znát určité zklamání.
1: Holky měly o dost více zkušeností a určitě rozhodly naše chyby, které nás můžou asi říct celý zápas a hodně nás to mrzí, ale přesto můžeme naučit.
2: V této sezóně nikdo nepočítá s tím, že by se beach volejbalový pár Anna Hauferová a Sofie Pěchová pokusil zabojovat o účast na evropském šampionátu do 20 let, i když přijdou na řadu ještě dva kvalifikační turnaje. Pokud ale nastane rychlý progres, mohla by se dvojice z Červeného Kostelce prosadit v příštích letech. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Hradci Králové pokračuje rekonstrukce podchodu na třídě Karla IV. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Čeští fotbalisté se připravují na generálku před mistrovstvím světa. A středa bude většinou zatažená a s deštěm. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. Opravovaný podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové se v půlce června na týden uzavře pro pěší. Místo budou muset lidé obcházet po přechodu ve Střelecké ulici. Rekonstrukce za 34 milionů má proměnit jeden z nejvytíženějších podchodů ve městě v prosvětlenou pasáž s obchody a prostorem pro pořádání kulturních akcí. Stavba zatím pokračuje podle plánu, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
4: Dokončeny jsou bourací práce a demontáže v celém objektu, včetně ramp a veřejných toalet. Odstraněna byla i zastřešení schodišť. Nově jsou vyzděny příčky a provedena hydroizolace podlah. Nyní probíhá montáž rozvodu vzduchotechniky, topení, zdravotechniky a elektroinstalace.
2: Silniční dopravy na třídě Karla IV. Se práce nijak nedotknou. Další krátké uzavírky podchodu budou kvůli stavbě podhledů následovat v srpnu a v září. Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi ji v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční piráti, říká jejich poslankyně Lenka Martinková Španihelová.
5: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
2: Vrátit by se poslanci měli taky k novele stavebního zákona. V prvním čtení mají na programu taky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Jičín se zítra promění v pohádkové město plné červených sukní. Netradiční akcí připomene 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka, autora legendárních pohádek o Rumcajzovi, Mance nebo Makové panence. Organizátoři vyzývají zájemce, aby oblékli sukni stejné barvy jako Čtvrtkovy pohádkové postavy a přišli o 15:30 odpoledne na Valštejnovo náměstí.
6: Sport.
2: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech amerických chystají na generálku před mistrovstvím světa. V pátek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Do šampionátu pak vstoupí o týden později v Guadalajaře soubojem s Jižní Koreou. Národní tým bude hrát úvodní zápas v Mexiku ve výšce přes 1500 metrů nad mořem a hráči se na to speciálně připravují. Náplň takzvaných heat tréninků vysvětluje reprezentační záložník Pavel Schulz.
7: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximálně. Někdo má třeba maximálně 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jako k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červené krvinky a mělo by to být jako lepší.
6: Počasí.
2: Dnes bude většinou zataženo, postupně od západu na většině území s deštěm nebo přeháňkami. K večeru budou srážky ustávat a později od západu ubývat oblačnost. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách na 11 až 14, vítr povane mírný západní až severozápadní a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Osobní auto havarovalo v Rychnově nad Kněžnou na křižovatce silnice 319 a ulice na Sádkách. A pozor, je taky v Trutnově na křižovatce ulic na Struze a Pražská se srazila dvě osobní auta.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 7 hodin 4 minuty dál vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa 3. června, svátek má Tamara, přejeme všechno nejlepší. No a za chvilku budeme mluvit o tom, že ještě před několika lety nebyl o některé učební a středoškolské obory mezi studenty vůbec zájem, teď ale zažívají pravý opak. Poptávka převyšuje možnosti škol. No a k situaci v Královéhradeckém kraji pro nás má připravené podrobnosti reportér David Macháček, takže se s ním už za chviličku spojíme. V Bleskovce dobrého rána hrajeme celý tento týden o knížku a taky o vstupenky na koncert Štěpán Švestka and Collegium Virtuozy příští týden, tedy ve středu 10. od 19 hodin ve Filharmonii v Hradci Králové. To je koncert, který propojuje živou hudbu a 3D světelné projekce, takže i dneska si o to všechno s námi můžete zahrát před 7:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A už teď vám palce drží Jakub Schmidt, ať to všechno dopadne dobře, ať třeba právě dnes vyhrajete. Teď už skupina Olympic a my vám z Hradce Králové přejeme ještě jednou dobré ráno.

0: si královny, alespoň pěvecké, Monika Absolonová, Bára Basiková, Ilona Čáková, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a my teď budeme mluvit o tom, že stát se profesionálním cukrářem už není v dnešní době právě snadná záležitost. Zájem třeba o tento obor konkrétně převyšuje v Královéhradeckém kraji kapacitní možnosti škol. No a podobné je to například i s instalatérstvím. I to se chce naučit víc studentů, než kolik střední školy a učiliště zvládnout přijmout. No a víc o tom ví taky náš reportér David Macháček, se kterým to teď všechno probereme. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno, potvrzuji to. Já jsem se jenom zaposlouchal do té předchozí písničky a zatím studium na muzikálové zpěvačky se tedy nenabízí. Ale myslím si, že cukráři a cukrářky jsou hned v závěsu, protože, a teď konkrétní čísla, střední škola hotelnictví a společného stravování v Teplicích nad Metují, tak ta hlásí právě o cukráře ten největší zájem. Měli volných 24 míst na přihláškách a hlásilo se 82 zájemců. A úplně stejný zájem je i v Nové Pace na gastronomické škole. Tam na to upozorněme opakovaně, že zkrátka cukrářů přibývá těch budoucích. No a když se vrátím do Teplic, tak tam přijímali i na obor instalatér a na 24 míst se jim hlásilo 71 zájemců. A že je zájem tady o ty obory, kde se stále pracuje rukama, tak potvrzuje i to, že se jim zaplnili obory truhlář, tesař, taky pekař. A zajímavost je, že o ten truhlářský obor měly zájem i dívky. A když se podíváme do Jaroměře na střední řemeslnou školu, tak tam to bylo stejné. V prvním kole obsadili prakticky všechna místa pro instalatéry, truhláře, zedníky, pokrývače nebo uměleckého kováře. A zajímavé je, že výrazně stoupl zájem o obor šalouník, který tam je letos na prvním místě.
0: Jak to, Davide, vypadá s obory takovými typickými pro děvčata?
1: Tak populární je obor dámská krejčová. Tam nám z Nové Paky potvrdili, že rok od roku se hlásí stále více zájemců. Letos konkrétně se tady na ten obor přihlásilo 16 dívek, přitom před nějakými 5 lety se hlásily sotva 3 dívky do ročníku. A ještě nás upozornili na to, že důležité je, že i většina dívek ten obor dokončí. Takže mají o něj zájem, přihlásí se a dokončí ho.
0: No a nabízí školy a učiliště třeba i nějaké ty současné, nové, moderní obory, které určitě mezi studenty vyvolávají velký zájem, jsou hodně žádané a atraktivní pro ně?
1: Je to tak, protože se ukazuje, že tak jako máme ta tradiční řemesla, to je ten truhlář a třeba čalouník, tak vlastně vznikají i novodobá řemesla, troufnu si to tak nazvat. To je třeba grafický design a střední průmyslová škola v Hronově má tento obor plný, mají i nástavbu pro podnikání, která je plná a nestíhají uspokojovat nabídku. A pak tady mám věc, která je jak tradiční, tak moderní. Týká se zemědělství a střední zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí má stále více přihlášek na obor tradičně zemědělec, pomlčka moderně farmář, protože ono přibývá těch hospodařících rodin a soukromých farem a je velký zájem o to, aby ty rodiny měly pokračovatele, takže studovat zemědělce postaru nebo farmáře ponovu, tak to je v Kostelci nad Orlicí hit.
0: Je zajímavé, jak se to všechno proměňuje, tak děkujeme za shrnutí a aktuální informace dnes o tom Davidu Macháčkovi. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Legendární skupina Europe teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jsem říkal, že má svátek dnes Tamara ve středu 3. června. Tak připomenu i narozeniny zpěváka a kytaristy Radka Tomáška, bude mu dnes 80 let, taky americká zpěvačka Suzy Quatro slaví 76. narozeniny, krasobruslař Tomáš Werner, tomu bude dnes rovných 40 a stejně 40 oslaví i španělský tenista Rafael Nadal. Tak blahopřejeme všem dnešním oslavencům.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká deštivý den, většinou zataženo bude, postupně bude od západu na většině území s deštěm a přeháňkami, k večeru pak budou srážky ustávat a později bude od západu ubývat i oblačnost. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Bleskovka. Je to tady, budeme hrát právě teď, v tuto chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové o knížku z nakladatelství Kazda Muž, který našel klid, magická cesta k všímavosti, sebelásce a štěstí. To je podtitul téhleté knížky. No a k tomu samozřejmě, jak jsem slíbil, taky dvě vstupenky na koncert Štěpán Švestka and Collegium Virtuosi. Příští týden 10. června to bude od 19 hodin v Hradci Králové ve Filharmonii. No a jedná se o zážitkový audiovizuální koncert, který propojuje živou hudbu a 3D světelné projekce. Prostě bude to zážitek pro všechny smysly. No a vaším úkolem bude dnes poznat dalšího narozeninového oslavence. Jak jsem před chvíličkou už pár těch jmen zmiňoval, tak tohoto jsem záměrně neřekl, ale vy ho určitě po hlase hned poznáte. On nám teď něco řekne.
2: To pro mě bylo velkou výhodou, že jsem ještě zastih v plný parádě a dokonce na jevišti a dokonce jako v kolegiálním vztahu tyhle ty bardy, to jako rozhodně. A naposledy jsem takhle hrál a to jsem pak hrozně těžce a taky těžce nesu, když jsme odehráli skoro 100 repríz společně s Borisem Reznerem, což byla první jeho role mimo Národní divadlo, kterou vzal tehdy v divadle pod Polomovkou. A ještě ne hlavní. Tu hlavní jsem hrál já a on hrál druhýho herce. A to byla pro mě ohromná podsta.
1: Tak pro úplnost ještě připomeneme telefony.
3: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: No, už se budu ptát. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové. Haló?
4: Dobrý den, tady Patrik.
1: Dobré ráno, Patriku. Tak koho jste poznal? Kdo má dneska narozeniny?
4: Jiří Langmajer.
1: Ano, rodák z Plzně. Herec divadelní, filmový a televizní Jiří Langmajer má dneska tedy narozeniny. On se narodil 3. června roku 1966, patří k nejobsazovanějším českým hercům a svého času byl taky jedním z největších bouřliváků, ale tyhle doby už jsou dávno pryč. Jiří Langmajer dnes 3. června slaví 60. žije prý láskou a je vyznavačem zdravého životního stylu. No a kdybyste se ho zeptali, kdy nastal ten zlom v tom bouřliváctví, tak prý v ten okamžik, kdy potkal svoji životní lásku a současnou partnerku Adélu Gondíkovou, takže asi tam to někdy takhle všechno začne, když se člověk prostě zamiluje. Tak krása, Jiří Langmajer, poznal jste ho, Patriku, moc vám blahopřeju, cena je vaše, teda vlastně
4: děkuju.
1: Ceny, obě dvě, knížka i koncert, takže si to užijte. Tam jsem slyšel kohouta někde kokrhat u vás.
4: No, ano, je to tak.
1: Odkud voláte?
4: Z Červeného kostelce.
1: No výborně, a my se do Červeného kostelce dnes taky podíváme s našimi hosty, protože budeme mluvit o festivalu Landscape, který zítra začíná tady v Hradci Králové, ale i do Červeného kostelce něco přinese. Tak nás poslouchejte i po 8:30, naši hosté všechno vysvětlí. Tak se mějte krásně, Patriku, nashledanou, hezký den.
4: Děkuju, taky.
1: Tak 7:26, za chviličku už tady budou další zprávy v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Třebechovice pod Orebem pořídí 3 nová elektroauta za 1 200 000 korun. Budou je využívat zaměstnanci městského úřadu i městské organizace. Radnice si od jejich pořízení slibuje obnovu zastaralého vozového parku a nižší provozní náklady. Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes bude věnovat kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli 2 plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024. Památník zámeček v Pardubicích dnes ve 13 hodin pietním aktem připomene výročí Heidrichiády. Památník je věnován obyvatelům Pardubic, Ležáků a dalších obcí, které nacisti popravili v červnu a červenci 1942. Tenista Jakub Menšík postoupil do semifinále Roland Garros. Na Grand Slamu v Paříži vyřadil po 3 setech Fonseku z Brazílie. V dalším kole ho čeká olympijský šampion z Německa Zverev, který také bez ztráty setu porazil Španěla Chodara. A dnes bude většinou zataženo, postupně od západu na většině území s deštěm nebo přehánkami. K večeru budou srážky ustávat a od západu ubývat oblačnost. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů a na horách na 11 až 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Hořicích na Jičínsku je do příští středy kvůli opravám povrchu částečně uzavřena ulice Pod Lipou. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: A dnešní noviny pro vás mají třeba pozvánku do Janských lázní, žehnání pramenům, koncerty i řemeslný trh. Vás tam čeká teď v sobotu. Na tradici, hudbu, gastronomii a festivalovou atmosféru lákají v sobotu Janské lázně, kde zahájí letošní lázeňskou sezónu. Program začne v 10 hodin dopoledne žehnáním léčivým pramenům. Zahraje cymbálová kapela i rocková muzika. Vystoupí také artistický soubor s představením Romeo a Julie a odpoledne se na pódiu budou střídat kapely. Představí se například i kapela Doktor PP. Chceme návštěvníkům ukázat, že Janské lázně nejsou jenom místem léčby, ale i živým centrem, kam se rádi vracejí rodiny, páry i aktivní cestovatelé. Řekl k tomu ředitel státních lázní Martin Boženílek. Návštěvníci budou moci vyrazit na stezku štěstí, radostí, hravou, ale zároveň odpočinkovou procházkou městem. Ta propojí zábavu, relaxaci i zdravý pohyb. Navíc taky řemeslné trhy vás čekají, nabídnou hodně stánků s regionálními výrobky a rukodělnou tvorbou. No a po celý den bude z Trutnova do Janských lázní taky zavedena kivadlová doprava, abyste se tam i z Trutnova mohli dostat v sobotu. Tak si to hezky užijte. V Janských lázních je krásně, takže v sobotu zahajují lázeňskou sezónu takhle krásně, slavnostně. Teď tu mám Hradecký deník, kde píšou o tom, že samozběry jahod pomalu startují, jahody z pole natrháte u Hradce i jinde v našem regionu. Na okraji Hradce Králové odstartoval letošní samozběr jahod. V neděli lidé sbírali jahody třeba v Pileticích, v pondělí se samozběr přesunul na pole do nedalekého Ruseku. V úterý začal samozběr i v Lhotě pod Lipčany na Hradecku. V Černožicích jahody teprve dozrávají, kvůli mrazům bude úroda navíc nižší. A podrobnosti k tomu přináší dnešní Hradecký deník. A ještě právo tady máme. Škrty v neziskovkách, vláda ohrozí pomoc při pohromách. Plán uspořit ve státním rozpočtu stovky milionů korun na úkor neziskových organizací se kabinetu Andreje Babiše z hnutí ANO může vymstít. Obětí škrtů se sice stala především humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí. Organizace ale varují, že v případě katastrofy u nás utrpí i lidé v Česku. Museli jsme propustit asi 20 zaměstnanců na centrále. V důsledku toho to znamená, že kdyby přišla třeba humanitární katastrofa jako bylo tornádo na jihu Moravy v roce 2021 nebo povodně v roce 2024, tak máme mnohem menší možnost pomoci, řekla k tomu ředitelka neziskové organizace ADRA Miroslava Čančíková-Ilečková. Podle šéfa Českého fóra pro rozvojovou spolupráci Pavla Přibyla, ministři škrtli organizacím přibližně 700 milionů korun, a to zejména na rezortu zahraničí, ale taky průmyslu nebo vnitra. Politikou vlády je neziskovky tedy úplně vyhladovět, uvedl k tomu Přibyl. Nebyly vypsány vůbec žádné nové výzvy a zrušily se některé víceleté projekty, které měly ještě pokračovat. Má to velký dopad na významné české organizace jako Charita České republiky nebo právě zmíněná ADRA. No a článek ještě pokračuje potom z té titulní strany na straně číslo 5 také, takže si můžete samozřejmě o tomto problému také přečíst to, co vás zajímá. My noviny zavíráme v tuto chvíli, je 7 hodin 42 minuty. Dál vás zdravíme, tady je Český rozhlas Hradec Králové.

0: 9.45 a k tomu jedna minuta, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ještě jsme nezmínili, o čem bude dnešní radioporadná, to by byla chyba. Dneska se budeme věnovat chodidlům a zodpovíme na otázku, proč zdravá chodidla znamenají taky zdravá záda, jak na mobilizaci prstů a celého chodidla, o tom budou povídat naši hosté Věra Strnadová a Tomáš Durán, kteří budou připraveni odpovídat i na vaše případné dotazy, které se chodidel týkají. studio.hradec@rozhlas.cz. Připomenu naši e-mailovou adresu, kdybyste se chtěli zeptat písemně, pokud telefonicky, tak až pak po té 11. hodině, kdy tady s vámi bude dnes dopoledne radioporadna.
1: Počasí.
0: Čeká nás dnes deštivý den, jak už jsme říkali, tak znovu připomínáme, většinou zataženo bude, postupně bude od západu na většině území právě déšť nebo přehánky, k večeru pak budou srážky ustávat a později bude od západu ubývat i oblačnost. Teploty dnes 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. No a za chviličku už dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, kde to bude dneska o Silonu. Jak tohle umělé vlákno vůbec vzniklo, to přiblíží v dobrém ránu v rubrice Co v učebnicích nebylo, také dnes Martin Písařík.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhlotérí do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhlotérii.
4: Hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Přestavba vlakového nádraží v Hradci Králové v červnu neomezí dopravu. Oddlužení v Česku využívá jen 15% lidí s exekucemi. Nominační turnaj pro evropský šampionát v beach volejbale do 20 let vyhrály favoritky. A středa bude většinou zatažená s deštěm. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Rozsáhlá modernizace hlavního vlakového nádraží a kuklenského podjezdu v Hradci Králové bude v červnu pokračovat bez nových dopravních omezení na silnicích. Po květnových uzavírkách se navíc řidičům vrátí možnost zaparkovat ve Sladkovského ulici. Přesto ale hradecká radnice varuje před zvýšeným pohybem těžké techniky v okolí. Dělníci teď na místě pokládají provizorní kabely, staví základy pro trakční vedení a odvážejí tuny zeminy. Přestavba jednoho z největších dopravních uzlů v zemi vyjde na 10 miliard korun a skončí v roce 2031. Takzvaném oddlužení bylo letos na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. To je jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci. Upozorňuje na to konzorcium dluhových poraden. Do oddlužení můžou lidé vstoupit s nesplacenými dluhy u dvou a více věřitelů. Pohledávky musí splácet 3 roky, zároveň ale insolvenční správce celou dobu posuzuje jejich příjmy. Podle ředitelky konzorcia Pavly Ašermanové lidé oddlužení tolik nevyužívají, třeba proto, že na něj nemají prostředky.
5: Ať už proto, že nejsou schopni uhradit minimální splátku v oddlužení. A nebo proto, že ve chvíli, kdy by zlegalizovali veškeré své příjmy, tak to oddlužení vlastně nezvládnou, protože by nezaplatili nájem, neměli by peníze na běžný život.
4: Lidé podle Ašermanové o podmínkách oddlužení taky často nevědí. Informace můžou najít třeba na stránkách dluhového patrona, včetně seznamu autorizovaných poraden. Závěrečný den zlínského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Festival ukončí slavnostní gala večer, na kterém vyhlásí oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
6: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména dvořané.
7: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově Vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel 2 centálie i medaile Za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka 5 švestek.
8: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
7: Zlatý střevíček na 66. ročníku zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Sport. České beach volejbalistky do 20 let mají za sebou první ze 3 kvalifikačních turnajů na letošní evropský šampionát v Itálii. V Hradci Králové obhájila pozici jedniček pražská dvojice Petříková Knoblochová, která ve finále porazila pár Svobodová Ebertová 2-0 na sety. Podle Adély Petříkové ale nebylo vítězství zadarmo.
9: Určitě to bylo náročné. Řekla bych, že vlastně každý zápas byl pro nás skutečný boj a bojovali jsme až do konce a jsem ráda, že to vyšlo. Takže se nám tady hrálo mega dobře, super organizace.
1: Počasí.
4: Dnes bude většinou zataženo, postupně od západu na většině území s deštěm nebo přehánkami. K večeru budou srážky ustávat a později od západu ubývat oblačnost. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr povane mírný západní až severozápadní a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Rychnovsku počítejte se zdržením na trase mezi Solnicí a obcí Ještětice. Pokračuje tam stavba okružní křižovatky. Provoz je v úseku řízen Kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: A dobré ráno, pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové i teď 4 minuty po 8. Vás zdraví od mikrofonu Jakub Šmit. Dobré ráno, hezké vstávání, protože je středa, tak se taky dnes, jako každou středu po 8. hodině, podíváme na silnice za chviličku, na ty důležité tahy v našem Královéhradeckém kraji. A Petra Druklová, tedy mluvčí ředitelství silnic a dálnic, nám poví, co se na nich v těch nejbližších dnech chystá, abychom byli připraveni my jako řidiči. Hosty po 8:30 pak budou hlavní architektka Hradce Králové Šárka Dlouhá a taky architekt Dan Merta. A my vám budeme představovat festival Landscape, který od zítřka až do konce září oživí veřejný prostor nejenom v Hradci Králové, ale i v Červeném Kostelci a ve Vlkově, tak si nás po 8:30 taky poslechněte. Ještě jednou vás pěkně zdravíme a přejeme vám všem hezkou středu.

0: dobré ráno i teď. Po písničce Jaroslava Uhlíře v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové nás čekají teď silnice a pohled na ně, tedy na ty důležité tahy Královéhradeckého kraje, abychom viděli, co se na nich všechno děje a taky, co se na nich chystá. No a poví nám to i dnes, tedy ty aktuální informace, mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/33 v Černožicích zahájíme v polovině června opravu mostu. Stávající klenbový most, který je ve špatném technickém stavu, nahradíme novou železobetonovou rámovou konstrukcí, obnovíme přepad rybníka Jordán a opravíme opěrné zdi v délce přibližně 120 metrů. Zároveň dojde k výstavbě nové stezky s lávkou pro pěší, jejímž investorem je Královéhradecký kraj. Práce jsou naplánované na 6 měsíců a pro jejich realizaci bude nezbytná úplná uzavírka komunikace. Celkové náklady budou 50 milionů korun.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Počasí jako na houpačce, sliboval už včera Tomáš Popelka, potvrdí to dnes Jaroslav Tuček, kterého zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno, potvrdím, ano, určitě.
1: Dnes, jak to bude, kde budeme na té houpačce dnes?
2: Tam, jak se kdo cítí samozřejmě, protože někomu toto může vyhovovat, někomu ne. Přesně. Nicméně dneska přece jenom ty kapky se objeví, krajní západ nám vlastně prší, už i tady ráno v Hradci pár kapek spadlo, takže očekáváme většinou zataženo s tím, že postupně od toho západu na většině území bude déšť nebo přehánky, až později odpoledne k večeru srážky budou ustávat a ke konci dne potom bude ubývat i oblačnost od západu. Maximální teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 11 až 14 a vítr mírný od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer potom ten vítr bude postupně slábnout. Rozprové podmínky je dobré až velmi dobré a bylo to je na jedničce mírná za slábnout. Rozprové podmínky je dobré až velmi dobré a bylo to je na jedničce mírná zátěž.
1: No a zítra už tedy zase bez deštníků?
2: Zítra bez deštníků, v noci jasno až polojasno, s tím, že kránu se mohou utvořit i výjimečné mlhy. 11 až 8 taková budou minima, vítr slabý od jeho západu až jihu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a přes den polojasno až skoro jasno, s tím, že k večeru potom od západu začne přibývat oblačnost další fronty, srážky zítra žádné, no a 23 až 26 stupňů Celsia, to budou maxima na horách 14 až 17 a vítr mírný od jeho západu až jihu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A pátek prý zase bude chladnější?
2: Pátek bude chladnější, tam s teplotami do 18 stupňů a hlavně ráno, dopoledne musíme počítat se srážkami.
1: Dobře, voda je potřeba, tak jen ať se to střídá takhle pěkně tento týden, určitě to zvládneme. Děkuju, Jaroslav Tuček, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát představíme desítku šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína, a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český

0: A by zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola. Tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Zoologická zahrada na olomouckém svatém kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam víc jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
3: Co ty seš za sněhuláka?
2: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
3: Tebe staví až na jaře, ne?
2: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Řidiči i chodci už můžou využívat opravenou nádražní ulici ve Vamberku na Rychnovsku. Stavbaři tam zrekonstruovali vozovku a chodník a vyměnili veřejné osvětlení. Odborná konference Digimedia se dnes v Praze bude zabývat například financováním médií veřejné služby po stažení návrhu zákona ministra kultury Otto Klempíře za motoristy. Řekl to programový ředitel akce Jan Potůček. Evropská komise zajistí před letní sezónou nasazení bezmála 800 hasičů v rizikových oblastech, jako je Řecko, Itálie, Španělsko nebo Francie. Pomáhat budou tamním sborům v boji proti lesním požárům, které Evropu postihují stále častěji. Mezinárodní festival nového cirkusu Cirkův začíná dnes večer v Trutnově. 16. ročník potrvá do neděle na třech zastřešených scénách ve Společenském centru UFO a ve dvou Šapito. Součástí je také venkovní program, kdy umělci předvedou své kousky přímo na ulicích. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. V základní skupině B tak jsou Češi jako jediní bez porážky a ještě se utkají s Lotyši a Poláky. A dnes bude většinou zataženo, postupně od západu na většině území s deštěm nebo přehaňkami. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách na 11 až 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do pátku je v Kostelci nad Orlicí bez objízdné trasy zcela uzavřená ulice Krupkova. Důvodem jsou stavební práce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 8 minut po půl deváté. No a do Hradce Králové, jak už jste dnes taky slyšeli v reportáži, vůbec poprvé letos míří Landscape Festival. Oficiální zahájení bude už zítra, to znamená ve čtvrtek 4. června, ale tvář města festival postupně proměňuje už teď, takže proto jsou třeba po Hradci rozmístěna obří lehátka, v Kuklenách vzniká na jednom z domů obří malba, pivovarskou flošnu ozdobilo dílo Kurta Gebauera. No a víc už nám o festivalu řeknou teď hlavní architektka Hradce Králové Šárka Dlouhá a taky architekt Dan Merta, který je taky ředitelem a zakladatelem festivalu. Dobrý den, vítám vás.
2: Dobrý den.
3: A dobrý den.
1: No a nejdřív nám asi představte Landscape Festival, pane
3: no tak,
1: architekte.
3: No nejsem architekt, jsem kunzistorik, ale to nevadí, jsi jiný architekt, oni
1: já
3: si
1: to
3: tam pletou, ale to nevadí.
1: Já si to tam píšu tady.
3: To vůbec nevadí. Ten byl založen před 14 lety, nebo před 13 lety, je to dneska 14. ročník a je to vlastně o diskuzi o veřejném prostoru městské krajině v České republice. Mm-hmm. Byl založen v Praze, ale pak jsme začali po dvou letech být zváni do města jako je Ostrava, Plzeň, byli jsme v Jihlavě, v Krnově, oni jsme byli v Kadani, což je 18-tisícové město, to bylo nejmenší, a teď jsme pozváni do tohle krásného salonu republiky, ten je paní architektkou Dlouhou a jejími kolegami, nebo panem náměstkem Zárubou.
1: Tak co vedlo Hradec Králové a váš odbor samozřejmě paní architektku pozvat sem tenhle ten festival Landscape?
2: No, my jsme se spojili s panem náměstkem nad tématem Františka Udlicha a jeho vlivu na Hradec a jak jsme na tom dnes. A diskutovali jsme, jakým způsobem můžeme ten jeho odkaz připomínat nebo o něm diskutovat. Mně se líbila ta myšlenka propojit tu diskuzi zároveň s diskuzí o zanedbaných místech Hradce a tom, že veřejný prostor Hradci není až tak úplně dobře využíván. A ta platforma Landscape Festivalu, která se nabízela, byla za mě ideální, takže jsme na tom začali pracovat. Oslovili jsme pana Mertu a začalo se na tom pracovat intenzivně, vlastně už to je možná rok, co se na tom začalo pracovat a čím víc se blíží zahájení zítřejší, tak je to intenzivnější a divočejší, takže doufám, že to všechno klapne.
3: Divočejší přípravy, takže tady je to vlastně v klidu.
1: Můžeme se odpíchnout klidně od toho, co se dělalo včera v Hradci Králové na Ulrichově náměstí. My jsme to slyšeli právě dnes po 6. hodině v reportáži. Tak to řekněte sami. Vy jste tam asi byli, ne oba dva?
2: No, byli jsme tam, protože jsme chtěli zažít to, jakým způsobem lidi budou reagovat na nějakou výzvu, kterou jsme teda dávali přes sociální sítě, ale i vlastně na ulici a přijdou pomoct přetvářet ten veřejný prostor, což byla výzva zapojit se do zahradničení a osázení velkého pavilonu, který byl postaven minulý týden na Udlichově náměstí a jeho součástí je takový malý lesík.
1: To je taková dřevěná konstrukce, abychom to připodobnili, nějak popsali posluchačům.
2: Je to kruhový pavilon, kruhový altán nebo
3: salon. No, nakonec to je docela zajímavý, protože, jak už jsem říkal, tak nakonec to připomíná ty dva obchvaty nebo ty dva cirkly.
2: Jo,
3: takže to mě tam napadlo, než jsem hovořil s vaší kolegyní. Ne, je to, představuje tenhle pavilon dřevěný, jsme to nazvali dřevěná nebo zelená oáza, což myslím, že na to Luchově náměstí se hodí. A je to pavilon, který byl postaven před 2 lety na Piacetě Národního divadla v Praze. Mm-hmm. To nabralo studio pro Desi do Mesi v rámci salonu architektury. A my jsme si pak řekli, že v rámci důvodu i recyklace ten pavilon sem převezeme a ukážeme ty možnosti, jak se dá stavět vlastně z cel té panelu a jak se dá využívat vlastně dřevěný konstrukce pro současnou architekturu a veřejný prostor.
2: Mm. A pro mě je to jako zajímavý způsob, jak zkusit prostě ten tu plochu Ulrichova náměstí zobytnit a přivést tam nějaký stín, nějakou právě tu oázu pro pobyt, protože dneska
1: je to placka.
2: Je to sice placka, je to navrženo architektem Gočárem a zrealizováno podle něj, když je tam ta přeměna v 70. letech za socialismu, ale pořád ten prostor funguje podle toho návrhu Gočára, ale v dnešní době díky klimatickým změnám a podobně se ukazuje, že to náměstí je neobyvatelné, že lidi se tam prostě nezdržují a je to jako tranzitní náměstí. A teď už prostě první dny, kdy tam stojí ten pavilon, tak se tam najednou začnou zdržovat.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Našimi ranními hosty jsou dnes jednak hlavní architektka Hradce Králové Šárka Dlouhá a taky kunsthistorik Dan Merta, zakladatel a ředitel festivalu Landscape, který až do konce září oživí veřejný prostor nejenom v Hradci Králové, ale taky v Červeném Kostelci a ve Vlkově. K tomu se možná ještě taky dostaneme, ale zítra tedy bude to hlavní oficiální zahájení. Tak jak to začne tedy? Jak to odstartujete, paní architektko?
1: Odstartujete takovou, řekněme, inaugurací jedné z instalací na Rozárce, kdy nám brněnská skupina architektů a filozofů přiveze z Brna sníh a bude to doprovozeno takovou menší vtipnou performance a pak se přesuneme, nebo kdo se nebude chtít zúčastnit téhle performance, nebude moc, tak od 17 hodin bude v letní kině Širák zahájení trojkoncert, vše zdarma, přijďte, bude to zábavné, doufám, zároveň, že nebude pršet.
2: Je to taková brněnská
1: sekce. Ale kdyby pršelo, tak to bude fajn.
2: Brněnská sekce, že tam bude vlastně ta osada u Bobra, kteří budou na Rozárce. A řekneme, mezi nějak kolem 6. hodiny zahraje Panoptikum, pak budou Munrou a bude to končit Prostituc. Takže to bude docela zajímavé, jak už bylo řečeno, vše je zdarma, bude tam v letní kině i doprovodný program pro i děti, pro teenagery a samozřejmě i pro pokročilé.
0: I pro nás,
2: jo, přesně tak. Jo.
0: Ne, ale mě zaujal ten sníh na Rozárce, já si ještě pamatuju, kdy se na Rozárce sáňkovalo na těch kartáčích

0: paní architektko, taky jste to určitě, vy jste hradečák.
1: Já jsem tam lyžovala, to...
0: takže zítra ale to bude asi nějaký taky jako umělecký sníh. Umělecký sníh. Tak oficiální zahájení zítra i s tímhletím krásným programem. Co dál? Pojďme změnit některé ty instalace. Já jsem říkal ty velké židle, i u nás u Koruny jedna je to křesílko, takové velké lehátko.
1: Jo, to asi není úplně instalace, to je jenom jako připomínka, že se tady něco bude dít, ale bude to takový mobiliář, který bude doplňovat ten lenský festival, ale co se týče instalací, tak já bych asi vypíchla dvě flošny, pajkrovou a pivovarskou, které jsou trošku opomíjené v Hradci a Hradec pořádně neví, co s nimi. Takže upozorňujeme na ně, že je máme a že trošku vadnou a zároveň zaujali v podstatě čtyři umělce a architekty a vznikají tam čtyři dohromady instalace. Jedna z nich je od hradeckého architekta Michala Krejčíka, který postavil úžasnou vyhlídku-nevyhlídku, která
2: můžeme
1: má dokonce
2: tak nazvat,
1: takovej zajímavý politický podtext v souvislosti se 160. výročím
0: bitvy
1: u Hradce Králové. Na níž připomíná první schod té vyhlídky až po současnou válku nebo rozbroje v letošním roce a v posledních letech na posledních schodech.
0: Hmm. A kde je tahle ta instalace? Ta je na jedné z těch flošen?
1: Na Pajkrově flošně.
0: Na Pajkrově. Jenom musíme připomenout třeba nehradeckým, že ty flošny to je vlastně pozůstatek opevnění hradeckého. Hmm. Možná jediný nebo jeden z mála, který tady v Hradci Králové je.
1: A zároveň je to barokní památka, kterou bychom se měli teda začít starat, tak uvidíme, jak se nám to podaří.
2: No, je to takový téma, vlastně naše platforma architektura se věnuje hodně revitalizaci brownfield, budeme zahajovat výstavu o industriální topografie, konverze vlastně a proměny na kulturní klastry, Wiesgaerovy kasárna tady v Hradci Králové, tak tam budeme dneska zahajovat výstavu. A vlastně nás to téma zajímalo, nebo mě hodně zajímalo vlastně, že přicházíme v to výročí a svět je dneska někde úplně jinde. Vidíme ty problémy, které jsou na východě, v Iránu a podobně. A já jsem velice rád, že vlastně architekt Kričík na tohle reagoval a v té druhé fošně, v té pivovarské, tak tam bude zase Martin Kocourek, bude tam mít obrovskou masku a bude tam taky trošku téma vlastně toho antimilitarismu a podobně. Že si myslíme, že to je důležité ještě jeden politický projekt nebo politický s tímhle instalací, s tímhle tématem máme před magistrátem.
1: Před krajským soudem.
2: Před magistrátem taky.
1: Před magistrátem taky, pardon, tak jo.
2: Ano, tam ještě od umělce Jesbery, který je docela důležitý téma. A pak paní architektka vymyslela jednu instalaci.
1: To je před krajským soudem a tam zároveň bude vystaven výsledek výtvarné soutěže na pamětní desku doktorovi Vančurovi, který byl vězeňským lékařem a byl objeven jeho letitý záchranářský způsob, jak dostávat politické vězně z
2: Hradecký Vinton.
0: To bylo během druhé světové války, ano. Taky už jsme tady o něm.
2: Takže jenom tohle řeknu, takže ten Lenský má tři roviny, jedny jsou umělecko-architektonický a vlastně máme i ten kontext, že to může být estetika, mobiliár ve městě, ale vlastně pro nás je důležitý, tam je nějaký politický nebo geopolitický kontext, pak jsou to výstavy, těch budeme mít asi 7-8, a potom to poslední téma je velice důležité, a to je právě pro to město, pro politiky, odborníky, aktivisty, a to jsou mezinárodní konference, diskuze, debaty a podobně. Protože ten landscape je vlastně platforma toho diskuze mezi politiky,
1: veřejností
2: a odborníky. A to si myslím, že o tom to je, že 4 měsíce máme ten prostor pro ten dialog. Protože to je to důležité.
0: No, aby se ten veřejný prostor samozřejmě jaksi naplňoval tím, co je pro lidi příjemné, užitečné také.
2: Ono je samozřejmě problém v tom veřejném prostoru, že každá skupina sociální, věková si představuje ten veřejný prostor nějakým jiným způsobem. A na to má každý vlastně nárok. Ale musíme vytvářet ty prostory, to prostředí, aby jsme mohli vedle sebe sedět, aby jsme mohli ten dialog vést, aby nám v tom veřejném prostoru nebo v té městské krajině bylo příjemně.
0: A já myslím, že to je moc hezká tečka, vy jste chtěla.
1: Já jsem jenom chtěla doplnit, aby to nevypadalo, že jsme se věnovali jenom politickým tématům, tak určitě jsme se věnovali i mobiliáři pro mladý, protože třeba v Hostivítově ulici mezi gymnáziem a vedlejší školou vzniká mobiliář pro studenty a bude to zajímavý.
0: Tak, zajímavé to určitě bude. Od zítřka až do konce září v Hradci Králové, ale i ve Vlkově, v Červeném kostelci, kam se landscape taky dostane. Já jsem moc rád, že jsme to mohli dneska probrat všechno. Hlavní architektka Hradci Králové Šárka Dlouhá a taky kunsthistorik Dan Merta, zakladatel a ředitel festivalu Landscape. Ať se to povede, ať se to lidem líbí, ať to splní ten svůj účel, tenhle ten festival, který dorazil teď do Hradce Králové. Naschledanou, díky.
2: Děkujeme.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku už po deváté Jana Kudivejsová v dnešním Habaději, tak ať se vám dál naše vysílání hezky poslouchá. Naschledanou zítra. Tak se pod...

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Třebechovice pod Orebem budou mít nová elektroauta. Královéhradecká policie pořádá akci Bezpečné město a dnes bude zataženo na většině území s deštěm. Dobré dopoledne, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do milionu korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
2: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
0: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Vrátit by se poslanci dnes měli taky ke schvalování novely zákona o podpoře bydlení. Projednat by mohli taky novelu stavebního zákona. Třebechovice pod Orebem pořídí 3 nová elektroauta. Za vozy zaplatí 1 milion 200 tisíc korun a část nákladů pokryje dotace z Národního plánu obnovy. Nová auta budou využívat zaměstnanci městského úřadu i městské organizace. Radnice si od jejich pořízení slibuje obnovu zastaralého vozového parku a nižší provozní náklady.
3: Jedno z nových aut získá charitní domov Zdislava, který ho využije pro přepravu klientů. Technické služby dostanou nákladní elektromobil určený k převozu materiálu a vybavení. Třetí vůz bude sloužit zaměstnancům městského úřadu. Podle propočtu města by náklady na provoz měly být výrazně nižší než u současných naftových aut. Radnice očekává, že za pohonné hmoty ušetří více než polovinu dosavadních výdajů. Všechna nová vozidla by měla dorazit nejpozději do 1. srpna. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Lidé v Hradci Králové dnes do 12 hodin můžou před základní školou Josefa Gočára na Tylově nábřeží navštívit 18. ročník akce Bezpečné město. Pořádají městská policie ve spolupráci s magistrátem, složkami integrovaného záchranného systému a s armádou. Akce je určená především dětem, kterých se na místě každoročně scházejí víc než 3000. Součástí programu jsou třeba ukázky první pomoci nebo výcviku služebních psů městské policie.
4: Sport.
0: Česká ženská volejbalová reprezentace se připravuje na vstup do Ligy národů. Na úvod turnaje v Číně ji odpoledne čeká domácí výběr. Ve městě Nanking budou Češky hrát ještě proti Polsku, Belgii a Thajsku.
4: Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo, postupně od západu na většině území s deštěm nebo přehaňkami. K večeru budou srážky ustávat a později od západu i ubývat oblačnost. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách bude maximálně 14, vítr fouká mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do konce října na Trutnovsku pokračují opravy silnice 567 mezi Rtyní v Podkrkonoší a Bohdašínem. Objízdná trasa je značená.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je středa 3. června, teď už 9 hodin 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dopolední habaděj, ve kterém vás už za chvíli pozveme do Nechanic za romantikou, do Hradce Králové na oslavu 50. Slaví totiž základní umělecká škola Střezina. Taky dnes dopoledne budeme soutěžit, to ale bude až krátce po 10:30 a taky zjistíme podrobnou předpověď počasí. To všechno nás čeká a ještě mnohem víc, taky třeba Lucie Bílá, Václav Neckář nebo skupina Mira. A Jana Kudivejsová přeje hezký den.

polovině pracovního týdne jsem vám slíbila pozvání za romantikou. Je to pozvání na festival klasické a romantické hudby, který pokračuje na hrádku u Nechanic na Královéhradecku. Dnes koncertem Marka Kozáka, který zahraje na klavír, a to skladby Mozarta, Beethovena, Smetany a Lista. Koncert se koná ve Zlatém sále od 19 hodin. A dnes dopoledne budeme mluvit ještě o několika výročích. Tak například kulatých 60 let dnes slaví herec Jiří Langmajer. V Českém rozhlase účinkoval v téměř 400 různých pořadů. Od pohádek, třeba jako Princ Bajaja, přes četby na pokračování až po rozhlasové hry. Právě teď je na portálu Můj rozhlas k poslechu hra Cyrano z Bergeraku, kde Jiří Langmajer hraje hlavní roli, a i o tom ještě uslyšíte v této hodině. No ale za chviličku taky probereme oslavu 50, která se dnes koná v Hradci Králové a týká se Základní umělecké školy Střezina. Co bude na programu, jak ty oslavy budou vypadat, tak to si řekneme už za 4 minuty.

0: Jak už jsem říkala, Základní umělecká škola Střezina v Hradci Králové letos slaví 50 let a dnes odpoledne bude slavit open air programem v Žižkových sadech od 16 hodin. A nás přišel pozvat pan ředitel Tomáš Votava, který právě přichází z Žižkových sadů, kde už se to všechno chystá. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem posluchačům.
0: Tak už rozděláváte pódia, už všechno připravujete na odpoledne?
1: Přípravy v podstatě probíhají už od pondělí. V pondělí se stavilo hudební pódium, včera přes den se stavilo taneční pódium, protože budou dvě na sebe navazující samostatná pódia. Teď už tam jsou přípravy v plném proudu, samozřejmě trošku trnu hrůzou z toho počasí, které na dnešní den nevychází úplně bůh ví jak nejlépe, ale věřím, že to všechno dobře dopadne, ta akce je opravdu veliká, moc se na ní těšíme, spoustu měsíců ji chystáme, takže věřím, že nám bude i z hůry dáno, když to tak řeknu, a nakonec ten celoodpolední program bude moci proběhnout v plné parádě i třeba za ne tak vlídného počasí, jako bylo včera, ale věřím, že snad pršet nebude, což je pro nás vždycky to zásadní, abychom mohli bezpečně, hlavně pro děti a návštěvníky, provést ten program. Open Air festival je vždycky trošku sázka, nebo jdeme do rizika, je to nejistý krok, tak věřím, že nám ale bude dopřáno.
0: Je to tak, ale zase lepší, než kdyby bylo vedro, a myslím si, že to má být podobné jako v pondělí, kdy potom odpoledne už bylo lépe. Představí se dnes všechny obory, ukázky z toho všeho, co vaši žáci umí. Jak jste to vlastně zorganizovali, protože je toho opravdu hodně?
1: Střezina je jedna z největších základních uměleckých škol v republice, takže organizovat takovéto velké čtyřoborové akce je opravdu náročnější záležitost, nicméně čerpáme z loňské zkušenosti, kdy jsme zhruba v tomto období na začátku června dělali podobně velkou akci na velkém náměstí, takže jsme velkou část věcí mohli použít, organizaci harmonogramu, skládání programu, veškerý průběh těch příprav, takže máme už loňskou zkušenost s takhle velkou akcí na velkém pódiu a těch účinkujících je do toho programu zapojených opravdu několik set, takže zorganizovat je to rozhodně náročnější záležitost. Taky mám veliké štěstí, že mám k dispozici vele zkušené zástupce a vedoucí všech oborů a jednotlivých oddělení, takže bez jejich zkušeností a samostatnosti bych si asi na takhle velkou akci úplně netroufl, takže je to týmová práce, tak jak to na Střezině standardně děláme, protože při velikosti naší školy není absolutně možné, aby tohle to organizovalo pár jednotlivců, to opravdu musí být týmová záležitost, kdy do té koordinace je zapojeno několik desítek pedagogů, zaměstnanců školy a tak dále.
0: Takže od 16 hodin ukázky, vystoupení až do večera. Ono vůbec ke konci školního roku to v Zuškách vždycky žije, protože se konají závěrečná vystoupení pro rodiče a další diváky, taneční, další. Třeba taneční vystoupení jste měli teď asi 14 dní zpátky, o víkendu bylo to nádherné. Jaký máte pocit, když se díváte na tolik šikovných dětí?
1: Jsem samozřejmě velice pyšný a klidně se k tomu přiznám, naprosto pravidelně se dojímám a pláču na těch našich různých vystoupeních. Závěr roku je opravdu jako extrémně hektický, protože kromě toho, co jste všechno zmínila, samozřejmě ještě probíhají další soutěže a tak dále. Takže jsou opravdu dny, kdy Střezina je na pěti místech na jednou, kdy opravdu nevíme doslova, kam dřív skočit. Takže na jednu stranu nás to samozřejmě strašně baví, vidět šikovné děti a veleschopné učitele v terénu je samozřejmě veliká radost. Je to zase na druhou stranu samozřejmě extrémně náročné, protože jezdíme i soutěžit po celé republice a jsme v období, kdy právě se realizují tyhle ty obrovské projekty. Čeká to ještě naše stepaře, dnešní festivaly, jak jsme říkali, celoškolní. Taneční obor má za sebou obrovské závěrečné vystoupení. Do toho samozřejmě se promítají i různé provozní záležitosti. Hlavní areál v Luční ulici stále rekonstruujeme. Do toho jsme tento týden v pondělí odevzdali do 3měsíční rekonstrukce druhou naši budovu školního divadla Jesličky Josefa Tejkla. Takže v takovémto extrémním provozu vlastně fungujeme ještě ve dvou paralelně probíhajících rekonstrukcích, takže jako by toho bylo málo, když to tak řeknu, tak ještě organizujeme a stěhujeme a vymýšlíme alternativní program s žáky, když se v některých prostorách třeba nedá učit, takže je to opravdu teď jako velice výživné, ale baví nás to a máme z toho potom velikou radost a já osobně považuji za velice důležité opravdu vyrážet na tyhle ty akce a na ty produkce těch našich žáků, protože tam si člověk v tu chvíli uvědomí, proč to vlastně všechno děláme. Když člověk opravdu potom vidí šikovné děti ze všech našich 4 oborů, tak na chvíli ustane takový ten organizační a provozní nebo administrativní ruch té školy a člověk opravdu tehle ten, když to tak řeknu lidově, úřad může na chvíli vypnout a v tu chvíli máme opravdu radost z toho a znova si uvědomíme, proč to vlastně všechno děláme a k čemu ty naše žáky vedeme.
0: A vidět to bude i dnes odpoledne od 16 hodin v Žižkových sadech v Hradci Králové. Co popřát takové škole k 50. Tak za mě určitě hodně dětí, které to u vás bude dál bavit a hlavně dál tak zapálené učitele, plné energie, protože to je to důležité, že oni to dokážou těm dětem předat dál. Co byste si pro školu přál vy, nebo co byste škole popřál vy?
1: Už spoustu roku je motto školy Prostor pro radost, což je pro nás opravdu jako centrální nosná myšlenka, protože to považuji osobně za jeden z nejdůležitějších pilířů základního uměleckého vzdělávání, aby z toho jak žáci, ale samozřejmě i učitelé měli hlavně radost. Myslím vnitřní, upřímnou, emocionální radost, protože jsme umělecké školství, komunikujeme velice intenzivně skrz naše emoce a přejeme si, aby z toho celý ten tým, který se podílí na té práci, do toho samozřejmě zapojují i rodiče, kteří jsou naprosto zásadním článkem té spolupráce mezi Zuškami a žáky. Když vezmete, že tam máme děti mnohdy od 4 roků, tak role rodičů je samozřejmě naprosto zásadní, tak i do dalších 50 let bych si moc přál, aby tomu kolektivu škola, rodiče a žáci, samozřejmě i pedagogové, abychom z té naší práce měli hlavně radost, abychom, jak se také používá teďka jedno z mod, zušlechťovali uměním naše žáky. Tohleto moto se mi velice líbí. Takže přeju stabilní zázemí díky zřizovateli, kterému jsme velice vděční za podporu, které se nám dostává i ve formě všech rekonstrukcí a abychom z té naší práce měli velikou radost a právě jsme měli prostor na to užívat si těch výsledků té naší práce a uvědomovali si pravidelně, proč to pro ty děti a rodiny děláme a proč je naše činnost pro ně důležitá pro budoucí osobní rozvoj i do budoucího života.
0: Tak ať se daří. Ředitel základní umělecké školy Střezina a v Hradci Králové Tomáš Votava, děkujeme za návštěvu. Vy asi běžíte dál připravovat ten odpolední program, tak ať i to všechno vyjde podle vašich představ a mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: na čase být.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Včera jsme vám nabídli ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové radioporadnu na finanční téma s finančním poradcem Radimem Frolíkem. Možná překvapivě na první pohled se nám tam objevilo i téma rozvod, ale samozřejmě, když se nad tím zamyslíme, je to jasné, je to bolestivá záležitost, ale bohužel často nejde jen o emoce, ale jde i o peníze. Zvláště když například mají manželé společnou hypotéku, tak Radim Frolík radil řešit tu situaci hned, nenechávat to, že to tak nějak možná nějak dopadne, a hlavně pohlídat si, jestli splátky opravdu odcházejí, protože pokud ne, tak by se opravdu třeba jeden z těch partnerů mohl dostat do poměrně i velkých problémů. Připomeňme proč.
1: Když podepíšeme hypotéku, jak žadatel, tak spolužadatel, tak se oba dva zavazujeme k tomu, že v podstatě budeme platit včas ty splátky. Vy musíte platit tu splátku, pokud se to nevezme z účtu toho hlavního žadatele, který je v tom úvěru, tak se jde potom po penězích od toho spolužadatele. Je dobré si tohle i hlídat, jo? Protože pokud bych řekl ten asi nejhorší scénář, to znamená, já jakožto spolužadatel bych byl v úvěru u své partnerky, která by byla jako hlavní žadatel za ten úvěr, a ona by mě tvrdila, že na tom účtě má vždycky peníze, že jí to odchází, já jí to posílám, ale reálně by ty peníze neodcházely, tak tahle ta negativní informace o tom, že já nesplácím úvěr, která se zapisuje do bankovních registrů, která je tam držená minimálně 5 let, tak tu negativní informaci tam já budu mít, i když jsem jenom spolužadatel, v uvozovkách jenom, a může mě to stížit potom do budoucna nějaké financování, které bych chtěl dělat. Jo, to znamená, kdybych chtěl třeba toho partnera vyplatit, nebo by jsem si chtěl pořídit nějakou jinou nemovitost, abych se mohl odstěhovat a tak dále. Takže na to si dávat pozor. Jo, takže plaťte ty své závazky včas, protože můžete si ubližovat mezi sebou, ale nemusíte si kazit aspoň tu bonitu před bankami, protože si tím můžete uškodit do budoucna.
0: S finančním poradcem Radimem Frolíkem jsme včera probírali i rodinný rozpočet, na co se v něm zaměřit, abychom alespoň trochu něco ušetřili. Celou radioporadnu si můžete připomenout na našem webu hradec.rozhlas.cz, a naším dnešním tématem budou zdravá chodidla rovná se zdravá záda a naopak. Jak se stav nohou propisuje do našeho celkového zdravotního stavu, co můžeme udělat pro jeho zlepšení, tak o tom všem si budeme povídat po 11. hodině, a jako obvykle připomenu i naší e-mailovou adresu pro vaše dotazy studio.hradec@rozhlas.cz, a za chviličku už budeme gratulovat k 60. hercu Jiřímu Langmajerovi.

0: Dnes je 3. června a právě dnes slaví 60. narozeniny herec Jiří Langmajer. Rodák z Plzně patří několik desetiletí k nejvýraznějším tvářím českého filmu, televize, divadla, ale i rozhlasu. Jeho kariéra prakticky začala filmem Co pak je to za vojáka a pokračovala přes desítky rolí, třeba svůdníků nebo kriminalistů, až k hokejovému trenérovi Hrouskovi v současném nekorektním komediálním seriálu Lajna. My si ale připomeneme jeho účinkování právě v Českém rozhlase.
1: Tak táhni, jak se sluší, nebo tě vykuchám a utrhnu ti uši.
2: Snad přece.
1: Dost?
3: Tak. Role hrdiny s velkým nosem, Syriána z Beržeraku, pochází z roku 2015 a portál Můj rozhlas nabízí tuto hru od tohoto týdne k poslechu znovu. Jiří Langmajer je sice známý jako herec televizní, ovšem základem herectví je divadlo a Langmajerovi pomohl i Český rozhlas.
4: Škoda, že jsem v té době byl ještě mladý a nedokázal jsem to do sebe nasát víc, abych z toho ještě žil, ale to mi profilovalo potom na další leta, jako v té herecké, divadelní, rozhlasové i filmové práci.
3: Jiří Langmajer odešel z Plzně ve 14 letech studovat na Pražskou konzervatoř. Rychle se objevil před filmovými kamerami a postupně se stal hereckou stálicí. Ovšem jeho práci významně ovlivnil rozhlasový režisér Karel Weinlich.
4: Absolutně jednu z nejdůležitějších byl to můj vlastně první velký učitel toho, jak se mám chovat, jak mám k mikrofonu přistupovat, jak vůbec mám pracovat v rozhlase.
3: Hlas Jiřího Langmajera znají posluchači Českého rozhlasu z rozhlasových her, ze čtení knih, ale i z pohádek. Celkem to bylo za uplynulých 40 let téměř 400 děl.
4: Do dneška si vzpomínám, že jsem spoustu těch pohádek točil s panem Brodským, že jsem točil Bajaju s panem Macháčkem. To prostě byla pecka veliká, no.
5: Podívejme na to hrdopyšné princátko.
6: Já ti přikazuji, abys nezavedl domů.
5: Nejsem tvůj sluha.
6: Jestli neposlechneš, napravím ti bičem neposlušnou hlavu.
3: Za své divadelní herecké výkony získal Jiří Langmajer cenu Thálie a za filmové role byl dvakrát nominován na Českého lva. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Je 9.52, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, my přejeme krásné středeční dopoledne, dnes mají svátek Tamary, tak třeba i jim můžete poslat písničku v písničkách od srdce po 12. hodině a po 13. hodině tu bude opět Alex Minářová. Koho tentokrát pozvala, tak to se dozvíte právě teď, abyste potom po 13. mohli poslouchat.
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou Nicole Kouklovou, která nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak se říká, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Nicole založila vlastní divadelní společnost, aby mohla hrát, co ona sama si přeje. Jakou první hru představí a koho v ní uvidíme? Stále ji ještě i po rozchodu s manželem Karlem Heřmánkem mladším můžeme potkat v divadle Bez zábradlí. A jaké má další plány? Dozvíte se v Alex a host.
2: Život plyne dál.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na železničním koridoru z Prahy na Moravu nejezdí vlaky. Oprava nádražní ulice ve Vamberku je hotová. V Trutnově začíná 16. ročník Mezinárodního festivalu Nového cirkusu a dnes bude zataženo na většině území s deštěm. Zprávy má a pěkné dopoledne přeje Tomáš Mysleček. Na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou nejezdí vlaky. Provoz je přerušený kvůli poškozenému trakčnímu vedení u Kolína. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Omezení se podle Kafky dotklo desítek spojů. Provoz by mohl být obnovený kolem poledne.
2: Dálkový vlaky v tuto chvíli jezdí odklonem přes Nymburk. To znamená, že to zastavení provozu by se nemělo tak zásadně týkat těch dálkových vlaků. Nicméně je možné, že ty vlaky tam budou nabírat nějaká zpoždění. Co se týká osobní dopravy, řeší se dopravci náhradní autobusová doprava.
0: České dráhy vypravily náhradní autobusovou dopravu v úseku mezi Kolínem a Velimí. Část vlaků pojede odklonem přes Lysou nad Labem. Řidiči i chodci už můžou využívat opravenou nádražní ulici ve Vamberku na Rychnovsku. Stavbaři tam zrekonstruovali vozovku, chodník a vyměnili veřejné osvětlení. Před nádražní budovou vznikla nová dlážděná plocha z mozaiky, na kterou použili původní žulové kostky jako připomínku historické podoby místa. Práce probíhaly zároveň s bouráním sousedního lidového domu. Úpravy okolního pozemku ještě budou pokračovat. Město tam zatím nechá vytvořit zatravněnou plochu, která bude sloužit do doby, než rozhodne o dalším využití pozemku. Mezinárodní festival nového cirkusu Cirkův začíná dnes večer v Trutnově. V pořadí už 16. ročník potrvá až do neděle a program bude na třech zastřešených scénách ve společenském centru UFO a ve dvou Šapito. Součástí je taky venkovní program, kdy umělci předvedou své kousky přímo na ulicích mezi lidmi. Kdo vystoupí, dodává principál festivalu Libor Kasík.
3: V Trutnově jsou velmi, velmi oblíbení třeba bratři v triku. Nejenom v Trutnově, ale tady troufám si říct obzvlášť. Tady si lidi jako opravdu získali, oni jsou velmi jako respektovaná dvojka. Venku to taky žije v pátek a v sobotu těma parties, takže tady máme vlastně jakoby dva koncerty, kterýma se vždycky zakončí ten den.
0: Odborná konference Digimedia se dnes v Praze bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucností televize a streamovacích služeb. Řeč bude i o financování médií veřejné služby po stažení návrhu zákona, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Řekl to programový ředitel akce a zástupce šéfredaktora Mediář.cz Jan Potůček.
4: Chtěli bychom probrat jak s odborníky z médií, tak i se zástupci vládní koalice a opozice budoucí návrh zákona o financování médií veřejné služby, to je ono rušení koncesionářských poplatků a zavádění plateb ze státního rozpočtu, zdali to je vůbec rozumné a k čemu to povede. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší domácí soutěže Pardubice 81-73 a přiblížili se obhajobě titulu. Série pokračuje druhým zápasem dnes od 18 hodin opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné duely. Počasí. Dnes bude většinou zataženo, postupně od západu na většině území s deštěm nebo přehánkami. K večeru budou srážky ustávat a později od západu i ubývat oblačnost. Teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách bude maximálně 14, vítr fouká mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku až do 10. srpna počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Zliv a Libáň. Pracují tam na inženýrských sítích. Objízdná trasa vede přes Staré Hrady a Kopydlno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I po 10. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme vám krásné dopoledne ve středu 3. června. Dnes je světový den jízdního kola, tak se na něj zeptáme dětí, ale taky vám řekneme něco z historie tohoto dopravního prostředku. Jak už zaznělo i ve zprávách, tak dnes by mělo postupně ubývat srážek i oblačnosti. Časově se to ještě pokusíme upřesnit s meteorologem Jaroslavem Tučkem a taky nás čeká soutěž Věřte, nevěřte po 10:30. Mimo jiné o krásnou obrovskou knihu 70 let folkloru na Rýzmburku a v Červeném kostelci. Tak si s námi můžete zahrát, ať se vám i dál hezky poslouchá a hezký den.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.

10 hodin, 12 minut, zatím zatažené dopoledne, posloucháte dál Český rozhlas Hradec Králové. Jak se bude vyvíjet počasí dál, od nás určitě ještě uslyšíte. A také už byly zveřejněné informace k novému ročníku hokejové Tip Sport Extraligy. Už je známý termín, kdy odstartuje, bude to ve středu 16. září. A pro hradecký tým Mountfield Hradec Králové to bude takové zvláštní, protože hned první utkání je čeká naše hokejisty hradecké na ledě úřadujícího mistra Pardubic a o dva dny později potom doma přivítají České Budějovice a je to taková schoda okolností, že to je stejná dvojice soupeřů, proti kterým východočeši zahajovali taky minulý extraligový ročník ještě v tom východočeské derby, takže to určitě bude ostrý začátek sezóny. Mezitím se ale hokejisté připravují v letní přípravě, jak jsme slyšeli i v reportážích Tomáše Borovce, tak se věnují i jiným sportům, například tenisu, taky plavou, protože to má rád pan trenér Martinec, taky v minulých letech třeba pravidelně museli běhat na rozhlednu ve Vysoké nad Labem, tak určitě toho spousta ještě čeká. Samozřejmě teď bude aktuální fotbal, budeme sledovat, jak se bude dařit našemu českému týmu na mistrovství světa, ale v dopoledním Habaději taky už za chvíli přesedláme na kolo, protože to má dneska svátek, má svůj světový den, tak si o něm ještě popovídáme. Přejeme krásné dopoledne a ať se hezky poslouchá.

0: Pokud ho máte, měli byste se asi dnes projet, protože dnes mají svátek Všechna kola, je 3. června a tento den patří všem milovníkům cyklistiky, a to od roku 2018, kdy byl vyhlášený Světový den jízdního kola. Tak ho můžete oslavit nejen příjemnou jízdou po pěkných cyklotrasách, ale třeba i návštěvou nějakého muzea s expozicí velocipédů, bicyklů a kol. Jedno takové najdete třeba v Žirči, jedno zase nedávno otevřelo Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Je velmi podrobná ta expozice a můžete si tam díky trenažéru vyzkoušet i to, jak se kdysi v počátcích cyklistiky jezdilo na vysokých kolech. Teď už ale rychle míříme za dětmi s Terezou Brázdovou.
1: Co je jízdní kolo?
2: Jízdní kolo je, že jezdí vedle vlaku.
1: Kolik má kol?
2: Dva.
1: Co nesmí kolu chybět?
2: Nesmí chybět ty žlutý na kole ty a myslím ještě světýlko na kole a ještě brzda.
3: Šlapadla.
1: A co zvonek?
4: Jo, zvonek a klaxon.
1: A od kolika let jezdíte na kole?
2: Já asi od 7, myslím.
1: A už je tě 7?
2: Ne. Ale až mě bude za chvilku, já mám až sepnu.
4: No já jezdím třeba od 5 a je mi 5.
5: Jezdím od 4.
4: Jo a počkejte a víte, kolik mě 5,5 čtvrtě.
6: A takhle to vidíme my.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Za minutu bude 10:30. Vy už dobře víte, že taky za chvíli budeme soutěžit ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. To bude hned za chviličku. Teď ale ještě jdeme zjistit, jak bude. Zatím je to dnes venku takové bez šťávy, za to s vodou je tma, zataženo, a tak nás samozřejmě zajímá, jestli se to do večera nějak změní, a zeptáme se na to.
1: Počasí.
0: A to Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
0: Tak pane Tučku, jaké pro nás budete mít zprávy na dnešní den? Kdo jde někam ven na venkovní akci, čím se vybavit, s čím máme počítat?
2: No tak určitě minimálně si vzít ten deštník nebo pláštěnku. Zase dobré zprávy pro zahrádkáře, budou mít zalito, protože dneska nás přechází frontální systém. V současné chvíli západní polovina Hradeckého kraje prší, ta východní zatím stále bez deště, ale ani tam o dešť nebudou ochuzeni, ty srážky se tam postupně v průběhu toho dne dostanou. Takže zataženo na většině území s deštěm nebo s přeháňkami, s tím, že pak k večeru budou ty srážky od západu ustávat a později potom bude ubývat i oblačnost. 16 až 19, taková by měla být maxima, na horách 11 až 14 a vítr ten fouká od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer potom, jak ty srážky budou mizet, tak bude i vítr slábnout. Rozprve podmínky dobré až velmi dobré, aby ho je na jedničce mírná zátěž.
0: A co nás čeká zítra?
2: Zítra už takový leckde i letní den, v noci jasno až polojasno, k ránu se mohou výjimečně utvořit i mlhy, nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia, vítr jenom slabý od jeho západu až jihu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, no a přes den polojasno až skoro jasno, až k večeru pak začne od západu přibývat frontální oblačnosti, ale srážky ty budou až v pátek. Maximální teploty zítra 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a vítr od jeho západu až jihu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: No a ještě můžeme doplnit pátek, jak bude končit pracovní týden?
2: Pátek tam zase bude zataženo až oblačno s deštěm nebo s přeháňkami, s tím, že pak večer ty srážky budou postupně ustávat a bude ubývat i oblačnost. Minimální teploty 15 až 11, maximální 14 až 18 a vítr jenom slabý od severozápadu až západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Jako na houpačce, stále se to střídá, tak my to budeme průběžně doplňovat. Dnes tedy Jaroslav Tuček, děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Je 10.40, tak si pojďte teď s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové udělat přestávku a pojďte si s námi zasoutěžit, protože můžete vyhrát dvě vstupenky na koncert v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové, kde vystoupí zpěváci Eva Millerová, Jan Morávek, taky komorní smíšený sbor Canticorum Jubilo Praha a další. Bude to 14. června od 19 hodin a ještě k tomu přidáváme velkou knihu 70 let folkloru na Rýzenburku a v Červeném Kostelci. Naše telefonní číslo, které budete už hned teď potřebovat, je 726 46 46 46.
1: Věřte, nevěřte.
0: Tak jsem zvědavá, jestli dnes budete věřit nebo ne. Já jsem říkala, že budeme mluvit ještě o jízdních kolech, protože dnes má jízdní kolo svůj světový den. Vyhlásila ho v roce 2018 OSN. Jízdní kolo organizace ocenila pro jeho unikátnost, dlouhověkost a všestranost a přitom jde o jednoduchý, cenově dostupný, spolehlivý, čistý a ekologicky vhodný dopravní prostředek. Jaký byl jeho vznik? Pojďme se podívat trošičku do historie. Určitě jméno vynálezce jste slyšeli, byl to Karl Drais. V roce 1817 německý úředník a vynálezce předvedl ve městě Mannheimu takzvaný běhací stroj. Bylo to dvoukolové vozidlo a vypadalo to vlastně jako dnešní odrážedlo pro děti. Sice šlapací mechanismus v té době už existoval, ale Drais ho původně nepoužil, protože si nebyl jistý, že by kolo bylo dostatečně stabilní. Takže opravdu fungovalo jako takové odrážedlo, původně dřevěné. Na chvíli to vypadalo, že se ten vynález vůbec neuchytí, ale potom ho zachránila průmyslová revoluce, ujali se ho další konstruktéři a proměnili ho právě ve šlapací kolo. Ale proč to toho Karla Draise vůbec napadlo? To je zajímavé a to už vám dávám zase k posouzení, jestli tomu budete věřit nebo nebudete věřit. Vymyslel tohleto odrážedlo, protože na začátku 19. století byla koňská krize. Bylo velice málo koní a tím pádem i nedostatek rychlých dopravních prostředků, nedostatek možnosti se někam rychle přepravit. No a tak právě zapřemýšlel a vyřešil to takhle, tímto původně běhacím strojem. Co myslíte, je to pravda nebo to není pravda, nebo to třeba bylo úplně jinak? 726 46 46 46, naše telefonní číslo. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
2: Haló.
0: Ano, slyšíme vás, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Hanka Strusnová.
0: Ano.
2: A já si myslím, že by to mohla být pravda.
0: Že by to mohlo
2: být. Lidi se chtěli pohybovat, přepravovat, koní bylo málo.
0: Chtěli se povozit, potřebovali být někde rychle, tak naskočili a odráželi
2: a
0: se.
2: A taky byli zvídaví a vymýšliví, přemýšliví, takže se jim asi chtělo taky něco nového objevit.
0: Takže
2: si to myslím já.
0: Takže tomu věříte. A vy jste, paní Hanko, cyklistka?
2: Ano, přiměřeně.
0: Dobře.
2: Žádný velký tury to nejsou, ale ne. Po okolí si zajezdí.
0: Ale taky, aby se člověk přepravil, projel se. Dobře, mějte se moc krásně, děkujeme za odpověď. Naslyšenou,
2: nashledanou.
0: No a kdo tam bude dále? Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, tady je Marcela.
0: Ano.
3: A já bych tomu také věřila.
0: Mm-hmm.
3: Myslím si, že na Kubě ještě doteďka mají nějaké dřevěné kola, která používají.
0: Tak u nás asi spíš v muzeu, ale určitě věřím tomu, že někde třeba můžou být. Takže věříte tomu takto, jak jsem to řekla, že je to pravda a váš vztah k jízdnímu kolu taky se občas někde projedete?
3: Hodně jsem jezdívala, ale teďka už bohužel nemůžu.
0: Ale jezdila
3: jste. Už mě zlobějí nohy.
0: A jezdila jste i hodně kilometrů? Měla jste ráda takové ty dlouhé výšlapy?
3: Jezdili jsme na další výlety.
0: No, vidíte to. Měla jste nějaké oblíbené místo, nějaký oblíbený cíl, že byste nám třeba doporučila?
3: Vím, že jsme jeli do Českého ráje. Tak tam bylo moc pěkně, tam jsme byli ubytovaní zároveň, byl to několikadenní výlet.
0: No,
3: no a...
0: To...

0: páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmaro Ruščákové Koncert pro boušku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Je pravda, že dnešní počasí cyklistům moc nepřeje, ale ti skalní, ti jsou vybavení, takže ani déšť je nezastaví. A my si dnes ve soutěži Věřte, nevěřte povídáme právě o tom, jak vzniklo jízdní kolo, protože dnes 3. června má svůj světový den. To, že se na vzniku jízdního kola podílel německý úředník a vynálezce Karl Drais, tak to je pravda. Jeho jméno jste už určitě někdy slyšeli, protože tam hraje roli i to jeho příjmení Drais, Draisina, Drezina, ale samozřejmě dál se vyvíjelo, protože jsem mluvila o tom, že on nejdřív vynalezl takzvaný běhací stroj, něco jako je dnešní odrážedlo pro děti, mělo to 2 kola, ale žádný šlapací mechanismus. A proč vlastně vymyslel to jízdní kolo? Byla koňská krize na počátku 19. století, málo koní a tím pádem i málo dopravních prostředků a malá možnost se někam rychleji přepravit. Je to pravda nebo ne? Ještě rychlý pohled do e-mailů. Odpověď od pana Davida, já bych vám nevěřil, od Petra nevěřím, pak další nevěřím, nevěřím, určitě nevěřím, potom třeba paní Jiřina, ta ale dnes bude věřit, paní Věra, zkusím taky souhlasit, na kole jsem jezdívala velice často, když jsem bydlela v Hradci Králové, hlavně do práce, Hradec je krásná rovinka, když jsem se provdala do podhůří Orlických hor, tak ty kopečky jsem moc neměla ráda, teď jezdím do práce na elektrokole. No a vidíte to, je to pravda. A jak ono to bylo? Totiž Karla Draise na počátku 19. století přivedla na myšlenku vynalézt nový dopravní prostředek neúroda. Ta Evropu postihla v důsledku výbuchu indonéské sopky Tambora, protože ten výbuch silně ovlivnil počasí po celé planetě. Byl hlad, byl nedostatek, byla opravdu krize, což přivedlo mnoho hospodářů k tomu, že museli porazit své koně a tím tedy vznikl opravdu nedostatek rychlých dopravních prostředků. Jenomže ta odrážedla měla samozřejmě svoje mínusy. Cyklisté přijezdili po chodníku, kde dokonce i docházelo ke srážkám chodcům, takže se společnost na tato kola dívala trošku skrz prsty a vypadalo to, že se vynález neuchytí, ale potom ho zachránila průmyslová revoluce a konstruktéři, kteří ho proměnili už právě na to šlapací kolo. Takže dnešní příběh byl pravdivý a my tady máme 2 ceny. Knížku 70 let folkloru na Rýzenburku a v Červeném kostelci a vstupenky na koncert v Hradecké katedrále svatého Ducha. A tyto obě ceny získává právě paní Věra, která je taky cyklistkou, odpovídala nám e-mailem. Takže gratulujeme i vám, opět popřeju, ať si to krásně užijete. A zítra tu na vás bude čekat zase jedna knížka, tentokrát kniha Ztracená kniha dobrodružství. Tak vám přejeme krásné dopoledne. Po 11. hodině připomenu ještě téma naší dnešní radioporadny. Zdravá chodidla rovná se zdravá záda a zdravé celé tělo.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Martinkovice na Broumovsku přestavují bývalou základní školu na byty a apartmány. Odbory na úřadu vlády vyhlašují stávkovou pohotovost. Beach volejbalový pár z Červeného Kostelce má za sebou turnajovou premiéru a dnes bude celý den pršet. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. V Martinkovicích na Broumovsku dělníci dokončují jednu z největších obecních investic posledních let, přestavbu bývalé základní školy. Nově v ní vznikají 4 byty, 3 apartmány pro ubytování turistů a prodejna. Práce za 24 milionů korun ale mají víc než půl roku zpoždění, říká nezávislý starosta Jaromír Jirka.
4: Problémy na stavbě vznikají tím, že firma neplatí subdodavatelům. My to s ním řešíme, snažili jsme se mu pomoct tím, že nedržíme splatnost vystavených faktur, platíme hned. Snad poslední vývoj bude takový, že do konce června stavbu zkolaudujeme a tím to celé uzavřeme.
3: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od 1. července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medel.
5: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
3: Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory chce jednat zítra. Jičín se zítra promění v pohádkové město plné červených sukní. Netradiční akcí připomene 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka, autora legendárních pohádek o Rumcajzovi a Mance nebo Makové panence. Organizátoři vyzývají zájemce, aby oblékli sukni stejné barvy jako Čtvrtkovy pohádkové postavy a přišli o 15:30 odpoledne na Valštejnovo náměstí.
1: Sport.
3: Beach volejbalová dvojice Hauferová Pěchová z Červeného Kostelce má za sebou turnajovou premiéru. V kvalifikačním turnaji na letošní mistrovství Evropy do 20 let v Hradci Králové obsadila 13. místo. Od postupu do play-off jí dělila jediná výhra, přesto byl trenér Jakub Holčík spokojen.
6: Druhý zápas se jim povedl neskutečně, prohráli sice 21-19, 21-16, ale holky sami věděli, že měli na výhru, kdyby tam neudělali nějaký drobný chyby v mezihrách, ale je to po naučení a hlavně nám to ukázalo, že jdeme asi správnou cestou a pokud holky budou nadále stejně pracovat, tak věřím, že to ponese svoje ovoce.
1: Počasí.
3: Dnes bude většinou zataženo, postupně od západu na většině území s deštěm nebo s přehaňkami. K večeru budou srážky ustávat a později od západu i ubývat oblačnost. Teploty dnes vystoupají na 16 až 19 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr fouká mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Se zdržením počítejte na Jičínsku na trase mezi Starým městem a Jičíněvsí. Srazila se tam dvě osobní auta, na místě jsou záchranáři a doprava je v úseku řízena kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přejeme stále krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, teď je 11 hodin a 4 minuty, o čem budeme mluvit dál v našem vysílání. Třeba o růžích, o tom, jak jim zajistit ve váze co nejdelší životnost. Rozhoduje o tom řez stonku, ale i předměty umístěné v sousedství. Řekneme si to v Babských radách předpolednem a v radioporadně už za okamžik přivítáme autory knihy Zdravá chodidla, zdravá záda, jak fungovat do 100 let. To bychom chtěli asi každý. Řekneme, jak se starat o nohy, jakou vybírat obuv, jaké cvičení i jak se stav chodidel může podepsat na našem celkovém zdraví. A vy můžete telefonovat nebo třeba i napsat svoje dotazy na e-mail studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.
8: Telegram s adresou svět.

0: Rádio Poradna.
1: A my se dnes budeme věnovat našemu zdraví, protože dnes máme rovnou dva hosty a jsou to autoři knížky Zdravá chodidla, zdravá záda, jak fungovat do 100 let. Věra Strnadová a Tomáš Durán jsou dnes našimi hosty. Dobré dopoledne, vítejte.
2: Dobré dopoledne. Dobré.
1: Tak já jsem zvědavá, co se od vás dozvíme, jestli dostaneme třeba i nějaké praktické triky na to, jak máme cvičit, jak máme udržovat své nohy v kondici. Hlavně asi budeme mluvit právě o těch chodidlech. Tam samozřejmě můžou nastat různé problémy, ať už to jsou ploché nohy, které vyšetřují už pediatři u dětí, ale jak vypadá zdravé chodidlo? Od toho bychom se mohli odrazit, jsem si říkala, a pak se dostaneme dál. Kdo se toho ujme,
2: se
1: tak
2: toho
1: teď
2: ujme?
1: Si dáváte
2: přednost. Já bych
1: přednost.
2: Úplně jako jenom takový začátek k tomu dala, že pro mě, když jsem s Tomášem začala psát tuhletu knížku, jsem vlastně ani netušila, jak jako nezdravé chodidlo mám, jo. Že vlastně to nemusí být jenom o tom, že už máte nějaký konkrétní zdravotní problém, ale třeba jenom o tom, že vás bolí záda, nebo vás často bolí hlava. A vy si myslíte, že je to třeba z toho, že jste, nevím, špatně se vyspali, málo pili a tak. A v konečném důsledku můžete přijít na to, že třeba právě, a dost často se to děje, špatně chodíte. Špatně našlapujete a vlastně ty otřesy, kterou potom to způsobuje, Tomáš to určitě vysvětlí blíž, tak dělají to v těle, že vás bolí potom třeba ty záda nebo ta hlava. No a teď už bych asi nechala mluvit Tomáše.
1: No, takže tím pádem i kdo má na první pohled krásné chodidlo, nikde nemá žádné vbočené nebo vybočené palce, prsty, tak může už mít třeba nějakou chybku v sobě.
3: No a z mého sledování, tak téměř každý potřebuje pro ty chodidla něco udělat. Protože už jsme asi čtvrtá generace, co vyrůstá na botech, které nás celý život a už odmala omezují. A při měření u nás na poroskopu, tak zjišťujeme, že opravdu každý má hodně co dohánět. A že například všichni stojí na patách, všichni chodí přes paty a dupají, proto z toho mají všechny problémy až po migrény. Nosíme úzké ponožky a boty a z toho jsou prsty neopřené, často zdeformované, to známe jako vbočený palec a vbočený malíček. Ale prsty drží stabilitu celého těla, tak je škoda, že to nedělají. A téměř vlastně dneska každý potřebuje těm nohám trošku ještě pomoci.
1: Vy jste pohybový terapeut, taky lektor, takže to samozřejmě máte zmapované a vidíte to, ale tím pádem už děláme chybu od dětství, jak učíme chodit naše děti, protože přece chůze je přirozená, tak jak se to stane, že chodíme najednou špatně?
3: No už samotné ponožky platené do špičky jsou obrovský problém, což jsou všechny. Ty už stahují prsty a prsty nebojují proti ponožce, aby byly odděleny nebo roztaženy a už vypínají svoji funkci té opory a slábnou. Prsty potom netvoří příčnou klenbu ani podélnou klenbu a kotník pak musí padat a vpadává dovnitř. Což je dneska obrovský problém už i u dětí, protože děti mají málo pohybu, jsou vyšší, těžší a vidí v rodičích nesprávný příklad, třeba techniky chůze a postoje, tedy už odmala na ně působí toto všechno negativně.
1: Vidíte, tak vy nám vnesete zase další pohled určitě do té problematiky, jestli dětem, když začínají chodit, dávat botičky nebo nedávat, buď bačkurky nebo nějakou pevnou botu. Některé názory říkají, že právě dávat pevnou kotníčkovou, aby ta noha měla oporu. No, vy už pokyvujete,
3: extrémní.
1: Že asi ne.
3: No, s tím k nám klientky chodí denně, že mají tyto rady jako i od lékařů, bohužel, ale dítě nemá mít nic na noze. To dítě musí mít hodně pohybu a co nejvíce na boso, aby ta noha byla opravdu pružná a silná a zvládala unést to rychle rostoucí dítě.
1: No a třeba ta ponožka do špičky, to mě zaujalo, protože tak vypadá opravdu každá ponožka, ale tak, jako jsou moderní teď takové ty bosoboty, tak jsou vlastně i ponožky, které mají chlíveček pro každý prst zvlášť, to vlastně vypadá jako rukavice, tak to je za vás dobrá nebo lepší volba?
3: To je ideální, no, tedy i ponožky musí být barefoot tvaru, nebo vy zmiňujete prstové ponožky, nebo my jsme vyráběli i palcové ponožky, ale to už se nevyrábí, bohužel. Je to tedy podmínka pro zdravé obování. Mít takovou ponožku, která nesvazuje naše prsty. Mm-hmm. A pak boty samozřejmě, které taky nemají stahovat prsty.
1: Tak možná i o vyšetření chodidla, o tom, jak to tedy zařídit, abychom měli zdravé chodidlo, jak mu ulevit, protože už většina dospělých asi máme nějaké zlozvyky, jak jsme se dozvěděli, tak o tom se budeme bavit dál v radioporadně. Já řeknu ještě číslo pro vaše dotazy, kdybyste se chtěli ptát. 726 46 46 46.

0: V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové si dál povídáme s autory knihy Zdravá chodidla, zdravá záda. Je tu s námi Věra Strnadová, taky Tomáš Durán, pohybový terapeut, lektor, taky sportovec, dokonce bývalý vrcholový sportovec, takže určitě má spoustu zkušeností. My jsme se zastavili u obuvi, už i u malých dětí, ale vy jste zmínili barefooty a já jsem se podívala pod stůl teď během písničky, co máme kdo na nohou, takže já mám normální boty, asi ne podle vás vhodné, takové mokasínky, Tomáš má žabky a paní Věra má asi barefootové takové balerinky. Takže vy jste to pojali opravdu zdravě. No tak pojďme říct k tomu výběru obuvy, protože myslím si, že ne všichni posluchači samozřejmě si poběží koupit barefootové boty. Prostě nosíme klasické boty, alespoň tedy, abychom volili to nejmenší zlo, jaké vybírat?
1: No, podmínky obování jsou nulový drop, tedy žádné vyvýšení podpatku ani pod špičkou, že podrážka může být, ale rovná. Za druhý podrážka ideálně ohebná směrem dolů, ne nahoru u špičky. A ta nejhlavnější podmínka je prostor pro prsty, který mají mít vířkovitý tovar a nesmí být stahovány ani právě tou ponožkou.
0: Takže lodičky nebo pánové, když jsou takové ty lakovky k oblekům, které většinou taky mívají zúženou špičku, tam už je nějaké riziko.
1: Tam riziko je, ale když je to na chvilku, na to jednání, svatbu nebo nějakou příležitost, tak to je v pohodě. To neponičí nohy. Ale nebýt v tom celý den, celý život, ale právě kompenzovat, než už tak tou širokou obuví.
0: No a jak ještě můžeme ulevit našim chodidlům, když už někdo, ať už třeba v práci, musí mít nějakou nevhodnou obuv, nebo cítí, že už to není ono, že už ho bolí nohy, nebo že už se to přenáší i právě do těch zad. Měl byste pro nás nějaké rady a tipy, jak procvičovat dolní část nohou, co jim dělá dobře?
1: Ano, je to už konkrétně o cvičení, co každý z nás potřebuje, trošku dohnat tu úzkou obuv během nošení celého života. A nejsou to zrovna ty pídělky, to známe jako cvik na nohy, není to zvedání kapesníčků, kuliček, to všechno ohýba a křečuje pouze prsty. Nejúčinnější je celou vahou poťapkávat nějaké podložky. Masáž s míčkem je taková jenom masáž, ale ohýbání chodidla přes nerovný terén s vlastní vahou je účinný. Cviky, které i točím někde, tak ty jsou taky jako účinný a vyloženě opak těch pídělek, co známe. A aby však fungovalo, aby chodidla opravdu se něco naučila, tak nejzákladnější je a nejhlavnější změna postoje a chůze jako takové.
0: Ano, a změna postoje jak? Vy jste říkal, že hodně chodíme přes paty, tak jak to udělat, abychom si to vůbec uvědomili, jak máme udělat ten správný krok?
1: No, tenká obuv nás upozorní hned, že dupnem. To je taková okamžitá zpětná vazba. Ale když se člověk správně napřímí za svým pohledem dopředu a nahoru, tak okamžitě se zpřímí celé tělo, odlehčí patu a opře špičku. A pokud se člověk unese v tomto napřímení jako stále, tak se nese jako na obláčku bez zatěžování paty.
0: Tak vím, že se taky doporučuje bosá chůze určitě po trávníku, drobné kamínky, písek, různé povrchy střídat. Taky to tak děláte?
2: Já teď bych k tomu řekla já svůj vhled, protože já, když jsem se seznámila s Tomášem a než jsme začali psát knihu, tak jsem vlastně vůbec o tomto jako nepřemýšlela. Měla jsem některé barefoot boty, ale posledně jsem zjistila, že v nich vlastně neumím chodit. A myslím, že to je jako téma spousty lidí, že si v dobré víře koupí širokou obuv, ale tím, že neupraví ten svůj postoj a nezačnou přemýšlet nad tím, jak našlapují, tak je ty nohy třeba bolí pořád, anebo je bolí ty záda pořád a možná ještě víc, protože tím, že jak v barefoot obuvi, která má tenkou podrážku, dupete na tu patu, tak je vám ještě hůř. Takže zahodí boty, protože to jako nefunguje a zase běží tím svým obvyklým způsobem. A to není dobrý, je lepší se zastavit a začít vlastně našlapovat, jako tak, jak Tomáš říká, ne na tu patu, ale v podstatě na špičku, i když to není úplně dobře řečeno, v tom postoji, ve který vy zaujmete v momentě, kdy se podíváte do dálky, tak se lehce našikmíte a to je ono. A když z tohoto budete vykračovat, tak zjistíte, že ty nohy a to celé tělo vás vlastně ani nepustí dupnout. Ono to jako nejde v tuhle chvíli. A velmi zásadní je, co tam ještě neřek, takže to nejde dělat rychle. Mm-hmm. Takže my se vlastně musíme zastavit. My potřebujeme zpomalit trošku. A když se podíváte tady do běžného městského jako provozu, jak lidi pořád někam spěchají, tak v tom spěchu je vlastně nikdy nemůžete tohoto dosáhnout. Mm-hmm. Je potřeba zkrátit krok, zpomalit a začít přemýšlet nad tím, jak našlapujeme.
0: Takže taková vědomá chůze, našlapovat trošku jako ano, tanečnice.
2: A ze začátku je to samozřejmě tak, jak když se učíte řídit auto, že jo, musíte se na to soustředit. A až si to zautomatizujete, tak pak už jako nevíte, že vlastně chodíte jako jinak, nebo přijde vám to úplně běžné.
0: No tak to je určitě zajímavé, kdo by chtěl přejít z normálních bod právě na ty barefootové, kolik si má dát času, jak to má udělat. O tom bychom si mohli popovídat v naší radioporadně a taky, že to uděláme za chviličku.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: A my pokračujeme v našem povídání o zdravých chodidlech. Je potřeba mít zdravé nohy, pečovat o ně, protože jejich stav se promítá do celého našeho pohybového aparátu, jak už nám řekli Věra Strnadová a Tomáš Ďurán. A bavili jsme se o barefootových botech, u nich jsme se opravdu zastavili, protože přibývá lidí, kteří je nosí, dávají je i svým dětem. Jsou to vlastně širší boty, přizpůsobené noze s tenčí podrážkou, ale dá se v takových botech podniknout třeba i túra, nebo kdo sportuje, dá se v nich jít zaběhat, jsou nějak uspůsobené?
1: To ne.
2: Typu barefoot je mnoho, jsou úplně na všechno, od kazaček až po balerinky a žabky. Je to ale o tom zvyku, o technice a o zvyku. A nebo o nějakým zdravým poměru, kdy budete vědět, že svou úzkou obuv z práce jako kompenzujete právě tou širokou obuví. Třeba právě, když jdete na procházku nebo na túru, abyste zvládli v barefootech, tak to trénovat v té přírodě správně sami sebe.
0: No ale třeba chůze po městě nemusí být úplně příjemná s tenkou podrážkou, takže tam by to taky chtělo potom chodidlům dopřát nějakou rehabilitaci, když se vrátíme večer domů.
2: Tam je to riziko, že člověk už musí tu techniku umět a pak si postupně zvykat, aby v nich vydržel celý den. Ale i tak, i když si barefooták zvykne i ve městě, tak i tak je to furt rovný tvrdý povrch a je třeba tu nohu doma trošku pouvolnit, něčím poťapkávat, po něčem masírovacím, aby ta noha zase získala svou pružnost a nebolela ani tak.
0: Jak přejít na barefooty? Protože asi, když jsme zvyklí na normální boty a pak si nazujeme tyhle ty širší s tenčí podrážkou a budeme v nich celý den, tak i paní Věra říkala, že ze začátku to nebylo pro ní úplně jednoduché.
1: Ne,
0: takže to střídat spíš po chvilkách, nebo jak se vám to potom osvědčilo?
1: No tak já jsem, že jo, potom vlastně od Tomáše nasala všechno to, co jsme dali do knihy. Tak jsem začala i tu nohu jako cvičit, ale hlavně jsem upravila ten postoj od toho, jak jsme se bavili na začátku, od toho všeho se to odvíjí, že vy opravdu si musíte uvědomit, jaký je ten přirozený postoj pro to tělo a od toho potom dělat ty kroky a pak už vám v podstatě bude jedno, jestli jste bosky nebo máte barefoot a samozřejmě, že si občas dám i boty jako klasický, mám jich spoustu, ale jak už jsem si zvykla na to, že mám tu volnost těch nohou a tělu se to líbí, tak se mi moc do těch úzkých, uzavřených, sevřených bot nechce a o to víc potom se ráda vizuju a kompenzuju. Takže já bych ten přechod opravdu viděla velmi jakoby pozvolný a vědomý v tom, že vím, že jsem si koupila teďka širší obuv, má tenčí podrážku, tak si ji zkusím třeba na 2 hodiny, půl dne, jaké to bude, co cítím v těle, když zrovna jdu, pokud cítím otřesy nebo cítím, že mě bolí záda, tak, nebo hlava, tak je problém v tom, že špatně našlapuju, že moc dupu, jdu přes tu patu, takže potřebuju se vrátit jako zase zpátky do toho postoje, kdy nejdu přes tu patu a neustále dokola to trénuju, stejně tak, jako já pořád to přirovnávám k tomu řízení toho auta.
0: No a ještě se vrátíme k těm pomůckám, se kterým můžeme doma trénovat nebo si udělat nějaké procvičení. My jsme se tady bavili při písnice společně o míčku, protože buď je to třeba něco na způsob obyčejného tenisáku, nebo jsou to takové ty míčky, které vypadají jako ježek. A vy jste mi říkali, že není dobré nechávat ten míček celý. Proč? A co s ním udělat? Jak ho upravit?
2: No, míčky obecně jsou na pouhou masáž a ne úplně taky účinnou, jak bychom potřebovali. Ale pokud třeba nějaký míček přepůlíme, tak už budeme schopni na něj dát svoji váhu, aby noha opravdu pod váhou začala ohýbat se zpátky do toho klenutého tovaru. A i proto jsou nejlepší funkční pomůcky, takový jako nějaké masážní, které jsou určeny na stoupání celou váhou, aby noha zesílila a rozpružnila se.
0: No a mě zaujalo, že vy taky nejste úplný příznivce balanční čočky, kterou taky ale mnozí třeba doma máme, občas ji používáme. Proč za vás to není úplně to vhodné a pravé ořechové?
2: Za nás všechny měkké podložky, nafukovací čočky, bosu, míče, tak se nesmí používat. Nikdy a v žádném případě. Protože chodidlo má nejen 3 hlavní opěrné body, ale ještě 5 prstů. A vy si stačí, když si stoupnete na karimatku na jednu nohu a už ztrácíte stabilitu. Musíte více stabilizovat. Slabé, hluboké, ty vnitřní svaly, o kterých se furt mluví, tak ty trošičku tam makají víc, ale vždy a zpravidla víc makají ty vnější svaly, který všechno dělali celý život, který reflexně mozek zapojuje, aby byste právě více musela balancovat. je to riziko a už se to za nás a u nás nepoužívá.
0: Mm-hmm, takže spíš právě jiné metody, které ještě určitě přiblížíme. No zajímavé téma určitě budou taky vložky do bot, ale to bude asi nadéle, tak si to necháme až po písničce.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové, bavíme se o zdravých chodidlech, je tady s námi Věra Strnadová, Tomáš Durán, autoři knihy Zdravá chodidla, zdravá záda, kde taky najdete mnoho typů na cvičení a mimochodem jsou tam i kódy a pomocí nich asi posluchači nebo čtenáři si načtou třeba v mobilním telefonu nějaká videa, takže to budou mít i s odborným předcvičováním. Tak bych řekla. No a teď tady máme dotaz od dvou pánů posluchačů. A jeden pán reaguje na to, že jsme zmiňovali vložky do bot. Má ploché nohy a jeho pan doktor mu vysloveně doporučil vložky právě na tento problém. Tak jaký je váš názor na vložky do bot? V jakých případech to může fungovat? V jakých spíše ne?
1: Tak ortopedické vložky jsou na akutní bolestivé případy, anebo pro třeba postižení a vrozené vady. Ale i tak, i když dostanu vložku, abych neměl takovou bolest, tak už musíme cvičit, protože vložky doslova oslabují chodidlové svaly, nedovolí opěrným bodům se opírat správně, tělo spolehá na tu vložku a slábne. Proto i všechny studie říkají, že s vložkou se musí cvičit, aby nebyly kontraproduktivní sami o sobě.
0: Mm-hmm. No a na ty ploché nohy to asi není úplně akutní problém po nějakém úrazu, ale asi podle lékaře to chce nějaké řešení, tak tam byste to viděl jak?
1: Tu vložku potom ano. Pokud mám bolest a potřebuju fungovat a více chodit, tak vložku si dám. Čím víc na míru, tím víc sice pasivnější, ale každý člověk do 3 měsíců je schopný vycvičit téměř všechno. Mm-hmm. Aby tu vložku tedy po 3 měsících třeba nepotřeboval vůbec, anebo ne tolika.
0: Takže asi i podle návodu v této knize a třeba na ploché nohy jsou ještě nějaká speciální cvičení. Kromě toho, co jsme tady říkali, to asi můžeme využít úplně každý, ty příklady, co jsme uváděli. Na ploché nohy je ještě něco konkrétního?
1: Jsou to speciální cviky, které učíme. A už samotný, ale správný postoj a chůze, tohle se učí člověk i několik měsíců, než se je perfektně jistý, tak to je nejúčinnější právě na ploché nohy.
0: Hmm. A jde s tím něco dělat i v pozdějším věku? U dětí samozřejmě asi ta náprava bude rychlejší a možná jednodušší, protože třeba ten zlozvyk nebo nějaké tyhle ty stereotypy nemají ještě tak zažité. Jde to vycvičit i u dospělého?
1: I dospělý musí vždycky za každého případu cvičit. Není to třeba úplně všecko rovné, nedá se to všechno úplně srovnat, záleží na těch strukturálních poruchách a na hybnosti, ale i každý u nás senior se učí zlepšit chůzi a postoj, okamžitě cítí vždycky úlevu a týká se to každého až do konce života.
0: Mm-hmm. No a teď tady máme dotaz ještě od jednoho pana posluchače, taky se ptá na nějaká pravidelná cvičení nebo na nějaké typy protahování. Má po onemocnění neuropatické problémy na nohou, na chodidlech, takže se ptá, jestli by to šlo nějakým způsobem podpořit, aby se zlepšila ta situace.
1: I neuropatie, i postupné jako znecitlivování jako chodidel postupem věku, tak vždycky je nutné stimulovat právě ty nervové body. Být jenom opatrní na ostré předměty a překážky, ale chodidlo potřebuje trénovat jak cit, tak i sílu, funkci a tak dále. A vždycky se to dá velmi efektivně i zlepšit, i viditelně zlepšit.
0: Mm-hmm. A teď zase v rozhlase narážíme na to, že to není úplně jednoduché. Nějaký příklad, co by třeba teď pán mohl vyzkoušet doma při tom, když nás poslouchá?
1: Právě jak zmiňovala Věra, tak třeba ťapkání po kamínkách, po nějakých masážních podložkách a člověk uvidí vždycky do pár minut, že má lepší cit a lepší jako vnímání jako celého postoje a stability.
0: Takže úplně třeba něco takto jednoduchého. Mm. Můžeme si sami udělat nějaký jednoduchý test, jestli jsou naše chodidla v pořádku. Teď neberu, tak když nás bolí záda nebo cítíme, že nás bolí krční páteř a tak, tak už můžeme mít podezření po našem dnešním povídání, že tam můžou být souvislosti. Ale takové nějaké jednoduché otestování, napadlo by vás?
1: Když se člověk postaví na boso, na pevné, tvrdé zemi, tak si může uvědomit, zda stojí na patách nebo na špičkách. Když bosí půjde přes barák, tak uslyší, zda dupe nebo ne. A nebo když se postaví před zrcadlo a kouká na své kotníky, tak může vidět, zda je vpadlý anebo perfektně rovný, opřený o vnější patu.
0: Mm-hmm. No a pokud tam shledáme, že ne úplně, anebo cítíme už dlouhodobě, že máme nějaké potíže, tak můžeme třeba zkusit cvičit podle návodu v knize, kterou nám tímto představili Věra Strnadová a Tomáš Ďurán, kteří byli hosty v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak moc děkujeme za návštěvu a mějte se hezky, ať se vám dobře chodí. Naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
3: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: S vámi stále Český rozhlas Hradec Králové, už je 11 hodin 49 minut, snad se blíží něco dobrého, snad budete mít čas si v klidu vychutnat oběd a k tomu můžete i písničky od srdce v našem vysílání. Dnes je 3. června a svátek mají Tamary. No a pokud půjdete blahopřát a koupíte třeba růže, tak my k tomu teď přidáme nějakou radu, dobrou radu samozřejmě, babskou radu od Jarky Vykoupilové, aby nám ty růže krásně co nejdéle vydrželi.
1: Babské rady.
2: Květy růží patří mezi nejoblíbenější květiny vůbec. Každá barva navíc nese svůj význam. Červená

0: Červená růže je symbolem lásky a vášně, růžová vyjadřuje něhu a obdiv, bílá symbolizuje čistotu a úctu. Žlutá nese poselství přátelství a radosti. Květy růží jsou jedlé, proto se okvětní lístky používají jako součásti čajů, syrupů, ale i marmelád nebo dezertů, kterým dodají jemnou chuť. Ceněné jsou také pro využití v kosmetice, kde se z nich vyrábí růžová voda, oleje nebo parfémy. Růže má obecně hlavně sklidňující a hydratační účinky. Po odkvetení zastřihněte růži ve stonku po druhý pravý list. Aby vám růže ve váze dělaly radost co nejdéle, seřízněte stonky šikmo ostrým nožem, ne nůžkami, a nejlépe pod proudem vody. Vyměňujte květinám vodu každé dva dny a nikdy neumísťujte vázu s růžemi na místo, kam svítí přímé slunce, a ani poblíž mísy s čerstvým ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Na Trutnovsku pokračuje stavba labské cyklostezky. Tenista Jakub Menšík je v semifinále Roland Garros. A počasí zataženo s přehaňkami, teploty kolem 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké poledne. Odbory na úřadu vlády jsou ve stávkové pohotovosti. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy by měly přejít pod ministerstva od 1. července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
2: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
0: Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta tvrdí, že není důvod k obavám. S odbory chce jednat zítra. Na Trutnovsku začala v těchto dnech stavba další části labské cyklostezky v úseku Debrné ve Střev. Vybudování kilometrové trasy má stát podle projektu 67 milionů korun. Téměř veškeré náklady pokryjí dotace. Zbytek doplatí obce na této trase. Cenu vysvětluje nezávislá starostka Hostinného Dagmar Sahanková.
3: Tam jsou opěrné zdi, je zde permský pískovec, který je nutno sanovat, zabezpečit, aby svahy neujížděly. Jsme vysoko nad Labem, nad tím zářezem labským. Zkrátka ty geomorfologické parametry tam jsou hodně složité a z toho důvodu ta cena je tak vysoká.
0: Cyklisté by mohli vyrazit na úsek Debrné ve Střev příští rok na jaře. Třebechovice pod Orebem pořídí elektroauta. Využívat je budou zaměstnanci úřadu a městské organizace. Radnice počítá s tím, že nová auta mají mít nižší provozní náklady.
4: Jedno z nových aut získá charitní domov Zdislava, který ho využije pro přepravu klientů. Technické služby dostanou nákladní elektromobil určený k převozu materiálu a vybavení. Třetí vůz bude sloužit zaměstnancům městského úřadu. Podle propočtu města by náklady na provoz měly být výrazně nižší než u současných naftových aut. Radnice očekává, že za pohonné hmoty ušetří více než polovinu dosavadních výdajů. Všechna nová vozidla by měla dorazit nejpozději do 1. srpna. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Český mužský tenis se po 16 letech dočkal další semifinálové účasti v singlu na Roland Garros. Na Tomáše Berdycha navázal Jakub Menšík. V boji o nejlepší čtyřku antukového grandslamu porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku. Čeká ho nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude zataženo, na většině území přehánky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech 16 až 19 stupňů, na horách naměříme kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na zdržení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice, provoz je řízen na kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A my se můžeme pustit do vašich vzkazů, pozdravů, třeba i blahopřání, protože právě začínají písničky od srdce, je 12 hodin 4 minuty a vy stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme krásné odpoledne, teď nabízíme možnost ještě si ho zpříjemnit nebo někomu ho zpříjemnit, protože si můžete navzájem posílat písničky právě od srdce. Dnes mají tedy svátek Tamary, další výročí s nimi přispěchá za chvíli, aby je připomněl Petr Jungmann. A já řeknu kontakty, můžete nám volat zavolat o písničku na 726 46 46 46. Můžete si ale taky napsat o ní SMS-kou 900 1104 anebo e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz. Ještě rychlý pohled do naší hudební nabídky. Věra Špinarová, Jednoho dne se vrátíš, Marta Kubišová, Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, tak vyberu nějakého muže, Valdemara Matušku, Slavíci z Madridu, nebo je tu skupina Opět a Radeček a písnička Hory. Krásné odpoledne, příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola. Tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Zoologická zahrada na olomouckém Svatém Kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam víc jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
3: Co ty seš za sněhuláka?
2: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
3: Tebe staví až na jaře, ne?
2: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.

Už nám to tu přibývá, chodí od vás jak e-mailové vzkazy, tak i SMSky. Píšete nám, komu byste dnes chtěli nechat zahrát, co byste mu chtěli vzkázat. Dobrý den, prosím o písničku od Věry Špinarové, mému partnerovi z lásky, věrně milující tvá Markéta. Děkuji a přeji hezký den.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát představíme 10 šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína, a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme krásné středeční odpoledne. Zdravíme i na silnice. Jedno upozornění: v Hořicích na Jičínsku dnes začalo na dvou místech měření rychlosti aut a motocyklů, tak pozor na pokuty. První radar měří okamžitou rychlost v klesání v Meixnerově ulici, je to na příjezdu do Hořic od Dvora Králové nad Labem. Druhé měření je potom úsekové a je v ulici Československé armády na silnici z centra města směrem na lázně Bělohrad. Hrajeme teď vám všem řidičům, kteří jste právě teď na cestách v autě nebo v autobuse, a taky hrajeme pro Tamy Dobešovou k jejímu dnešnímu svátku. Všechno nejlepší přeje Dominika. Halo.

Pokračujeme v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Můžete si o ně zavolat, můžete si o ně napsat, jak jsem říkala, buď e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 900 1104. Pro koho bude následující písnička? Zahrajte pro našeho tatínka a dědečka Jiřího Haška z Jílemnice k jeho dnešním narozeninám. Hodně zdraví a štěstí přejí dcery Jiřina a Jitka, manželka Jitka, vnoučata a celá široká rodina.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

Dětský den už sice byl v pondělí, ale celým týdnem pokračují různé akce pro děti a tak to bude například i den otevřených dveří a den dětí na letišti v Jaroměři a to tuto sobotu 6. června od 10 do 18 hodin, ale pozor, připraven je program i pro dospělé, tak už můžete začít plánovat víkend a ještě stále si můžete k nám zavolat nebo napsat o písničku, teď budeme hrát pro Tamaru Karasovou z Náchoda, buď zdravá a šťastná, to ti přeje k svátku, teta Hana.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Už je 12 hodin 48 minut, tak ještě máte poslední chvíli na to ozvat se nám do písniček od srdce, pokud byste chtěli někoho potěšit nebo třeba někomu poblahopřát, poslat nějaký hezký vzkaz, tak nám zavolejte nebo napište a píšete, zahrajte prosím pro mou ženu Lucku k narozeninám. Všechno nejlepší přeje Honza a Filda.

Za 9 minut bude 13 hodin, to znamená, že jednak vám nabídneme další zprávy hned ve 13 hodin s Radkem Půlkrápkem a po 13. hodině potom Alex Minářová. Tentokrát si bude povídat s herečkou Nikol Kouklovou, která založila vlastní divadlo, tak i o tom určitě uslyšíme víc. A teď to máme ještě poslední vzkaz před 13. hodinou. Chtěla bych nechat zahrát panu Františkovi, že mu děkuju za přání, taky mu přeju hodně štěstí a těším se na něj, píše paní Jitka.

posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Vláda představila návrh změn v penzijním spoření. V Otovicích na Broumovsku vzniká nová dětská skupina. Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále Pardubice. A počasí zataženo s přehánkami, teploty kolem 18 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké odpoledne. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představila reformu penzijního spoření. Za největší změnu označila návrh na snížení poplatků za penzijní fondy. Ročně měly klesnout z přibližně 2% na 0,5%. Změnit by se měla i konzervativnost fondů. Vláda plánuje taky snížit dolní hranici pro státní příspěvek pro dítě z 500 na 100 korun, říká Alena Schillerová.
4: Zároveň pro všechny účastníky až do 30. narozenin zdvojnásobujeme výši státních příspěvků na 40%. To znamená, měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně 400 korun.
3: Lidé do 36 let budou moci jednorázově vybrat třetinu svého spoření. Podle Aleny Schillerové ale půjde jen o lidi, kteří spoří 10 a víc let. Vláda chce návrh projednat do konce června. V Otovicích na Broumovsku vzniká dětská skupina. 12 dětí bude mít zázemí v objektu bývalé školky. Práce tam mají skončit podle nezávislého starosty Petra Nováka během několika týdnů.
5: Rekonstrukce objektu byla trošku složitější, než jsme si představovali, takže jsme nabrali velké zpoždění v tomto projektu a těšíme se už na otevření 1. července. I s tím máme teda velký problém, ale blížíme se k kolaudaci a pevně věřím, že to stihneme v tomto termínu.
3: Jičín se zítra promění v pohádkové město plné červených sukní. Připomene si 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka, autora legendárních pohádek o Rumcajzovi. Organizátoři vyzývají, aby si lidé oblékli sukni stejné barvy jako Čtvrtkovy pohádkové postavy a přišli zítra o 15:30 na Valštejnovo náměstí. Víc k tématu nabídneme v odpoledním vysílání.
1: Sport.
3: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší domácí soutěže Pardubice 81-73. Přiblížili se tak obhajobě titulu. Série pokračuje druhým zápasem dnes od 18 hodin v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné duely.
1: Počasí.
3: Odpoledne bude na východě Čech zataženo, na většině území přehánky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty 16 až 19 stupňů, na horách naměříme kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: A po zprávách míříme na hlavní východočeské tahy. Pozor teď na nehodu v Hořicích v ulici Jiřího z Poděbrad. Se tam srazilo osobní auto s nákladním. Projíždějte opatrně. A na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex
6: a host.
7: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou, a to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
8: Děkuji za pozvání.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Mám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Hermánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle. Na té cestě mě to nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvíle mi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc. To prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku, no a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičima nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak, když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v fouzovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to, jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat, no. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaké zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže herce. Trpělivost. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem o něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohleto je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co? Tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, tak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se asi aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěl, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tedy do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jakou, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo. Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela běžné, a nechám mluvit vás, protože vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to, jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fren vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, který ho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé ten příběh, tak ona úplně valela oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, to je takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoním jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohohle divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno, prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro.
1: Je to tak, je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na to, to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zajede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení, ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám další jako, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín, nebo Láska z mládí, a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na text.
1: Víte co, tím, že vlastně i v Bez zábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala, ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář. A, tak.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roman na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně té postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavován třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, když by se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte jí za hlavu, nebo
1: tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nemám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako, byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže

0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce, už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozálii Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježíš Maria, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako...
0: Tak a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaký jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má je takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní? Mm-hmm.
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s divadlem Bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdnin je Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdnin jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťu nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, kterým vlastně spravuje jaký beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Sude tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Trutnově začíná Mezinárodní festival nového cirkusu. Vítězkou ceny Global Teacher Prize je Lada Suchá z Tach z Kladna. České volejbalistky vstoupí do druhé sezóny v Lize národů. A počasí zataženo s přehaňkami, teploty kolem 18 stupňů. Zprávy a Radek Půlchnábek, hezké odpoledne. V Trutnově začne večer Mezinárodní festival nového cirkusu Cirkuf. Potrvá do neděle. Program bude na třech scénách ve společenském centru UFO a ve dvou šapito. Součástí bude i venkovní scéna s umělci přímo na ulici mezi lidmi. Kdo vystoupí, říká principál festivalu Libor Kasík.
2: V Trutnově jsou velmi, velmi oblíbení třeba bratři v triku, nejenom v Trutnově, ale tady troufám si říct obzvlášť, tady si lidi jako opravdu získali, oni jsou velmi jako respektovaná dvojka, venku to taky žije v pátek a v sobotu těma parties, takže tady máme vlastně jakoby dva koncerty, kterými se vždycky zakončí ten den.
0: Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchlá. Učitelka na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno zvítězila v soutěži Global Teacher Prize.
3: Velice mě to těší a je to pro mě zpráva, že ve své práci jdou správným směrem.
4: Lada Stuchlá učí na střední škole latinu, somatologii a psychologii. Do výuky se snaží zapojovat studenty tak, aby sami objevovali souvislosti, poznávali své silné stránky a byli v hodinách aktivní. Porota ocenila zejména to, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů, říká její členka Irena Poláková.
5: Používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří se vlastní učební materiály.
4: Do soutěže se letos přihlásilo přes 450 učitelů, nejvíc v její desetileté historii. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Nově by měli poskytovat konzultace a vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se měl i celkový počet poradenských míst ze 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala. Úřady práce by mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď míří do Senátu. Sport. České volejbalistky vstoupí zápasem proti domácí Číně v Nankingu do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský ročník, ve kterém skončili 11. Na turnaj v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Thajskem. Počasí. Odpoledne bude zataženo, na většině území přehaňky, večer mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech 16 až 19 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Hořic teď pozor na nehodu na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Karel Sladký zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme tu hosty a budeme mít hosty. Živo je v Českém rozhlase Hradec Králové. Co se natáčí, uslyšíte? A mluvit budeme také o tom, že Hradec Králové posunul dál plány na stavbu nové kašny na Velkém náměstí. Máme k tomu detaily. Radní už schválili peníze na projekt. Definitivní slovo ale budou mít na konci června zastupitelé. Otázky vyvstaly, kolik bude příprava samotná stavba kašny celkově stát a proč radnice na vítězném návrhu vodního prvku trvá navzdory kritice veřejnosti. A naše reportérka přijde do studia, řekne nám k tomu víc. Zvát vás budeme i na jubilejní ročník festivalu Černilovský dvůr do Černilova na Královéhradecku a budeme pro vás mít pomalu i tipy na víkend. Český rozhlas Hradec Králové v polovině pracovního týdne ve středu 3. června z hudby Michal Hruza, Rangers, Lucie, Karel Černoch, Václav Neckář nebo skupina Olympic. Za zpravodajskou směnu Ivany Fremutové vás zdraví Karel Sladký. Vše vám nabídneme důležité informace z celých východních Čech. Dobré odpoledne.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

A už se blíží folklorní festival Pardubice Hradec Králové, konat se bude od 5. do 7. června. Je místem setkávání nejrůznějších tanečních hudebních forem, rozmanitých přístupů k folkloru a nebo k folklorem inspirované tvorbě. Festival, který začne 5. června, čerpá ze života folklorních souborů a vrací do něj nové nápady a tvořivou inspiraci. A v neposlední řadě bude až do 7. června místem pro přátelská setkávání lidí. Součástí akce bude oblíbená Pernštýnská noc, staročeský jarmark spojený s hudební produkcí na Pernštýnském náměstí, na zámku a v historickém centru města Pardubice. Tak si poznamenejte, folklorní festival Pardubice Hradec Králové 2026 od 5. do 7. června.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Za chvíli si dáme skupinu Lucie, Chci zas v tobě spát. Na Karla Černocha se můžete těšit, nebo Václava Neckáře. Dobré odpoledne. Sledujeme události 3. červnového dne 2026. Hradec Králové začal chystat projekt na stavbu nové kašny na Velkém náměstí v historickém centru města. Na projektovou dokumentaci honorář pro autora a autorský dozor vyčlenili radní z rozpočtu 8 milionů korun. Cena za samotnou stavbu vodního prvku by pak měla dosáhnout zhruba 12 milionů. Téma teď podrobněji proberu s reportérkou Českého rozhlasu Hradec Králové Adelou Kavříkovou, která sleduje právě události 3. červnového dne. Adelo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Investici do příprav nové kašny už schválili městští radní. Definitivní rozhodnutí ale padne až na jednání zastupitelů koncem června. Těch zmiňovaných 8 milionů korun pokryje podle Adama Záruby, nezávislého náměstka primátorky pro architekturu a urbanismus, kompletní přípravu, tedy od architektonických a statických posudků přes právní služby a pojištění až po samotný honorář pro autory vítězného návrhu. Ten projekt chce mít radnice připravený tak, aby se kašna mohla postavit současně s plánovanou celkovou rekonstrukcí Velkého náměstí.
0: Ale víme, že podoba budoucí kašny ve městě už dříve spustila vlnu kritiky. Lidé dokonce podpisovali petici. Proč vyvolává takové emoce?
1: Tak kritiku vadí hlavně její vzhled a její materiál. Připomeňme, že tu kašnu má tvořit 9 různě velkých nádob z probarveného betonu, které lidem ale připomínají spíš nějaké industriální objekty a podle autorů petice se to do historického centra města nehodí. Architekti i odborná porota to ale vidí opačně. Návrh podle nich na historii reaguje citlivě, jen moderním způsobem. A podle náměstka Záruby je u takto výrazných děl ve veřejném prostoru diskuze běžná. Přirovnal to k dříve kritizovaným kašnám na náměstí v Plzni, které podle něj lidé zpočátku taky odmítali a dnes jsou symbolem města. Záruba navíc zdůraznil, že na rozdíl od dřívějších kontroverzních uměleckých děl v Hradci vzešel tenhle projekt z otevřené mezinárodní architektonické soutěže, do které městu přišlo 54 návrhů a na vítězi se odborníci jednoznačně shodli.
0: A dál, kdybychom se zaměřili čistě jen na cenu 8 milionů za projekt a dalších 12 za stavbu. Není to na jednu kašnu příliš mnoho?
1: Vedení města argumentuje tím, že jde o unikátní umělecké dílo, nikoliv o nějaký sériově vyráběný prvek, takže ty náklady tam jsou logicky vyšší. Podle Záruby navíc patřil ten vítězný návrh z dílny sochaře Tomáše Pavlackého a architekta Petra Preiningera v architektonické soutěži k těm levnějším. Samotná stavba za 12 milionů korun pak bude součástí zhruba 600 milionové investice, kterou bude celá obnova Velkého náměstí.
0: Víme, že na místě budoucí kašny nedávno skončil i archeologický průzkum. Jak to tam teď vypadá?
1: Archeologové na místě odkryli část pozůstatků historické Jiříkovy kašny. Teď už je ale ta plocha zasypaná mlatem a vzniká tam prozatímní místo pro odpočinek, podobně jako na druhé straně náměstí před kostelem. Auta už se tam ale podle náměstka Záruby nevrátí, a to především proto, že je město chce z náměstí do doby jeho kompletní rekonstrukce postupně odsouvat. V dohledné době tímto způsobem plánuje radnice uvolnit v podstatě celý střed náměstí od staré radnice až k Morovému sloupu, aby tam vznikla volná zóna pro pěší.
0: O plánech na stavbu nové kašny na Velkém náměstí jsme aktuálně mluvili ve středu 3. června s reportérkou Adelou Kavříkovou. Děkujeme za informace a hezký zbytek dne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové vás teď budeme zvát na jubilejní 15. ročník festivalu Čarnilovský dvůr do Čarnilova na Královéhradecku. Zdravím organizátorku Janu Žárskou. Paní Jano, hezké odpoledne vám přeji.
1: Dobrý den.
0: Už se vám to blíží, jak se chystáte?
1: Chystáme se velmi, už se staví stany, sváží se lavičky, děláme poslední plakáty a lákadla na sociální sítě a doufáme, že se počasí trošku umoudří do soboty.
0: Do soboty, v sobotu to všechno bude, 6. června. O čem bude 15. jubilejní ročník Černilovského dvora?
1: My se snažíme vždycky namixovat program tak, aby si tam přišli na své milovníci jak hudby, tak divadla, tak výtvarného vyrábění. A bude to takový mix právě pro všechny věkové skupiny, že tam bude loutkové divadlo pro děti, maminy Jaroměř hrát pohádku. Potom tam bude improvizační divadlo Bizoni z Hradce Králové dělat improvizační takové show, to je vždycky velká zábava. A bude tam vystupovat několik kapel. Paní Marie Tyošarová ze skupinou Kdo jsme my, potom Meda z Hradce Králové, potom písničkářka Květa se svou skupinou a pro děti kapela Páni na hlídání a potom takovým jako hvězdným programem večera, na který se moc těšíme, bude kapela Factorial Orchestra.
0: Bude ten letošní ročník něčím výjimečný, krom toho, že je to jubilejní 15. ročník?
1: Budeme také promítat fotografie z těch předchozích ročníků, takže to bude taková velká soustava všech vystupujících, které jsme tu kdy mohli uvítat. My si vždycky děláme legraci, že kapela, která u nás hraje, tak se pak stane velmi slavnou a už bychom na ní příště neměli.
0: Pro koho je Černilovský dvůr určen?
1: Je to koncipováno tak, aby si tady na své přišli jak děti, tak jejich rodiče, tak mladí lidé. Snažíme se, aby si každý našel buď třeba ten koncert nebo nějaké vyrábění, nebo může zavítat na výstavu paní Radky Šůstkové, nebo si dát něco dobrého.
0: A myslíte i na počasí, tedy na suchou, na mokrou variantu?
1: Máme možné obě varianty. Jednak ten festival se koná venku na zahradě, ale máme velký stan, pod kterým jsou schovaní diváci a v případě opravdu nepříznivého počasí máme tam po roce i kulturní a spolkový dům, což je stará škola, do které se také dá schovat některé z aktivit.
0: Kdy bude možné do Černilova na Černilovský dvůr tuto sobotu přijet?
1: Je to 6.6. tuto sobotu, začínáme ve 14:00 a program bude probíhat nepřetržitě až do večera do 11:00.
0: Jana Žárská, 15. jubilejní ročník festivalu Černilovský dvůr, Černilov na Královéhradecku. Děkujeme za krásné pozvání a se vám akce vydaří. Hezké odpoledne.
1: Děkujeme a zdravím všechny posluchače.

0: Co vás napadne, když se řekne o to Vichtrle? Budeme o tom mluvit za malou chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, o tom, co v učebnicích nebylo. I na našem webu hradec.rozhlas.cz jsou zajímavosti, postřehy. Herec Martin Písařík, který vás provází touto rubrikou v našem vysílání. Tak tady, Martine, připraven, co v učebnicích nebylo? Poslechněte si.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: A podívejte si na náš web radec.rozhlas.cz. Skupinu Olympik teď nabízíme a ptáka Rosomáka. Z Českého rozhlasu v Hradci Králové, dobré odpoledne.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmar Ruščákové, koncert pro Boušku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové a dobré odpoledne. Když se teď podíváte přes kamery k nám do studia hradec.rozhlas.cz, uvidíte hosty Vojtěcha Bártu a Tobiáše Nevřivu, autory a režiséry divadelní audioprocházky Tohle město není pro starý. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vy staří rozhodně nejste, pánové.
2: Dobrý den, ještě snad ne.
0: Úplně. Mladí autoři, režiséři, vy natáčíte v tuto chvíli tady u nás v Českém rozhlase. Já jsem na vás narazil v režii. Co natáčíte, co tady připravujete?
1: Tak náš projekt vzniká ve spolupráci s Českým rozhlasem, protože pro festival Regiony chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice festivalu. A hnedka při začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas Hradec Králové by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
0: Co si pod tím audioprocházka představit?
2: No, je to prostě takový divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
0: Čili budu na Malém náměstí v Hradci Králové na festivalu Regiony, dostanu sluchátka.
1: Ano.
0: A tam uslyším to, co tady natáčíte teď.
1: A nejenom to, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme právě teď už dopředu ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, které se budou dít přímo na tom místě.
0: A vy jste hned v úvodu říkali, že je to o 6 lidech, 6 osobnostech. Jak jste je vybírali, podle čeho?
2: No, je to docela taková pestrá směsice lidí. Nás zajímaly hlavně nějaká témata, kterým se ti lidé věnují. Je to taky směsice v tom, že tam máme v týmu vlastně skvělé profesionální herce typu Cyrila Drozdy nebo Miloše Maršálka z Hadivadla, ale zároveň dalšími lidmi, kteří tam vedle toho jsou třeba skvělá romská spisovatelka Květoslava Podhradská. A vlastně je dobrý asi říct, že ti lidé nejsou jenom herci, ale jsou taky trošku spoluautory toho projektu. Vlastně s nimi a o nich a o jejich tématech tu věc nějakým způsobem spolu připravujeme a vlastně píšeme a vytváříme s nima.
1: Mimo to jsme na projektu taky spolupracovali s Janou Holečkovou a Blankou Stehlíkovou, což jsou skvělí amatérský herečky, který už mají dlouholetý zkušenosti s nezávislým divadlem.
2: V podstatě profesionální herečky, oni hrají i ve filmech.
1: A taky s Anou Hradilkovou, která spolu založila hnutí Klima babičky a skrze jejíž příběh otevíráme téma seniorského aktivismu.
0: Proč je důležité podle vás otevřít toto téma?
1: Protože podle nás je to téma, o kterým se mluví míň, než by se o něm mluvit mohlo, a vnímáme to v zahraničí jako nějaký důležitý trend a vůbec je pro nás důležitý podporovat nějaký aktivní přístup ke stáří, kdy starší lidé nejsou vnímáni jenom jako objekty péče, kterým je potřeba zajistit zábavu, kroužky a slevy, ale jako plnohodnotnou součást společnosti, jako lidi, kteří mají čas a můžou být plnohodnotným přínosem pro nějaký celospolečenský rozvoj.
2: Ono hlavně asi tím tématem vlastně není úplně jenom stáří jako takové, ale vůbec život a přístup k němu. To znamená prostě bohužel jako někdy jsme nějak pasivní, spohodlnělí nebo třeba uzavření jenom v nějakých svých bublinách a my právě všechny tyhle věci chceme nějak jako veřejně otevírat a vlastně dávat je k diskuzi, k nějakému jako posouzení, jako vlastně smysl takového projektu je prostě otevřít diskuzi, a to často i o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než

0: vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně, nebo jsou různé vlastně problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je můžou třeba trápit.
1: Vojtěch Bárta, Tobiáše Nevřiva, autoři a režiséři Tohle město není pro starý, nám představili divadelní audioprocházky na festivalu Regiony 20. června v 17:30 na Velkém náměstí bude premiéra. Tak přijďte a poslechněte si to, o čem jsme teď s pány mluvili a co teď tady u nás v Českém rozhlase v Hradci Králové natáčí. Díky za to, ať se vám to vydaří. Mějte se hezky.
2: Děkujeme moc.
0: Děkujeme.
2: A všechny vaše posluchače a posluchačky srdečně zveme.
0: Krásný den všem.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Za neoficiální zahájení turistické sezony na Brumovsku je už pár let považován první červnový víkend, kdy se v klášteře Brumov setkávají milovníci skvělého vína, dobré hudby a regionálního rozvoje. Už tento pátek 5. června se tam bude konat dobročinný večer pro Brumovsko a v sobotu potom oblíbená veřejná ochutnávka nejlepších českých a moravských vín z kolekce Salonu vín České republiky. Chybět nebude cymbálovka, program pro děti. Výtěžek této tradiční společenské akce podpoří grantový program Máme rádi Brumovsko, vzdělávací fond Amos pro místní studenty a další aktivity agentury pro rozvoj Brumovska. Už tento pátek, 5. června, tak vás také můžeme na Brumovsko pozvat, ale teď zvuk poslechu zpráv Českého rozhlasu, co navrhuje stát ohledně penzijního spoření, dozvíte se v 15 hodin a také pro vás budeme mít informace z Třebechovic pod Orebem. Předpověď počasí a dopravní servis Zelená vlna, součást zpravodajské relace Českého rozhlasu Hradec Králové. Znělka zpráv se ozve už za 5 minut. Přejeme dobré odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Stát navrhuje reformu penzijního spoření. Město Třebechovice pod Orebem nakoupí elektroauta. Basketbalisté Nymburka a Pardubic se utkají ve druhém zápase v finále NBL. A počasí zataženo s přehaňkami, teploty kolem 18 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké odpoledne. Penzijní spoření pro mladší lidi by mělo být výhodnější. U klientů do 29 let má být státní podpora vložené částky 40%. Oznámila to dnes ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO. U většiny typů penzijního spoření mají taky klesnout poplatky za správu. Opoziční poslanec a člen rozpočtového výboru Jan Havránek z ODS většinu opatření vítá. Zrušení poplatků by ale podle něj mohlo dopadnout na některé společnosti.
5: Protože samozřejmě ty největší hráči na tom trhu to zvládnou úplně bez problému. Otázka je samozřejmě, jak to dopadne do těch menších hráčů na trhu, ale zatím jsem žádný vyjádření nikoho nezaznamenal. A druhá otázka ještě je, jak se na to samozřejmě podívá Česká národní banka jakožto regulátor celého trhu.
3: Vláda má změny projednat do konce června, poté je předloží sněmovně. Třebechovice pod Orebem pořídí elektroauta. Využívat je budou zaměstnanci úřadu a městské organizace. Radnice počítá s tím, že nová auta mají mít nižší provozní náklady.
6: Jedno z nových aut získá charitní domov Zdislava, který ho využije pro přepravu klientů. Technické služby dostanou nákladní elektromobil určený k převozu materiálu a vybavení. Třetí vůz bude sloužit zaměstnancům městského úřadu. Podle propočtu města by náklady na provoz měly být výrazně nižší než u současných naftových aut. Radnice očekává, že za pohonné hmoty ušetří více než polovinu dosavadních výdajů. Všechna nová vozidla by měla dorazit nejpozději do 1. srpna. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: U silnice v Arnoltovicích, která spojuje Hostinné s obcí Rudník, vznikne chodník. Povede k Arnoltovické hasičské zbrojnici. Společně ho vybuduje město Hostinné a Rudník. Projekt popisuje starostka Hostinného Dagmar Sahanková.
7: Budeme cílit na získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, protože ten chodník přiléhá ke komunikaci třetí třídy, která je velice frekventovaná a kdo chodí z Hostinného do Arnoltovic, tak ví, že jsou tam velice nepřehledné úseky a pro ty chodce to není bezpečné.
3: Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. Dnes o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD uložil peněžitý trest 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám. Obžalobě čelí i předseda hnutí Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené.
4: Sport.
3: Basketbalisté Nymburka a Pardubic se utkají ve druhém v zápase finále NBL. Nymburk se po včerejším vítězství ujal vedení v sérii o titul. Druhý duel začne na palubovce Středočechů v 18 hodin.
4: Počasí.
3: Na východě Čech je dnes odpoledne zataženo s přeháněkami, k večeru mají srážky ustávat. Teploty 16 až 19 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Hradce Králové na Gočárově okruhu pozor na nehodu u Šimkových sadů. V Pilnáčkově ulici se tam srazila dvě auta.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásný den, příjemné středeční odpoledne. Václav Čtvrtek, autor pohádek a velký symbol města Jičín, aby letos oslavil 115. narozeniny. Letos si ho jičínští připomenou originálně. Jak Český rozhlas Hradec Králové to zjistil a vy uslyšíte v této hodině. Zjistíme také, kde je náš rozhlasový stopař. A po půl čtvrté otevřeme ve vysílání Radio Bazar. Chystejte si své inzeráty, to, co byste ve středu 3. června potřebovali. Hudby je nám také třeba pěkných písniček, které máte rádi, ať už to bude Vítězslav Vávra, Pavel Didovič, Brian Adams, Lucie Vondráčková nebo Petr Spálený. Z Českého rozhlasu Hradci Králové vás zdravíme a přejeme hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Už jsme vám to říkali a rádi připomeneme, Cirkuf Trutnov 2026 je zase tady. Výhřivý, omamný, barevný a veselý festival nového cirkusu v Královéhradeckém kraji. Kdo zná, už se těší. Ano, kdo nezná a pozná, bude chvátat příště. Cirkuf je mezinárodní festival nového cirkusu, který se v Trutnově koná od roku 2011 a neskutečně to letí. Letošní termín je 3. až 7. června. Dnes to začne. Cirkuf každoročně přiváží do Trutnova špičku české progresivní zahraniční scény současného cirkusu a pouličního umění. Festival se tradičně koná během 1. červnového víkendu a vybraná představení hostí UFO. Unikátní polifunkční divadelní prostor s variabilní scénou a hledištěm, ale bude to i venku a venkovních představeních, tak si Cirkuf Trutnov 2026 ode dneška do 7. června nenechte ujít.

0: Václava Čtvrtka si teď připomeneme autora pohádek a velký symbol města Jičína. Letos by oslavil 115. narozeniny. Jičínští si ho připomenou také nevšedně. Velmi originálně, ve čtvrtek 4. června bude totiž den červených sukní. Proč? I na to odpoví Alena Kyselo-Pospíšilová z odboru kultury a cestovního ruchu městského úřadu v Jičíně. O zítřejší program pro veřejnost, do kterého patří čtení čtvrtka ve čtvrtek, se zajímala Vlaďka Vildová.
1: Nejen čtvrtkem ve čtvrtek žít bude Jičín, ale také tím, že to bude den související se čtvrtkovými hrdinkami, ale samozřejmě i se čtvrtkovými výročími.
2: Celý rok si v Jičíně připomínáme 115. výročí narození a 50. výročí úmrtí Václava Čtvrtka. A to tak, že každý čtvrtek máme živou akci, čteme čtvrtkovy pohádky v některé z jičínských kaváren, heren, cukráren a takhle putujeme po Jičíně a tak se čtvrtkovo dílo každý týden dostane do veřejného prostoru. A tento čtvrtek mimořádně, protože to datum 4. června si o to úplně koleduje, tak bude taková větší akce pro veřejnost. Jednoduchým gestem si připomeneme čtvrtková výročí. Každý, kdo bude mít chuť, si může obléknout červenou sukni a strávit v ní svůj obvyklý den. Vzít si do školy, do práce, na nákupy. Připomeneme si tím čtvrtkovy ženské literární hrdinky. Manku, Makovou panenku a Stázinu. Odpoledne ve 3:15, kdo bude mít chuť, tak sejdeme se na náměstí, abychom se společně vyfotografovali a v 16:04 bude čtení čtvrtka ve čtvrtek v Runcajzově Ševcovně, kde budeme číst pohádku z knížky Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni.
1: Já jsem četla vyjádření od ředitele knihovny Václava Čtvrtka Adama Hoška, zjistila jsem, že i on si vezme červenou sukni.
2: No rozhodně to není nikde omezeno, že se takhle musí obléknout jenom ženy.
1: Ty tři hrdinky byly odvážné.
2: No rozhodně Manka je určitě takovou emancipovanou hrdinkou. Mám moc ráda jednu pohádku, kdy je kníže pánem uvězněná. Runcajs jde zachránit, mezi nimi je mříž a oba drží tu mříž, lomcujou s ní, prostě jim to nejde, tu mříž dát pryč a pak Manka se zastaví a řekne Runcajsovi, Runcajs, když ženská dělá to, co náleží mužskýmu, bere mu to sílu, ustoupí, Runcajs za tu mříž zabere sám, mříž povolí a Manka je volná.
1: Přímo čtvrtkovo poučení z ženské emancipace. Zveme na den červených sukní, setkat se můžete tady kousek od nás na Valštejnově náměstí, to bude ta společná fotografie.
2: Ano, právě ta akce je otevřená pro veřejnost, tak aby nikomu nezasáhla do běžného života, jenom si ten běžný život zpestřil.
1: Děkujeme a budeme se těšit v Jičíně nejen se čtvrtkem na viděnou a naslyšenou, protože už po prázdninách se otevře další ročník jičínského pohádkového festivalu, tentokrát na téma
2: Hajaja, háj a já. A je tím myšlen jednak odkaz na výročí zahájení rozhlasových pohádek Hajaja, který byl jako předchůdcem pohádkových večerníčků. Také se tam bude reflektovat téma duševního zdraví. Jaké to je, když se někdo cítí v háji?
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: A teď se vydáme ve stopách našeho regionálního stopaře. Český rozhlas Hradec Králové s vámi přejeme dobré odpoledne.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: Hradec Králové dnes žije uměním a oslavou narozenin. Základní umělecká škola Střezina totiž slaví neuvěřitelné padesátiny. Hlavní oslavy vypuknou přesně v 16 hodin v Žižkových sadech. My už máme na místě naši reportérku Zuzanu Boučkovou. Zuzko, zdravím tě, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne ze Žižkových sadů.
0: Ty se nám hlásíš přímo z centra dění. Podle zvuku ve sluchátkách to tam už teď pořádně žije. Tak jak to na místě vypadá právě teď?
2: Tak hradecké počasí přeje deštníkům, prostě tu na rovinu musím říct prší, ale hned doplňuji, že tady v Žižkových sadech to absolutně nikomu nevadí. Atmosféra je skvělá, nikdo se dešti nevzdává a s oslavou padesátin se stoprocentně počítá.
0: 50 let.
2: Ano, 50 let. Já jsem ještě chtěla dodat, že právě stojím kousek od jednoho ze dvou velkých pódií, která tu přes noc vyrostla a kolem mě pobíhají děti v pláštěnkách, ale v očích mají obrovské nadšení a hudebníci právě dělají poslední zvukové zkoušky. A to možná i slyšíte. A jestli tady slyšíte, tak v pozadí ten parádní rytmus, tak to je kousek ode mne, se zrovna na své vystoupení rozehřívá muzika dětského folklorního souboru Pecivále. Mladí muzikanti do toho šlapou tak energicky, jako by ten déšť chtěli rozehnat, alespoň já mám ten pocit. Umělci ze Střeziny budou prostě vystupovat, jak slibují, i kdyby kroupy padaly.
0: Slyšíme dobře, pěkně to zní, desítky let, to už je pořádná porce historie a nějakých těch talentů. Na co se přesně lidé, návštěvníci, kteří dorazí, mohou těšit, co všechno v sadech uvidí?
2: Jak jsem již naznačila, nuda dnes dostala v Hradci Králové absolutní zákaz. Program je tak nabitý, že nebudete vědět, kam dřív skočit. Na dvou pódiích, samozřejmě s ohledem na počasí, se vystřídá to nejlepší, co Střezina má. Kromě folklorního pecivalku s malou a velkou muzikou, uslyšíte pěvecké sbory Střeziňáček a Laděníčko a večer to rozbalí energický STO Jazz Orchestra a nebo také Orchestr Safari. A pozor, nebude si jen zpívat a hrát. Tanečníci chystají dynamické choreografie a parádní stepařská čísla. Literárně dramatický obor oživí Žižkovy sady krátkými divadelními představeními plnými humoru. A pokud máte kreativní chvilku, výtvarníci vás nenechají zahálet. V tvořivých dílnách si děti i dospělí mohou dnes vyrobit originální placky, záložky do knížek nebo si vyzkoušet legální sprejování na velkou plochu, inspirovanou novým logem školy.
0: Žižkovy sady, to zní jako dokonalý plán pro středeční odpoledne i večer. Co zázemí, které je důležité, protože takový návštěvník potřebuje nějakou tu energii třeba v podobě občerstvení?
2: No, ohladu a žízni Střezina nikoho slavit určitě nenechá. Bohaté občerstvení je zajištěné po celou dobu až do 10 hodin večer. Navíc celá tahle obří akce je kompletně zdarma, bez vstupného. Radím tedy, přijďte sem do Žižkových sadů, déšť nedéšť, a přijďte společně se mnou popřát Střezině k 50.
0: Zuzana Boučková natáčí, fotí vše na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, na Facebooku, Instagramu, na našem webu hradec.rozhlas.cz. Děkujeme za živou pozvánku z Žižkových sadů a zveme až do pozdního večera. Zuzana Boučková.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Bazar.
1: A je to tady, otevíráme inzertní 7minutovku ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Připravte si inzeráty a můžete se ozvat.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Vítejte v Radiobazaru, hezké odpoledne. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, můžete inzerovat.
2: Prosím vás pěkně, já bych chtěl inzerovat...
1: Ano. Co potřebujete?
2: Nový pás transportér.
1: Nový pás transportér, ano.
2: A Hondu... Motocykl Hondu 90... 90.
1: Ano.
2: Za 15 tisíc, velmi levně, je to úsporný motocykl.
1: A k doptání na telefonním čísle?
2: 7. Aby.
1: Kolik?
2: 732.
1: 732.
2: 414. 229.
1: Ještě, že tam paní máte. Tak děkujeme za pás, děkujeme za motocykl Honda. 732 414 229 je vaše telefonní číslo. A kam se dovoláme? Odkud voláte?
2: Chleny 48.
1: My vás tam zdravíme, děkujeme, přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
1: Tak to byl první inzerát v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Jedeme dál, pokračujeme. Hezký den, dobré odpoledne vám, vítejte.
3: Dobrý odpoledne, chtěl bych nabídnout autogenní soupravu, kompletní, i z hořáky, i z dráty.
1: Autogenní souprava.
3: Dále bych chtěl nabídnout palichovačku větví do 8 cm, je to vlastním podvozku s vlastním pohonem.
1: Špalíkovačka.
3: A dále bych chtěl jedno invalidní křeslo, kolečkové.
1: Jedno kolečkové křeslo.
3: A je to holicko. 604-82-73-90. Děkuji, naschle.
1: Tak ať prodáte, mějte se hezky na Holicku. 604-82-73-90. Kontakt na posluchače inzerenta z Holicka. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má pro vás otevřeno. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Co potřebujete?
4: Potřebuji prodat obrateč až... Schrnovač špíce.
1: Obraceč a schrnovač špíce.
4: A bych potřeboval prodat pracovní elektrickou tříkolku.
1: Pracovní elektrickou tříkolku.
4: A lištu.
1: Lištu.
4: A známky.
1: A známky máte. Vaše telefonní číslo.
4: Jo. 603-710-960.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou. 603-710-960 k doptání na tomto telefonním čísle. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má otevřeno ve středu 3. června. Zdravíme i vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den. Prosím vás, já bych chtěl nabídnout jedilní kotouč. 24 cm v průměru, výška centimetr a váží kolem 4 kg. Bylo to používané na broušení kamenů. Může se to použít speciálně, je to speciální věc, takže jestli by měl někdo zájem.
1: A pokud by někdo měl takový kotouč zájem, tam má volat?
5: Číslo telefonu 739 172 682.
1: Děkujeme pěkně, přejeme hezký den. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: 739 172 682. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. Tady je Radiobazar. Máme pro vás otevřeno. Zdravíme i vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady posluchač Roman, tak já bych měl poptávku.
1: Je vás už slyšet, pane Romane, zkuste popojít, aby bylo dobře rozumět inzerátu, díky.
6: Teď se rozumíme.
1: Teď je to lepší.
6: Jo, takže bych měl poptávku gramofonové desky, CDčka a různé staré dětské časopisy, co byly ABíčka, čtyřlístky a takový.
1: Staré dětské časopisy, ABíčka, čtyřlístky, gramodesky, CDčka scháníte?
6: A bylo by to takhle všechno na telefonním čísle 377804.
1: Tak ať se ženete, mějte se hezky, pěkný den. Telefonní číslo 777 007804, pokud máte gramodesky, CDčka, staré dětské časopisy, jako ABíčka třeba, nabídněte panu Romanovi. Český rozhlas Hradec Králové, ještě máte chvíli na to, abyste také zkusili štěstí s inzerátem v Radiobazaru. Dobré odpoledne. Jste to vy, kdo se dovolal? Dobrý den, dobré odpoledne. Ano, zeslapte si rádio a budeme se lépe slyšet. Dobrý den. Dobrý den.
7: Prosím vás pěkně, prodal bych sem velký akvárko asi na 100 litrů vody a veškerý příslušenství, co k tomu patří. Všechno.
1: Na telefonním čísle.
7: Akvárko na ryby.
1: Ano. Kontakt na vás, telefonní číslo.
7: Moment, já se nemám. Já jsem se totiž nemohla vůbec dovolat.
1: Dovolala, takže velká akvárko s příslušenstvím. A kdyby ho někdo chtěl, kam se dovolá, odkud nám voláte a vaše telefonní číslo? 736.
7: 204. 641.
1: A kde to akvárium máte, kam se dovoláme?
7: Děkuji moc.
1: Aby to nebylo daleko pro někoho, dobře, tak už k doptání na 736 204 641. Tak hlavně, že jsme se domluvili. To byl poslední radiobazár pro dnešek, pro dnešní odpoledne. Zítra bude také den a zítra po 15. hodině 35. minutě můžete opět zkusit štěstí.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Jana Kiršner, Petrápka, Alphaville, nejbližší hudební nabídka ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Posíláme všude tam, kde jste s námi. Přejeme hezké středeční odpoledne. Karel Sladký vás zdraví.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme candáta s křupavou krustou a protože tam budou kešu oříšky, tak mi věřte, že to křupat bude. A co k němu budeme podávat? Lehký bramborový salát, samozřejmě bez majonézy.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Vše, co jsme do této chvíle odvysílali, najdete i na našem webu hradec.rozhlas.cz. I to, kde dnes byl zatím rozhlasový stopař hradec.rozhlas.cz. Zajímavosti z celých východních Čech, zprávy, které průběžně přidáváme. Letní hra od Alby Smashball, zábavná hra z prvky volejbalu, bude hlavní výhrou dnešní kvízovky Českého rozhlasu, protože je středa, hudebně soutěžní hodina vás čeká mezi 18. a 19. a také písničky nasazené na červen. Určitě si vyberete. Podívejte se i na šťastné číslo na webu Českého rozhlasu v pořadu kvízovka. Když se dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování o letní hru od Alby. Po 16. hodině se na vás těší Pavlína Filipovská v Humoriádě, budete s ní vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. A co se dnes stalo v kraji, to shrneme po 17. hodině. Mezi 17. a 18. zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje Den v kraji, včetně předpovědi počasí. Spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Ať se vám naše vysílání ve středu 3. června dál hezky poslouchá. Do 16. hodiny nabízíme Michaela Jacksona. Hezké odpoledne.

0: zprávami přichází Radek Půlkrábek. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Otovicích na Broumovsku vzniká zázemí pro dětskou skupinu. Soud uznal vinným hnutí SPD z podněcování k nenávisti před volebními plakáty. České volejbalistky porazily v Lize národů Čínu. A počasí zítra má být polojasno až skoro jasno, teploty kolem 25 stupňů. Otovice na Broumovsku budou mít dětskou skupinu. Zázemí pro 12 dětí vzniká v objektu bývalé školky. Práce mají skončit podle nezávislého starosty Petra Nováka během několika týdnů.
3: Rekonstrukce objektu byla trošku složitější, než jsme si představovali, takže jsme nabrali velké zpoždění v tomto projektu a těšíme se už na otevření 1. července. I s tím máme teda velký problém, ale blížíme se k kolaudaci a pevně věřím, že to stihneme v tomto termínu.
1: Obvodní soud pro Prahu 1 uznal vinným vládní hnutí SPD z podněcování k nenávisti. Trestného činu se dopustilo v roce 2024 dvěma kontroverzními předvolebními plakáty. SPD má podle nepravomocného rozsudku zaplatit 3 miliony korun. S verdiktem nesouhlasí obhájce hnutí Adam Batuna. Řekl, že se odvolá.
4: Rozhodně SPD ani její předseda nikdy neútočili rasově, ani xenofobně, ani nic podobného. Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a rovněž k problémům, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které své děti neposílají do školy.
1: Obžalobě čelí taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastaveno. Vítězi soutěže Čistá obec se staly v našem regionu v jednotlivých kategoriích podle počtu obyvatel obec Říčky v Orlických horách, městy z Černý důl a město Police nad Metují. Soutěž zohledňuje mimo jiné množství vtříděného odpadu nebo systém sběrných míst. Podle manažera pořádající společnosti Ekokom Jiřího Záliše v našem kraji přibývá vytříděného odpadu.
5: Je to daný tím, že lidi samozřejmě lépe třídí, naučili se to, je to samozřejmě ta 20letá práce a samozřejmě těch odpadů vzniká stále víc. To je taky asi potřeba zmínit, že to je taky důležitý faktor. Sport.
1: České volejbalistky porazily na úvod sezóny Ligy národů v Nankingu domácí Čínu. Se světovými šestkami si Češky poradily 3-0 na sety. Čeští fotbalisté se chystají ve Spojených státech na generálku před mistrovstvím světa. V pátek ráno budou hrát v New Jersey s Guatemalou. Do šampionátu vstoupí o týden později soubojem s Jižní Koreou. Počasí. Noc bude jasná až polojasná, ojedinělé mlhy, teploty kolem 9 stupňů. Zítra má být na východě Čech polojasno až skoro jasno, teploty 23 až 26 stupňů, na horách naměříme kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Po zprávách míříme na hlavní východočeské tahy. Pozor teď na trase Jaroměř-Trutnov v obci Nové Kocbeře. Tam havarovala dvě auta. Projíždějte velmi opatrně a připravte se na silný provoz. Tolik informace z dopravy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den.
6: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu sténky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
2: Humoriáda.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď v tuto chvíli, Tata, taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? To je nařízení, ne, to ne
0: snad. To je moje nařízení.
1: Jo, takhle.
0: Za Humoriádu, za Patrika, za posluchače, za všechny, co vás máme rádi. Všechno nejlepší, hodně zdraví.
1: Řeknu vám, že z toho května oslavovacího. Zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: let. Až za rok zase.
1: No, za rok. Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do Humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale taky na ostatní lidi a já si myslím, že si to zasloužejí.
0: No, tak
1: starostí
0: my jsme,
1: máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept, díky vám, že jste tady, nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takový usměvavý. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete je čete ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak vydejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Teď jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Teď jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jdete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jde všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak, co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj.
5: Haló, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane,
2: ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šeltrem se páni bavějí.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to rozumíme? To není obecenstvo, to je ženská.
5: No tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Počkejška od odpoledne. Jsem si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano?
2: Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další Vlastaburian by byl, když dáte Ačko, když dáte Dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Děkujeme, dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr Zeloty. Obřád bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tam nemáte, Holcmana nemáte, Holcmana.
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny, určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník vás oba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky, já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuju vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
2: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať se krásně užívá. Ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a teď zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
5: Babika, ano, babika. Ano.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to, u advokáta jsme.
10: No co bylo dát, co vám říkal? Zkrátka dobře povedal, když mu to už soudu odsečím, no? Že ten Ratek a tak a tohle že by mě za to dal třeba 500 korun.
11: Za co?
10: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
11: Počkejte.
10: Kam?
11: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
10: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej, a že měl policejní výcvik...
11: Počkejte. Vy počkejte.
10: Já čekal. No,
11: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
10: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
11: To mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
10: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Cože?
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Když vy odkud mě znáte?
11: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
10: No jo, to jsem.
11: No tak.
10: No jo, to je
11: tak, když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
10: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. Pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
11: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
10: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
11: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
10: No, nenaváděl.
11: No, tak co vlastně chcete?
10: No, Jezus, Mare, já to věděl, že to bude těžký případ. No. No, já zkrátka u nás, do mě, co bydlím.
11: No.
10: Ražte rozumět.
11: No, rozumím, no, prosím.
10: Při vašem vzdělání.
11: No.
10: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
11: No, to jste mi přeci řekl.
10: To už jsem vám říkal.
11: No, ovšem.
10: To je zajímavé.
11: No.
10: Tak to by bylo všechno v pořádku.
11: No to je vyřízený.
10: Nehníváte se, že jsem vás držel.
11: Ale vůbec ne.
10: Ne, no tak to jste hodnej.
11: No.
10: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
11: No.
10: Co jsem dlužen?
11: No to je bezplatná poradna.
10: To je bezplatná poradna?
11: Všem, to je zadarmo.
10: No tak ono to bez toho za víc nestálo. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci získat...
1: Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ložnici. No, dobře.
1: No, já jsem tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala, jo. Že jsem u ní vyhrála.
2: No já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám, zdraví,
0: a je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku Vosovou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
1: no,
2: ona by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Dobře.
0: Jo? Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka. Protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák. Protože to byli dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pane Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujeme.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Tak, Humoriáda jede dál, zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat, je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám, jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
6: No, já.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
6: Ne, to je...
5: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
6: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: Jako.
5: No. No rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky. No. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Jako?
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
7: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
6: Ale prosím tě, kam bys chodila?
7: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
6: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
7: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
6: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
7: Jo, dala.
6: A co holuby?
7: Co je s nima?
6: Jsou zavřený?
7: Jo.
6: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
7: Počkej, já to vemu.
6: Ne, já to vemu, co by ses namáhla. Halo? Cože? Omyl? A proč? Halo, jak omyl, nebo co? Halo? Proč omyl? Jak omyl? Halo? Halo? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v Díščí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima, tak
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na
1: to
0: tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr. Ovšem, musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká. To taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál. Zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pave.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo nebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, tady ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivej a svádivej, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On to chce bylo Luďka, úžasné. Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: kolega mandlíš.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte?
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, rejžák pořádnej a šlo to, šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili a to byla největší odměna.
3: Semafor byla zlatý, ano, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
3: Dejte tam někoho sobotu anebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. Skořepovou, víte. No.
3: Ano, Skořepovou.
1: Neprohloupíte.
3: Tak jo. Dejte se a zdravím vás oba, mějte se.
0: Mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouc.
0: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděk Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Šmara, už jsi snad dneska večeřel, ne?
7: Ale ne, já myslím Dafnie, pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Je, nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika a chci cvičit, no. Počkej, jsem vemu ten telefon,
7: to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Já ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
6: Malsprita.
7: Malsprita? To bylo esperanto? Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček malsprita, malsprita? To je od m, malsprita, m. Tupec. Yeah. Tupý, výborně. A teď zase já, jak se řekne akra? No přece ostrý. A ostrý úhel akuta, jaký jsem?
6: Bovo!
7: Bovo, výborně, bovo, to je od bln. Bovo, no vida vůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Ku, nikl, kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, si to vemu, já to vemu ten telefon.
7: Halo, halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo, bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: No to teda nebyl.
7: Ale byl, hele, jak něco řeknu. Esperantista esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykev, já chci jít cvičit!
7: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičky,

0: teďka pojede do Ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, páč už mě půl hodiny čeká.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
3: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
2: Drama.
3: Jak, jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
2: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničince, protože posluchači tak vybrali, zvolili.
2: Od jak živa, on se ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, tak
1: protože
2: to už je
1: slyšet ty anekdoty o policajtech.
2: Moda, že teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Mříž je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a říz.

0: Řeka zeptá se, chceš kousnout? To bych hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro stokrát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že se mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku. Když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte? Když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě. Dostaneme oba zápal plic. Tak neblázněte. Jděte domů a tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mě to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: na mě
2: hodný, protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře, už abych končila.
1: Ne, bylo to zajímavé, krásné, přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se na příště. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. V Krkonoších vzniká další bobová dráha. Basketbalisté Nymburka a Pardubic se utkají ve druhém zápase finále NBL. A počasí zítra má být polojasno až skoro jasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO trvá na přesunu agend lidských práv, duševního zdraví a závislostí z úřadu vlády na některá ministerstva. Tvrdí, že změnami zefektivní státní správu. Odboráři úřadu vlády s tím nesouhlasí a vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle nich reorganizace ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených lidí. Podle Andreje Babiše ale nejsou obavy na místě.
3: Jsme o tom přesvědčeni, že všechny ty kroky směřují vylepšení. Ty obavy nejsou opodstatněné, my jsme transparentní, mluvíme, vysvětlujeme.
2: Vedení úřadu vlády se má s odboráři sejít zítra. V Krkonošské Rokytnici nad Jizerou vzniká bobová dráha. Bude měřit víc než 1,5 km a vznikne u dolní stanice lanové dráhy Horní Domky. Hotová by měla být v létě.
4: Podle ředitele střediska Filipa Brauna zatím nemají konkrétní termín otevření bobové dráhy. Půjde o jednotrubkovou rozebíratelnou konstrukci. Turisté na ní budou muset vyjet lanovkou nebo dojít pěšky. Bobová dráha bude částečně překrývat sjezdovku. Na podzimě tedy musí pracovníci střediska rozebrat, aby nebránila zimnímu provozu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
2: V Hostinném na náměstí u Mariánského sloupu právě teď začíná venkovní výstava fotografií, které jsou upravené i pro nevidomé. Obrazy můžou vnímat hmatem a sluchem. Projekt má inspirovat lidi, aby objevili nové způsoby vnímání světa, vysvětluje vedoucí infocentra Jana Exnerová.
5: Je to open air interaktivní výstava, která tady bude až do září a jedná se o výstavu fotografií od celosvětových a českých autorů.
1: Sport.
2: Basketbalisté Nymburka a Pardubic se utkají ve druhém zápase v finále NBL. Nymburk se po včerejším vítězství 81-73 ujal vedení v sérii o titul. Druhý duel začne na palubovce Středočechů v 18 hodin.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná až polojasná, ojedinělé mlhy, teploty kolem 9 stupňů. Zítra má být na východě Čech polojasno až skoro jasno, teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Rychnova nad Kněžnou směrem na Náchod pozor na nehodu u nemocnice. V Jiráskově ulici se tam srazila dvě auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Ve středu 3. června Karel Sladký přeje dobré odpoledne. Zpravodajsko-publicistický souhrn dne je připraven. Hradec Králové posunul dál plány na stavbu nové kašny na Velkém náměstí. Radní už schválili peníze na projekt. Definitivní slovo ale budou mít na konci června zastupitelé Hradce Králové. Kolik bude příprava samostná stavba kašny celkově stát? A proč radnice na vítězném návrhu vodního prvku trvá navzdory kritice veřejnosti? Podrobněji to proberu už za pár minut s naší reportérkou. V Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové se zeptáme na aktuální počasí i na výhled. Ještě před několika lety nebylo některé učební a středoškolské obory mezi studenty zájem. Teď ale zažívají pravý opak. Poptávka převyšuje možnosti škol. K situaci v Královéhradeckém kraji nabídneme podrobnosti.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Umíme. Český rozhlas Hradec Králové. Události 3. červnového dne teď shrne Radek Půlkrávek. Dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer. V Trutnově dnes začíná Mezinárodní festival nového cirkusu Cirkuf. Potrvá do neděle. Program bude na 3 scénách ve Společenském centru UFO a ve 2 Šapito. Součástí bude i venkovní scéna s umělci přímo na ulici mezi lidmi. Město Hradec Králové plánuje stavbu nové kašny na Velkém náměstí. Radní už schválili peníze na projekt. Nakolik vyjde stavba kašny a jak se k tomuto záměru staví veřejnost? Téma probereme za okamžik s naší reportérkou. Otovice na Broumovsku budou mít dětskou skupinu. Zázemí pro 12 dětí vzniká v objektu bývalé školky. Práce mají skončit podle nezávislého starosty Petra Nováka během několika týdnů.
3: Rekonstrukce objektu byla trošku složitější, než jsme si představovali, takže jsme nabrali velké zpoždění v tomto projektu a těšíme se už na otevření 1. července. I s tím máme teda velký problém, ale blížíme se k kolaudaci a pevně věřím, že to stihneme v tomto termínu.
2: Zájem o učební obory v našem regionu roste. Školy ale musí kvůli kapacitě odmítat stovky zájemců. Největší přetlak hlásí obory instalatér a cukrář. Ještě před pár lety bojovali s nezájmem mladých lidí. Podrobnosti uslyšíte po 17:30. Třebechovice pod Orebem pořídí elektroauta. Využívat je budou zaměstnanci úřadu a městské organizace. Radnice počítá s tím, že nová auta mají mít nižší provozní náklady.
4: Jedno z nových aut získá charitní domov Zdislava, který ho využije pro přepravu klientů. Technické služby dostanou nákladní elektromobil určený k převozu materiálu a vybavení. Třetí vůz bude sloužit zaměstnancům městského úřadu. Podle propočtu města by náklady na provoz měly být výrazně nižší než u současných naftových aut. Radnice očekává, že za pohonné hmoty ušetří více než polovinu dosavadních výdajů. Všechna nová vozidla by měla dorazit nejpozději do 1. srpna. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: A vítězi soutěže Čistá obec se staly v našem kraji v jednotlivých kategoriích podle počtu obyvatel. Obec Říčky v Orlických horách, městy z Černý důl a město Police nad Metují. Soutěž zohledňuje mimo jiné množství vytříděného odpadu nebo systém sběrných míst, oznámila to společnost Ekokom.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně. Medicine man!

0: Sledujeme události 3. červnového dne 2026. Hradec Králové začal chystat projekt na stavbu nové kašny na Velkém náměstí v historickém centru města. Na projektovou dokumentaci honorář pro autora a autorský dozor vyčlenili radní z rozpočtu 8 milionů korun. Cena za samotnou stavbu vodního prvku by pak měla dosáhnout zhruba 12 milionů. Téma teď podrobněji proberu s reportérkou Českého rozhlasu Hradec Králové Adélou Kavříkovou, která sleduje právě události 3. červnového dne. Adélo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Investice do příprav nové kašny už schválili městští radní. Definitivní rozhodnutí ale padne až na jednání zastupitelů koncem června. Těch zmiňovaných 8 milionů korun pokryje podle Adama Záruby, nezávislého náměstka primátorky pro architekturu a urbanismus, kompletní přípravu, tedy od architektonických a statických posudků přes právní služby a pojištění až po samotný honorář pro autory vítězného návrhu. Ten projekt chce mít radnice připravený tak, aby se kašna mohla postavit současně s plánovanou celkovou rekonstrukcí Velkého náměstí.
0: Ale víme, že podoba budoucí kašny ve městě už dříve spustila vlnu kritiky. Lidé dokonce podpisovali petici. Proč vyvolává takové emoce?
1: Tak kritiku vadí hlavně její vzhled a její materiál. Připomeňme, že tu kašnu má tvořit 9 různě velkých nádob z probarveného betonu, které lidem ale připomínají spíš nějaké industriální objekty a podle autorů petice se to do historického centra města nehodí. Architekti i odborná porota to ale vidí opačně. Návrh podle nich na historii reaguje citlivě, jen moderním způsobem. A podle náměstka Záruby je u takto výrazných děl ve veřejném prostoru diskuze běžná. A přirovnal to k dříve kritizovaným kašnám na náměstí v Plzni, které podle něj lidé zpočátku taky odmítali a dnes jsou symbolem města. Záruba navíc zdůraznil, že na rozdíl od dřívějších kontroverzních uměleckých děl v Hradci vzešel tenhle projekt z otevřené mezinárodní architektonické soutěže, do které městu přišlo 54 návrhů a na vítězi se odborníci jednoznačně shodli.
0: A dál, kdybychom se zaměřili čistě jen na cenu 8 milionů za projekt a dalších 12 za stavbu. Není to na jednu kašnu příliš mnoho?
1: Vedení města argumentuje tím, že jde o unikátní umělecké dílo, nikoliv o nějaký sériově vyráběný prvek, takže ty náklady tam jsou logicky vyšší. Podle Záruby navíc patřil ten vítězný návrh z dílny sochaře Tomáše Pavlackého a architekta Petra Preiningera v architektonické soutěži k těm levnějším. Samotná stavba za 12 milionů korun pak bude součástí zhruba 600 milionové investice, kterou bude celá obnova Velkého náměstí.
0: Víme, že na místě budoucí kašny nedávno skončil i archeologický průzkum. Jak to tam teď vypadá?
1: Archeologové na místě odkryli část pozůstatků historické Jiříkovy kašny. Teď už je ale ta plocha zasypaná mlatem a vzniká tam prozatímní místo pro odpočinek, podobně jako na druhé straně náměstí před kostelem. Auta už se tam ale podle náměstka Záruby nevrátí, a to především proto, že je město chce z náměstí do doby jeho kompletní rekonstrukce postupně odsouvat. V dohledné době tímto způsobem plánuje radnice uvolnit v podstatě celý střed náměstí od staré radnice až k Morovému sloupu, aby tam vznikla volná zóna pro pěší.
0: O plánech na stavbu nové kašny na Velkém náměstí jsme aktuálně mluvili ve středu 3. června s reportérkou Adélou Kavříkovou. Děkujeme za informace a hezký zbytek dne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Český rozhlas Hradec Králové a Den v kraji a teď budeme mluvit o tom, co zajímá určitě všechny.
1: Počasí.
0: 3. červnový den a deštivý den. Jak ho viděl meteorolog Jaroslav Tuček, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. No tak to počasí dneska asi hodně prospělo zahrádkářům a zemědělcům. Spadlo nám trochu vláhy, ty srážky, úhrny těch srážek tady na Hradecku se pohybovaly 5-6 mm. V Krkonoších tam ty srážky měly zhruba nějakých těch 17-18 mm. Takže trošku zalito je, nicméně samozřejmě trošku omezující ty srážky jsou pro běžný život nic. Takže počasí vlastně bylo takové příjemné odpočinutí zase od těch vyšších teplot, protože ty teploty se pohybovaly v ranních hodinách někdy kolem 12-13 stupňů, no a přes ten den vystoupaly až na 16-17 stupňů, velký rozdíl v tom nebyl, takže počasí v celku takové skoro jarní.
0: A Jaroslava, už se pro dnešek vypršelo?
2: Ještě chviličku nám to potrvá, nicméně za hodinu, dvě by mělo být po dešti a pak už by měla ubývat i oblačnost a v noci pak by mělo být jasno nebo polojasno. K ránu se můžou vytvořit ojediněle i mlhy, no a ty nejnižší noční teploty nám spadnou na 11 až 8 stupňů s tím, že v noci bude vítr pouze slabý od jeho západu až jeho rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: A abychom měli v předpovědi jasno, jak bude zítra?
2: Zítra zase tak, jak tento týden to tak chodí na houpačce, jeden den deštivo, druhý den letně, tak zítra bude zrovna ten termín letně, takže přes den budeme mít polojasno až skoro jasno, s tím, že pak k večeru od západu začne přibývat frontální oblačnosti, ta fronta se srážkově u nás začne projevovat až v pátek. Zítřejší maximální teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a vítr mírný od jeho západu až jihu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Když říkáte v tomto týdnu, jak na houpačce, tipnul bych, v pátek se počasí opět zhoupne před víkendem?
2: Přesně tak. Přesně tak. V pátek se vrátíme k něčemu podobnému, co bylo dnes, to znamená v pátek budeme mít oblohu zataženou s deštěm nebo s přeháňkami, s tím, že až večer ty srážky by měly ustávat, zároveň bude ubývat oblačnost, ranní teploty v pátek 15 až 11 a v maximech to bude strašně podobné tomu dnešku 14 až 18 a vítr jenom slabý od severozápadu až západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Nějaké zlepšení na víkend?
2: Víkend ten poruší tu tradici deštivo slunečno, tam by to mělo být de facto slunečné v sobotu i v neděli. V sobotu očekáváme jasnou až polojasnou oblohu s tím, že odpoledne a večer může být až oblačno, po ránu nějaká mlha, 11 až 7 minima, maxima 20 až 24. No a v neděli tam budeme mít polojasnou až oblačnou oblohu s tím, že odpoledne se výjimečně může objevit i přeháňka. Minimální teploty 15 až 11, maximální 21 až 25 stupňů.
0: Jaroslav Tuček ví a víme už i my všichni. Děkujeme za předpovědi do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a Jaroslave, příjemný zbytek služby.
2: Vám také. Naslyšenou.

Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: teď uslyšíte o zájmu o méně atraktivní středoškolské obory v Královéhradeckém kraji. Stát se profesionálním cukrářem už není v dnešní době právě snadná záležitost. Zájem o tento obor převyšuje v Královéhradeckém kraji kapacitní možnosti škol. A podobné je to i s instalatérstvím. I to se chce naučit stále víc studentů, než kolik střední školy a učiliště zvládnou přijmout. Víc o tom ví reportér David Macháček.
1: Střední škola hotelnictví a společného stravování v Teplicích nad Metují, tak ta hlásí právě o cukráře ten největší zájem. Měli volných 24 míst na přihláškách a hlásilo se 82 zájemců. A úplně stejný zájem je i v Nové Pace na gastronomické škole. Tam na to upozorňujeme opakovaně, že zkrátka cukrářů přibývá těch budoucích. No a když se vrátím do Teplic, tak tam přijímali i na obor instalatér a na 24 míst se jim hlásilo 71 zájemců. A že je zájem tady o ty obory, kde se stále pracuje rukama, tak potvrzuje i to, že se jim zaplnili obory truhlář, tesař, taky pekař. A zajímavost je, že o ten truhlářský obor měli zájem i dívky. A když se podíváme do Jaroměře na střední řemeslnou školu, tak tam to bylo stejné. V prvním kole obsadili prakticky všechna místa pro instalatéry, truhláře, zedníky, pokrývače nebo uměleckého kováře. A zajímavé je, že výrazně stoupl zájem o obor šalouník.
0: Davide, jak to vypadá s obory, které by se daly považovat za dívčí?
1: Tak populární je obor dámská krejčová. Tam nám z Nové Paky potvrdili, že rok od roku se hlásí stále více zájemců. Letos konkrétně se tady na ten obor přihlásilo 16 dívek, přitom před nějakými 5 lety se hlásily sotva 3 dívky do ročníku. A ještě nás upozornili na to, že důležité je, že i většina dívek ten obor dokončí. Takže mají o něj zájem, přihlásí se a dokončí.
0: Nabízí školy a učiliště v Královéhradeckém kraji i moderní obory?
1: Je to tak, protože se ukazuje, že tak jako máme ta tradiční řemesla, to je ten truhlář a třeba čalouník, tak vlastně vznikají i novodobá řemesla, troufnu si to tak nazvat. To je třeba grafický design a střední průmyslová škola v Hronově má tento obor plný, mají i nástavbu pro podnikání, která je plná a nestíhají uspokojovat nabídku. A pak tady mám věc, která je jak tradiční, tak moderní. Týká se zemědělství a střední zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí má stále více přihlášek na obor tradičně zemědělec, pomlčka moderně farmář, protože ono přibývá těch hospodařících rodin a soukromých farem a je velký zájem o to, aby ty rodiny měly pokračovatele, takže studovat zemědělce postaru nebo farmáře ponovu, tak to je v Kostelci nad Orlicí.
0: Reportér Českého rozhlasu David Macháček. Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Za chvíli zjistíme, kde je náš rozhlasový stopař.
2: Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zdravím Zuzanu Boučkovou. Zuzko, dobrý podvečer.
2: Pěkné odpoledne.
1: Základní umělecká škola Střežina v Hradci Králové dnes slaví, jak už jsme říkali, o našem vysílání 50 let. Zvali jsme také do Žižkových sadů v Hradci Králové. Celý den tam pršelo, nezahnalo počasí lidi domů, neodradilo je.
2: Já mohu říci, že ani náhodou. Atmosféra je tu skvělá a oslava pokračuje ve 100% nasazení. Avšak bohužel leje jako z konve. Lidé ale stále přicházejí a děti v pláštěnkách jsou nadšené. Už jsme tu viděli malou velkou muziku folklorního souboru Peciválek, bicí soubor Duo a smyčcový Střeziňáček. Ti mladí muzikanti do toho šlapali tak energicky, jako by déšť chtěli rozehnat.
1: Program pokračuje až do 22 hodin, do pozdního večera. Na co dalšího se lidé, kteří se teprve do Žižkových sadů v Hradci Králové chystají, mohou těšit?
2: Před chvílí dospívali pěvecké sbory Laděničko a Zpěvík, po nich se připravují tanečníci a humorné divadelní scénky literárně dramatického oboru a večer to tu pořádně rozbalí energický STO Jazz Orchestra a po něm i akordeonový orchestr Safari. Výtvarníci tady navíc po celých Žižkových sadech s dětmi v dílnách tvoří a dokonce je učí, jak legálně sprejovat. Myslím, že nuda tady rozhodně není.
1: Ty si to taky vyzkoušíš?
2: Já si to taky vyzkouším, nedá mi to, samozřejmě, že ano.
1: Když už vyrazíme do toho deštivého počasí, když meteorolog Jaroslav Tuček říkal, že déšť už by měl ustávat postupně, takže ten večer by mohl být velmi příjemný právě v Žižkových sadech, tak potřebujeme nějakou tu energii načerpat. Jak to tam vypadá s praktickými, pro člověka důležitými záležitostmi?
2: Myslíš jako občerstvení?
1: Samozřejmě.
2: Je to tak? Tak ohladu a žízni Střezina nikoho nenechá. Všeho je tu dost a navíc je celá akce zdarma. Takže neváhejte, hoďte před sebe pláštěnku nebo si vemte deštník a přijďte sem do Žižkových sadů.
1: Do 22. hodiny máte možnost. Je tam i naše reportérka Zuzana Boučková, která fotí, natáčí i přes ten déšť. Vše uvidíte na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu Českého rozhlasu Hradec Králové a také na našem webu hradec.rozhlas.cz. Zuzko, tak ještě hezké zážitky a pozdravení do Žižkových sadů.
2: Děkuji, budu pozdravovat, naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát představíme 10 šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína, a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: přípravách na zítřejší vernisáž se dnes v Náchodském Broučkově domě setkala se zástupcem ředitele Janem Tůmou Vlaďka Vildová.
1: Teď jsem vstoupila do takzvaného Broučkova domu. Je to správně?
2: Ano, je to správně. Je to dům, v kterém je stálá expozice Muzea Náchodska. Je to muzeum stálá expozice, protože pracovníci sedí v jiné budově, ale tady máme expozici.
1: To mi říká Jan Tůma a on mi teď ukáže, jak tady pokročila ta bitva 1866, jestli už si můžeme představit i tu vřavu, ale i tu hrůzu, která se kolem odehrávala.
2: Chystáme výstavu, která bude otevřena teďka ve čtvrtek 4. června. Bude pojednávat o bitvě u Náchoda, o tom, co se dělo po té bitvě. Takže není to jenom samotná bitva, ale máme tady i takové postbellum.
1: Já budu dávat pozor, protože vy ještě tvoříte. A tady už máme ukázky těch stejnokrojů vojenských.
2: Máme tady ukázky stejnokrojů, ale hlavním takovým lákadlem bude trojrozměrný model, na který se bude promítat průběh bitvy, aby si to návštěvníci dovedli představit. To je první část věnované vlastní bitvě, kde máme ukázky nálezů z bojiště, zbraní, takže to je taková místní náchodská věc. A v dalších částech pak máme takové obecné pojednání o tom, proč vlastně ta válka rusko-rakouská vypukla, jaké byly výzbroje těch armád a pak vlastně, co ta válka přinesla Náchodu a okolí.
1: A co přinesla? Například.
2: Přinesla spoustu zajímavých věcí, mimo jiné také v důsledku té války byla dobudována trať Choceň Broumov, která vedla přes Náchod, přinesla sem industrializaci dost významnou do Náchoda, nebo díky tomu se mohl Náchod rozvíjet jako industriální město. Taková zajímavost, na bojištích se nacházely tornistry, torny, kteří měli vojáci ve velkém množství a děti v novém školním roce, když začali chodit po té bitvě do školy, tak začali nosit učebnice v těch tornistrách, takže to je vlastně předchůdce takových těch školních kabel. Takže to je taková zajímavost, ale pak vznikla řada suvenýrů, protože lidé sbírali na bojištích nevybuchlé granáty, které pak upravovali jako suvenýry. Mnozí přitom zahynuli, protože s tím neodborně manipulovali, takže to se snažíme také nějakým způsobem ukázat.
1: Tady se otáčíme s Janem Tůmou a tady je velkoformátový výjev.
2: A je to v podstatě trochu vymyšlené vyobrazení bitvy u Náchoda, její jezdecké části, kde je v pozadí vidět Náchodský zámek, ono tam, kde ta bitva probíhala jezdecká, tak by to v této poloze ten zámek nebyl vidět, ale ten autor si vzal nějaké dobové rytiny Náchoda, tak to všechno takhle spojil dohromady, trošku si něco přivymyslel. V ústředí je taková scéna, kdy pruští dragouni bojují o rakouský prapor, který nese praporečník, který přitom zahynul také, takže ty Prusové ten prapor nakonec ukořistili. Takže to je to takový ten vizuál té výstavy, protože to máme i na plakátu, tuhle scénu.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: byla středa 3. června 2026, události v Královéhradeckém kraji i to, co jste slyšeli v našem vysílání. Co budou naši reportéři sledovat zítra ve čtvrtek, o čem budeme vysílat? V okolí Labské boudy v Krkonoších zítra horská služba pořádá mezinárodní cvičení záchranářských psů. Do nácviku pátrání se zapojí 5 desítek specializovaných kynologů z evropských zemí. Budeme u toho. Jak školy v Královéhradeckém kraji využívají spolupráci s umělou inteligencí? Někde plánují pravidla zpřísnit a upravit školní řády. Reportáž zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme. Také jsme zjišťovali, která města v Královéhradeckém kraji nejlépe třídí elektroodpad. Výsledky zveřejnil Královéhradecký kraj a společnost Asecol. Zítra detaily. Ve Vamberku si zítra můžete nechat zdarma vyšetřit zrak. Optometristé budou měřit zrak ve vestibulu městského úřadu od 13 do 17 hodin. Bezplatné vyšetření zraku ve Vamberku zítra ve vestibulu městského úřadu od 13 do 17 hodin. Hořice zahájili rozsáhlou opravu ulice pod Lipou. Řidiči i chodci tam proto musí počítat s omezeními. Tamní městská policie je připravena překážící auta odtáhnout. I tomu se budeme zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové věnovat.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím dnešním vás provedl Karel Sladký a už po 18. hodině se těšte na kvízovku. Letní hra od Alby Smash Ball, zábavná hra s prvky volejbalu, bude hlavní výhrou kvízovky Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 3. června. Písničky na červen jsou také připravené. Po 18. hodině po zprávách se společně do kvízovky pustíme. Hezký podvečer.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Doplňkové penzijní spoření má být výhodnější, změny chystá vláda. Rudník a Hostinné vybudují chodník u silnice v Arnultovicích. České volejbalistky poprvé v historii porazily Čínu. A počasí zítra má být polojasno až skoro jasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezký podvečer. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Má zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
3: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 korun měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
3: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
5: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
3: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
6: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
3: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: U silnice v Arnultovicích, která spojuje Hostinné s obcí Rudník, vznikne chodník. Povede k Arnultovické hasičské zbrojnici. Společně ho vybuduje město Hostinné a Rudník. Projekt popisuje nezávislá starostka Hostinného Dagmar Sahanková.
7: Budeme cílit na získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, protože ten chodník přiléhá ke komunikaci třetí třídy, která je velice frekventovaná a kdo chodí z Hostinného do Ranutovic, tak ví, že jsou tam velice nepřehledné úseky a pro ty chodce to není bezpečné.
2: Jičín se zítra promění v pohádkové město plné červených sukní. Připomene si 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka, autora legendárních pohádek o Rumcajzovi. Organizátoři vyzývají, aby si lidé oblékli sukni stejné barvy jako Čtvrtkovy pohádkové postavy a přišli zítra o 15:30 na Valštejnovo náměstí.
8: Sport.
2: České volejbalistky poprvé v historii porazily Čínu. Na úvodním turnaji Ligy národů zvítězily nad 6. týmem světového žebříčku 3-0 na sety. Další duel odehrají zítra s Polskem.
8: Počasí.
2: Noc bude jasná až polojasná, ojedinělé mlhy, teploty kolem 9 stupňů. Zítra má být na východě Čech polojasno až skoro jasno, teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Hradce Králové teď pozor na nehodu v Hořické ulici. Nedaleko prodejny Alza se tam srazila dvě auta. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Je tady po týdnu, dobrý podvečer.
10: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
9: Doufáme, že se dobře zabavíte s kvízovkou Českého rozhlasu. Karel Sladký vás zdraví do mikrofonu. Hezké chvíle do Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého kraje, do jižních Čech, všude tam, kde jste s námi, kvízovkáři. Ať se vám dnes daří, hezký podvečer. Už jste si našli šťastné číslo. Je na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Úplně nahoře nahlédněte. A dole je seznam 25 písniček, ze kterých můžete také vybírat. Vycházeli jsme z vašich přání, nasadili oblíbené interprety na měsíc červen. Tak ať to v červnu září v křížovce Českého rozhlasu, ať se vám v té naší kvízovce daří, ať jste úspěšní. Když se dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování před 19. Ještě jsem nepředstavil dnešní hlavní výhru. Je to parádní letní hra od Alby Smashball, zábavná hra z prvky volejbalu. Někomu z vás hodnotnou letní hru od Alby věnujeme před 19. hodinou. Lovec Jakub Kvášovský na vás také nachystán. Opět si něco připravil. Když narazíte na číslo, kde je sázka na Jakuba, položí vám otázku. I dnes se budeme bavit, dobře ladit, budeme si povídat, zkrátka zpříjemníme si 3. červnový podvečer. A protože je tady nový měsíc, nová šance pro vás všechny v kvízovce v červnu zkusit štěstí. Zkusíte, připravte se, rozmyslete. Hezký podvečer, příjemný poslech Českého rozhlasu a kvízovky. Karel Sladký přeje hodně štěstí.

0: Ať vám dnes v kvízovce prší štěstí, to vám přejeme z Českého rozhlasu. Zahrajte si letní duo Talby Smashball, zábavná hra z prvky volejbalu. Držíme pěsti a přejeme hezký podvečer.
1: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
0: A jak na kvízovku, jak ji hrát? Zatelefonujete k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od jedničky do 25, pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. hodinou někomu z vás právě letní hru Talby věnujeme. Pod každým číslem je i písnička, jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. A už je tam šťastné číslo pro dnešní hru, pro dnešní podvečer. Pokud se dovoláte do Kvízovky, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je někde ukrytá i sázka na Jakuba, lovce Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Odpověď z vašich úst ano, ne. Připraveny jsou dnes otázky ze všech možných oborů, oblastí, jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi, to bychom se podle pravidel kvízovky museli rozloučit. Držíme pěsti, ať se vám v té dnešní kvízovce s datem 3. června daří a správně odpovíte, a nebo se dovoláte právě se šťastným číslem. V závěru hodiny budeme z úspěšných volajících losovat jednoho, který získá hlavní cenu, hodnotnou letní hru od Alby. Držíme vám pěsti. Písničky na červen jsme nasadili na vaše přání, jejich 25, jak jsem říkal, seznam na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu kvízovka, ale my si teď z 25 představíme a hudební nabídku kvízovky můžete brát i jako možnou nápovědu pro dnešní hru. Jestli na ní dáte nebo ne, to už je na vás. Vrať se mi zpátky. Čtyřka. Alice Springs na vaše přání. Vrať se mi zpátky. Počestkou na vaše četné přání Richard Miller. Už asi něsi. Číslo 6.
2: Nikoho jsem nikdy nemal tak strašně rád.
0: A to je 14. Jason Donovan. Číslo 14. Dvadvacítka, Bed Now Do Whisky, Mickey Rivola, Nezmaři. Číslo 22. Do nebeskýho báru já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám. A Cat Stevens pod 25, pod číslem 25, že by to bylo právě to šťastné číslo kvízovky pro dnešní podvečer, dnešní hru. Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka a hlavně, ať se podaří dovolat.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Paní Janu zdravím, paní Jano, hezký podvečer.
2: Já vám také přeji hezký podvečer i posluchačům.
1: Kratibořicím, tam jsou živé postavy, ne? Nebo byly?
2: Ano, ne, tento týden jsou.
1: Tento týden, byla jste se podívat?
2: Ne, nebyla.
1: Ale neláká vás to?
2: Já už jsem tam byla kolikrát.
1: Tak, já právě si myslím, že ti, kteří byli, tak že jsou nadšení, protože je to vždy skvělý nápad a příležitost oživit postavy z knihy Boženy Němcové Babička. Babička tam čeká vždycky na Starém Bělidle, že na návštěvníky.
2: Ano.
1: Je u té své chaloupky, sedí, čeká. Paní Jana má taky chaloupku?
2: Ano, ano.
1: Tak, konečně se smějete. Dobře. Předpokládám, že u vás dnes pršelo, propršený den dnes.
2: Teď prší taky.
1: Prší, tak, ale zase je zalito, že zahrádkáři určitě to vzali za vděk, že je zalito a nemusíme běhat s konvemi někde.
2: Je,
1: a tak, no a když prší, tak jak se zabavíte, co děláte, paní Jano?
2: Jsem přišla z práce zraní, takže
1: prací jste se zabavila, je mi to jasné. A teď odpočíváte. No a když přijdete z práce, tak zraní, tak to odpoledne, tak vám někdo připraví večeři, nebo ještě musíte vařit?
2: Ještě vařím.
1: Ještě vaříte. Co jste měli dobrého dnes?
2: Dnes jsme měli kůře.
1: Tak už víme všechno. Uživlé postavy Ratibořicích, kůře u paní Jany
2: Chalupy. A ještě můžete do Family Parku, do České Skalice se podívat.
1: To můžeme, tam je také hezký a dětský den, tam dokonce chystají na červen, takže myslím si, že Ratibořice je krásný region, že kde těch možností je podívat se, nebo třeba i vyrazit na kole.
2: Procházka. Včera jsme tam byli na kole.
1: Včera na kolách a včera, myslím, počasí přálo, ne? Včera docela.
2: Včera bylo krásně na večer.
1: Včera se dařilo na večer a také na večer ke splavu, romantika, paní Jano.
2: Ne, jeli jsme k Červenému mostu a zpátek.
1: Dobře. Tak, já jsem zvědavý, jestli jste využila nápovědu na internetové stránce Českého rozhlasu, jestli jste se v pořadu kvízovka podívala na šťastné číslo.
2: Podívala a je to číslo 14.
1: Prosím vás, kdy jste to stihla, když jste byla v práci?
2: Teď, od teďka, než jste začala hlásit, že bude kvízovka.
1: Tak, ještě jednou číslo.
2: 14.
1: 14. Trváte na tom?
2: Ano.
1: Nemohla jste se přehlédnout po té náročné pracovní
2: směně? Ne, nemohla.
0: Šťastné číslo.
1: Nepřehlédla, je to tak. 14. Pod 14. Jane Donovan, písnička, kterou si také pustíme za malou chvíli. Číslo 14. Paní Jano, máte vy v životě nějaké své šťastné číslo?
2: Je, to nemám.
1: Tak doufám, že ta 14 dnes vyjde, že přinese štěstí. Držíme vám pěsti, protože jste si zajistila postup do slosování o letní hru od Alby, Smashball, zábavnou hru z prvky volejbalu. Co popřejete všem posluchačům?
2: Hezký večer, propršený teda, no a jinak pěknou dovolenou, až bude někdo mít.
1: To je od vás,
2: vám
1: milé.
2: Přeju.
1: Tak vám přejeme také hezký večer, hezkou dovolenou. A hezký odpočinek. Zasloužíte si po dnešním pracovním dnu určitě. Tak se mějte hezky. Pěkný večer.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
1: Paní Jana, která využila šťastné číslo, našla si ho na internetové stránce Českého rozhlasu v pořadu kvízovka a postup má zajištěn. Letní hra od Alby je hlavní výhrou dnešní kvízovky. Zkuste štěstí vy.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: A teď už Jason Donovan pro vás, hezký středeční podvečer. Určitě to není o počasí, o tom, jaký si ten podvečer, hlavní večer uděláme. Tak ať je pro vás co nejpříjemnější.

0: letní hrotalby můžete vyhrát zábavnou hru z prvky volejbalů v kvízovce Českého rozhlasu. Zdravíme vás, hezký podvečer.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Janu vystřídá paní Pavlína, která zkusí štěstí. Paní Pavlíno, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer.
0: Napršelo vám dnes štěstí?
2: Napršelo, protože ta příroda to strašně potřebuje, takže jsem ráda, že prší.
0: Máte pravdu. Tak my vás zdravíme také z kvízovky Českého rozhlasu. Přejeme hodně štěstí. To šťastné číslo už to tedy nebude, ale snad jste si vybrala to správné od jedničky do 25. Tak.
2: Já jsem si vybrala krásnou 20 a s písničkou Lucie Bílé.
0: Šla jste podle písničky Lucie Bílá pod číslem 20. Je tam a je tam také televizní kvíz, televizní retro kvíz. Pustíme si ukázku z jednoho velmi oblíbeného televizního pořadu z 80. let 20. století. Posíláme nejenom vám, paní Pavlíno, ostatní posluchači mohou mimo soutěž, z jakého pořadu to je.
3: Ano, ale než se úplně rozloučíme, tak vám spolu s Daliborem Jandou, kterému jsem velmi sympatická, jak se poznalo v zákulisí. Pojď sem, Dalibore. Zaspívám ještě pěknou písničku.
4: Takže s Jandou, ne?
3: Ne, s váma.

0: tam by si člověk hned zašel, jen o tom slyší. Paní Pavlíno, poznala jste, z čeho byla ukázka?
1: Zrovna mi to vůbec nic neříká teda.
0: Nechcete se na něco zeptat?
1: No, jestli máte nějaké možnosti.
0: Mám, že jste to vy. Možná ne. Přijde i kouzelník, televarieté, anebo kavárna Uršuly.
1: Tak byla tam paní Uršula, takže by ta kavárna...
0: No, ale může to být chyták, pozor. Tak je to na vás, možnosti jste dostala.
1: O ty kavárně tam taky zpívají.
0: Takže myslíte, že je to ta kavárna u Uršuly?
1: Zkusíme.
0: Dobře jste udělala. Je to tak kavárna Uršuly, kdy si velmi oblíbený pořad, kde si Uršula i s Daliborem zaspívali. Trable hoď za hlavu, uvidíš, budem se mít. Ať vám 20 přinese štěstí, paní Pavlíno.
1: Já moc děkuju.
0: Příjemný zbytek dnešního dne, hezký večer. Děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Držíme pěstí paní Pavlíně, kvízovka Českého rozhlasu pokračuje. Teď není čas na kávu, teď je čas na to vytáčet naše číslo.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A nemusíte jen poslouchat, můžete se aktivně zúčastnit, zapojit. Nový měsíc je 3. června, je středa, letní hra od Alby, zábavná hra z prvky volejbalu je hlavní hru dnešní kvízovky a to stojí za to zatelefonovat k nám, zkusit štěstí v kvízovce. Štěstí zkusí i pan Tomáš, kterého zdravím. Pane Tomáši, hezký podvečer.
2: Taky zdravím, krásný podvečer.
1: Tady co vám dnes 3. června udělalo radost, co vás potěšilo?
2: A to, že zapršelo, že není takový sucho.
1: A že nemusíte zalévat, pokud máte zahradu.
2: Tak.
1: A když prší, jak se zabaví Tomáš?
2: No to chce dopodělat B a Tomášovi nevadí, že zmokne.
1: To je pravda, nejsme z cukru, že? Tak.
2: Tak.
1: Jo, pane Tomáši, já vám držím pěsti také, ať se dnes kvízovce Českého rozhlasu daří. 14, 20, to byla čísla, která už byla, která postoupila do závěrečného slosování. Jaké číslo jste si vybral vy a šel jste třeba také podle interpreta na naší internetové stránce?
2: Šel jsem podle interpreta a vybral jsem si osmičku.
1: Vybral jste si osmičku a pod osmičkou máte i hudební kvíz.
2: No.
1: Budeme po vás chtít vědět jméno interpreta, jehož hlas a jehož ukázku písně vám teď pustíme. Můžeme to rozjet?
2: Můžeme.
1: Tak to rozjedeme, pustíme se do toho, hudební kvíz. Pan Tomáš bude hádat jméno interpreta, který bude v kvízovce Českého rozhlasu zpívat. Teď je to ještě předehra písně, začne za 6, 5 vteřin. Tak,
2: 4,
1: tady to
2: 3,
1: je.
2: 2, 1,
1: tak.

0: Tomáši, kdo to je?
1: No, tak to bude Voříšek, to nevím, jestli...
0: Voříšek se nejmenuje, Voříšek to není.
1: No to není, to není, to určitě ne. A nějaký možnosti by byly?
0: Tomáš Pavel by to mohl být.
1: No, tak ten to nebude, tohle bych taky nedával.
0: David Dale, Marek Ztracený, anebo Bohuš Matuš. Dohrála muzika a ty taky řekla sprý, abych šel a to já neslyšel. No tak víme, že Voříšek to není, Pavel
1: taky
0: ne. Voříšek
1: to není, ano. Pavel taky ne, no. Jak to ještě bylo dál?
0: Už nevím, protože jsem si to vymyslel. Je potřeba dávat pozor.
1: Jo.
0: Tak možnosti byly a teď je to na vás.
1: Nevím. No, tak já zkusím toho Dejla, Davida.
0: Davida Dejla zkoušíte, říkáte, že David Dale a je to Bohuš Matuš. Tomáš.
1: Bohuš Matuš, no vidíte to, Bohuša Matuša.
0: No, slyšíme ho. No.

0: Tak vám ještě pustíme ten signál, že ne, abychom to potvrdili oficiálně. No, to je ten nepříjemný zvuk. Ale vy jste si zavolal o písničku, vybíral jste podle písničky i číslo, osmičku, tak Tomáš, není všem středám konec, tak třeba za týden ve středu po 18. hodině to vyjde.
1: Ale jak jsem říkal, já tady tu hudbu neposlouchám, no.
0: To vás neomlouvá, je to kvízovka, víte jak, kvízy jsou nejrůznější. Takže na co narazíte. Určitě. Tomáši, hezký dobrý večer, mějte se pěkně.
1: Vám taky.
0: Naslyšenou.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Pan Jirka od Kolína také zkusí štěstí v Kvízovce, snad bude dobré spojení. Pane Jirko, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Jaké číslo jste si vybral vy?
2: Já jsem vybral sedmičku.
1: Sedmičku, tak snad šťastnou sedmičku. Šarmantní osobnost, jubilejní 30. ročník. Kdo je zatím poslední šarmantní osobností?
2: Jo, tak šarmantní osobnost, je to nějaký herec?
1: Je to herečka a zpěvačka. Zatím poslední šarmantní osobnost.
2: Aha, tak to bude asi paní Bohdalová.
1: Prosím?
2: Paní Bohdalová.
1: Je to Jitka Molavcová, paní Bohdalová má také nominace v tom 30. ročníku a pokud bude mít hodně hlasů, může se dostat do šarmantní desítky, ze které pak budete vybírat šarmantní osobnost. Jiřina Bohdalová se ještě šarmantní osobností nestala v této celostátní rozhlasové anketě. Tou zatím poslední a úřadující je Jitka Molavcová, pane Jirko od Kolína. Tak vás tam zdravíme, pozdravíme písničkou a někdy příště u nás v Kvízovce.
2: Dobře, děkuji.
1: Hezký večer, naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Paní Růžena z Královéhradecka zkusí také štěstí v kvízovce. Paní Růženo, vítejte, krásný 3. červnový podvečer.
2: I vám krásný červnový podvečer.
1: Kam byste nás pozvala tam k vám na Královéhradecko? Co byste doporučila?
2: No, já bych vás pozvala do Žiřce.
1: Proč tam?
2: No, protože jednak je to moc hezká obec a jednak tady je... Je tady domů svatého Josefa, kde se buduje bylinkárium a je tady krásná v domově bylinková zahrada. A okolají se tam, je tam moc hezká příjemná kavárna se společenským sálem a konají se tam různé akce.
1: Když už tam budeme, tak můžeme třeba do Braunova Betléma také udělat si procházku lesem, přírodou. To jsou ty známé sochy. Na školní výlet jsme tam jezdili, si pamatuju tenkrát taky, a jezdí tam mnozí. Braunův Betlém, no tam těch možností určitě je u vás daleko víc, zvyčina pod zvyčinou, že?
2: A dneska jsem zvykla u vás rozhlasit, že je světový den kol a tady je muzeum kol taky.
1: Kde Žirči. Přesně? Žirči?
2: Žirči? No, jak to mám popsat?
1: To je jedno, to, kdo chce, tak si to najde, v Žirči.
2: Ano.
1: No a když dnes tedy ten světový den kol, jestli pak jste věrná tradici vyrazila na kole dnes, abyste podpořila světový den kol?
2: No to teda, tak to mám dluh, ale to teda...
1: Tak za rok.
2: No a ještě dneska.
1: Nebo dneska ještě. Jestli se vám chce pláštěnku na kolo, tak můžete vyrazit.
2: To jsem neudělala.
1: Ale děkujeme a děkujeme i za to připomenutí, že i u vás je muzeum kol, že je možné ho tam navštívit, prohlédnout si v Žirči. Tak jsme na Královéhradecku, odkud se do kvízovky dovolala paní Růžena. Nový měsíc, nová hra, nová šance. Mnohá čísla už byla s 14. paní Jana, paní Pavlína s 20. tam je také. No tak jestli pak je budete následovat, paní Růženo, jaké číslo jste si vybrala v té naší kvízovce od 1 do 25?
2: Já jsem to vybrala tak o něco méně než 4. Vybrala jsem si 4.
1: 4. Já se dívám na písničku. A vy jste možná dala na naši nápovědu. Alice Springs, Vrať se mi zpátky, nám bude zpívat pod číslem 4. Ale pod 4 také něco máte. Co by to tak mohlo být? Máte nějaký pocit, dojem?
2: Nevím, ale protože vás poslouchávám a pan Jakub Vášovský, myslím, že dneska ještě nebyl, tak teda nevím.
1: Pan Vášovský nebyl a třeba se na něj nedostane, to je pravda, nebyl. Tak co je pod tou 4?
0: Sázka na Jakuba.
1: A bude pan Kvášovský. Paní Růženo, mám vás pozdravovat od pana Kvášovského.
2: Děkuji.
1: Je na vás připraven. Vy na něj taky?
2: No, já tak jsem odhodlaná.
1: A znáte ho, sledujete ho i v televizi na Lovu?
2: No právě, ano, vím, který je to pán, ale nesleduji. Já televizi téměř nesleduju.
1: Takže... A tak zase děkujeme za to, že posloucháte Český rozhlas a kvízovku a zkoušíte štěstí. Každopádně Jakub Kvášovský vám teď položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit, a nebo ne. Odpověď je ano nebo ne. Tak bude to na vás. Jaká oblast by vám tak nejvíc sedla? Z jakého oboru otázka od pana Kvášovského?
2: Já nevím, já se nevyznám v ničem. Takže...
1: Neříkejte. Ne. Tak dobře, necháme to na Jakubovi. Kubo, prosím pěkně, otázku pro paní Růženu ze Žirče.
3: Kostík je zastaralým českým názvem fosforu.
1: Ano nebo ne, paní Růženo?
2: Kostík?
1: Ano, kostík.
2: Tak jo, já budu věřit, i když typuji.
3: Tohle to je pravda. I vzhledem k tomu častému výskytu v kostech, tak se ten název hodil, ale dnes se samozřejmě nepoužívá.
1: No a pak, že nevíte, že ničemu nerozumíte, vyšlo to dnes a dokonce jste přelstila nebo vyhrála nad lovcem Jakubem Kvášovským dnes, porazila ho výborně, tak jste si s číslem 4 zajistila také postup do slosování o letní hru od Alby, Smashball, zábavná hra z prvky volejbalu, při které se rychlost a postřeh počítá, hrají proti sobě dva týmy o dvou hráčích a snaží se skórovat údery balonu přes napnutou síť. Vy teď budete mnozí také napnutí, vy, kteří tam jste v tom dnešním finále, protože 19. hodina se blíží a tak hned po písni Alice Springs tady bude ten důležitý moment a pokud to bude čtyřka, paní Růženo, tak je to jasné. Smashball v Žirči.
2: Dobře, tak jo, mám sice víc štěstí k tomu, že jsem přehostila, jak jste říkal, pana Kvášovského, než rozumu, ale tak...
1: To štěstí je v životě důležité, co si budeme říkat, kolikrát je nejdůležitější a také být ve správnou chvíli na správném místě a tak dále. Tak ať vám ta čtyřka přinese dnes štěstí, zdravíme paní Růženu na Královedvorsko, no a kdyby to nevyšlo, tak hezký večer a za týden zase můžete třeba zkusit štěstí v kvízovce Českého rozhlasu. Těšíme se.
2: Tak. Těším se také.
1: Naschledanou
2: a děkuji.
1: A děkujeme také i za ten tip, za pozvání. Světový den kol jsme si také připomněli. Tak do toho teď šlápne Alice Springs, vrať se mi zpátky, bude zpívat. Hezký podvečer s kvízovkou.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: 19. hodina se blíží, v 19 hodin nabídneme zprávy, po nich další pořady a další písničky, které máte rádi. Ale teď milá povinnost věnovat někomu letní hru od Alby. Ta se bude hodit na prázdniny, na léto, dovolenou. Zábavná hra s prvky volejbalu, při které se rychlost a postřeh počítá. Hrají proti sobě dva týmy o dvou hráčích. Kdo získá letní hru od Alby, hodnotnou výhru dnešní kvízovky? Ten, kdo se dostal až do finále, postoupil, zesilte si rád. Maria nebo internet, vyhlašujeme výherce. A je to číslo 14, 14. A kdo si vybral 14 v kvízovce? Paní Jana. Paní Jano, gratulujeme. Získáváte hodnotnou letní hru od Alby. Gratulujeme, kvízovka Českého rozhlasu. Paní Jana už se nemůže zúčastnit kvízovky v tomto měsíci. Podle pravidel je možné vyhrát jednou za měsíc. Ona už má tedy vybráno, ale má krásnou cenu, krásnou hlavní výhru, zábavnou hru, letní hru od Alby. Ať vám dělá nejenom v létě, paní Jano, radost. No a to je z dnešní kvízovky Českého rozhlasu vše. Nové písničky jsme nasadili. Jejich seznam na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka, stačí nahlédnout. Podívejte se a nechte se třeba také inspirovat svým oblíbeným interpretem nebo interpretkou, ale především se podívejte na šťastné číslo nejpozději před začátkem vysílání kvízovky, tedy ve středu před 18. hodinou. Když se k nám dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky si zajistíte postup do slosování o další hlavní výhru, kterou připravíme a představíme v úvodu kvízovky za týden ve středu po 18. hodině. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje a v kvízovce se na vás těší Karel Sladký. Krásný večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Soud uznal vinným hnutí SPD z podněcování k nenávisti před volebními plakáty. Lidem v bytové nouzi mají nově pomáhat i úřady práce. Odpady v našem kraji nejlépe třídí, police nadmetují Černý důl a Říčky. A počasí zítra má být polojasno až skoro jasno, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezký podvečer. Vládní hnutí SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti kontroverzními předvolebními plakáty v roce 2024. Nepravomocně dnes o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí uložil peněžitý trest 3 miliony korun.
2: SPD se proti rozsudku odvolá a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
3: Řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Cílem podle něj nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy. Svoboda slova podle státního zástupce Davida Jachnického ale není absolutní.
4: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých. To vychází i z té naše historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme nebylo historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
3: Obžalobě čelí taky předseda SPD Tomio Okamura. Stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Nově by měli poskytovat konzultace a vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se měl i celkový počet poradenských míst ze 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala. Úřady práce by mohly kvůli tomu být přetížené. Předloha míří do Senátu. Vítězi soutěže Čistá obec se staly v našem regionu v jednotlivých kategoriích podle počtu obyvatel. Obec Říčky v Orlických horách, městy z Černý důl a město Police nad Metují. Soutěž zohledňuje mimo jiné množství vytříděného odpadu nebo systém sběrných míst. Podle manažera pořádající společnosti Ecocom Jiřího Záliše v našem kraji přibývá tříděného odpadu.
5: Je to daný tím, že lidi samozřejmě lépe třídí, naučili se to, je to samozřejmě ta 20letá práce a samozřejmě těch odpadů vzniká stále víc. To je taky asi potřeba zmínit, že to je taky důležitý faktor. Sport.
0: Čeští fotbalisté se chystají ve Spojených státech na generálku před mistrovstvím světa. V pátek ráno budou hrát v New Jersey s Guatemalou. Do šampionátu vstoupí o týden později soubojem s Jižní Koreou. Počasí. Noc bude jasná až polojasná, ojedinělé mlhy, teploty kolem 9 stupňů. Zítra má být na východě Čech polojasno až skoro jasno, teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda teď komplikuje dopravní situaci na výjezdu z Hradce Králové směrem na Svitavy. Pozor, nedaleko zastávky Hotel Garny, kde se srazila dvě auta. Projíždějte velmi opatrně. Tolik informace ze silnic. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Nedávno jsme tu hezky česky mluvili o maďarštině, maďarských slovech, která pronikla do českého jazyka. Když se řekne maďarština, tak si vybavím ze školní výuky, že je to ugrofinský jazyk a že tedy je příbuzný s finštinou. Když už jsme tedy se oklikou dostali od maďarštiny k té finštině, pojďme u ní teď zůstat. Má vůbec čeština nějaké slovo z finštiny, které se používá?
3: Z finštiny máme slovo přímo přejaté, ale nejsme sami. To je spousta dalších jazyků, je to totiž slovo sauna. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy se ve 20. století rozšířilo saunování, tak samozřejmě šlo i s tím slovem. A zajímavé je, že v té finštině tohle slovo původně nejspíš znamenalo zimní příbytek.
2: Dobře, to je snad nejznámější slovo, které se z finštiny probojovalo do celého světa. Jsou ještě nějaká další slova, která si jazyky po celém světě jako převzala?
3: Nejsem si jistá, jestli úplně tolik jazyků jako tu saunu, ale v češtině rozhodně najdeme ještě dva výrazy, které se uvádějí jako příklady typické. I když oba dva k nám přišli z ruštiny, nejdřív si je vzala ruština a až potom my. A to první je kambala, což je taková ta ryba, co plave na placato.
2: Tak to jsem rád, že to říkáte. Já jsem si říkal, že to je nějaký tanec nebo hudební nástroj. Dobře, kambala. Mm.
3: A ve finštině se jmenuje kampala a v ruštině kambala, proto my tam máme taky to b. Mně se líbí, ta ryba je strašně zajímavá jako ryba, ale rozšířila se tedy jako pokrm samozřejmě.
2: No a slovo tundra, step v arktickém pásmu, je původně taky z finštiny, nepletu se?
3: Přesně tak, zase přes ruštinu přišla tundra, finsky je to tunturi a znamená to vysoká hora, na které není žádný les, jako lysá hora v podstatě. A jenže jazykovědci upozorňují, že tohle slovo možná není z finštiny, ale ze sámštiny. Sámština to je jazyk, kterému se dříve říkalo laponština, a kde je také slovo podobné tundár a znamená hora. A k tomu bychom asi mohli dodat, že jak ta sámština, tak finština společně ještě třeba s estonštinou patří do těch ugrofinských jazyků i s tou maďarštinou a celá ta skupina zase patří do jazykové rodiny uralských jazyků.
2: No, mohli bychom to rozebírat, když Maďarsko vůbec nesousedí s Estonskem a Finskem, jak to, že je ve stejné rodině jazyků, ale to zas někdy příště.
3: Přesně tak.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou krizí na úřady práce. V Poličce otevřeli nově zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. A počasí zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách, přibývání oblačnosti od západu a maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Lidem v bytové nouzi by nově měly pomáhat i úřady práce. Umožnit by to měla vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
3: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
2: Převedení části agendy na úřady práce ale kritizuje část opozice. Například podle Pirátské strany jsou už teď úřady práce v Česku přetížené. Novelu zákona dostane k posouzení Senát. Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce dnes otevřela první zrekonstruované patro. Pacienti tam budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Léčebna plánuje opravit ještě zbývající dvě patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, upřesní ředitel sdružení Jiří Toman.
4: Populace stárne, ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to je to všechno, jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
2: Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má celkem 13 překážek, simuluje terén ve válečných oblastech a testuje vlastnosti autonomních vozidel. Podle jednoho z autorů Štěpána Koneckého z Lipenské posádky jde o první takový podobný polygon v Česku.
5: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný polygon. Sport.
2: České volejbalistky na úvod nové sezony Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý celek světového pořadí Češky porazily vůbec poprvé. Další utkání elitní skupiny národů čeká český výběr zítra proti Polkám.
1: Počasí.
2: V noci bude v Čechách ubývat oblačnost, na jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě doznívající déšť, nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra většinou po ránu polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. A později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo také bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď v centru Prahy. Ucpává se magistrála ve směru z Holešovic na Pankrác. Před Václavským náměstím je hlášený požár vozidla. Počítejte tam se zdržením. A nejen tam, buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu. Alex a host, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
7: Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí, navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle, na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvílemi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku, no a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičima nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to, jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat, no. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaká zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna hercu přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže trpělivost. Mm. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér, je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohle je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěla, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tady do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: Sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou takovou, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme, jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo, takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích, takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádel na Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela mm-hmm. běžné, a nechám mluvit vás, protože mm-hmm. vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je, my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fran vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valela oči za tím foťákem a říká, že co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta trema jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoním jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohodle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se to takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou, mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila, jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro. Je to tak?
1: Je to domácí scéna pražská, tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na tož, to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zalejede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení, ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín, nebo Láska z mládí a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na text.
1: Víte co, tím, že vlastně i v Bez zábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala, ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář. A tak.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roman na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a jo, vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavován třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, kdyby se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba, když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte jí za hlavu, nebo
1: tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě neviděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nemám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako, byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnuje.
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je normálně, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozálii Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježišmarja, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako...
0: Tak a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaké jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má je takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní?
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností,

0: jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s divadlem Bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén. Tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterým udělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdniny Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let, a potom na konci prázdniny jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR, ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, kterým vlastně spravuje jako Beauty Lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
1: Sude tam nějaký film třeba v Karlových Varech, nebo vůbec?
0: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána, nebo dopoledne, od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
1: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nikol Kouklová.
0: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření. Výluka vysílače Kojál omezí zítra vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách později přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a také snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
3: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 korun měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
3: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
5: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
3: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
6: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
3: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Moravský vysílač Kojál nebude zítra přes den v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání už ve 4 hodiny ráno.
7: Lidé si na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím rádií s technologií DAB+. Omezené zůstanou i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Plánovaná výluka má skončit kolem 16. hodiny odpoledne. Andrea Němcová, Český rozhlas.
2: Řidiči jedoucí z Teplic nebo z Chlumce směrem na Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30 musí počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo poslední fázi budování kruhové křižovatky v křížení do Chabařovic a Chlumce. Dopravu tam řídí semafory nebo regulovčíci, upřesní mluvčí silničářů Petra Drkulová.
8: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměr náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
2: Objížďka pro kamiony vede do Ústí nad Labem po dálnici D8. Stavba okružní křižovatky bude stát více než 30 milionů korun. Hotová bude v říjnu.
1: Počasí.
2: V noci čekáme v Čechách jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost, na východě doznívající déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti a později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 21. Vítr mírný od jeho západu až jihu se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 16 u Slaného havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je na trase Řevničov-Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objížďka je Kivadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Michal Cerman, Jindra Vobořil a Ivan Doležálek na úvod dnešního výletu do společnosti českých verzí zámořských jedniček. Necháme je sedět tam dole hospodě a vypravíme se za originálem, kterým v roce 1993 oslavil Alan Jackson Apalačskou řeku Chattahoochee.

A tohle už byli v druhé polovině 70. let velice populární pardubičtí vodáci. Jejichž proslulý Můj vlak právě otevřel další setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Vodáci o sobě dali vědět v roce 1977, kdy se hned na první pokus dostali do finále Porty a z Olomouce si odvezli zelenou Portu. Mimo jiné i za strejdu solové Zuzany Grohové.

Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings a Kris Kristofferson. V polovině 80. let elitní sestava čtyř skutečných superhvězd světové country, slavná jako Highwayman, podle téměř stejnojmenné písničky Jimmyho Weba. 3 roky po světové premiéře ji proměnil Zdeněk Rytíř na Desperáta a naspíval společně s Michalem Tučným, Vaby Rivolou a Pavlem Bob.

Jirka Franz, Jindra Jung, Mirek Obrecht, Bohumil Říha, Oskar Vaňátka, Mirek Bažant, Franta Mifek, Solová Zuzana Grohová a její jednoznačně trampský Tonda z jediného singlu Vodáku, který vyšel v roce 1980. Za další trampskou legendou se teď vypravíme do Brna, a to přímo do klínu osady Vavasač.

Mojmír Bibin Buchterla, Olda Bendy Obreiter, Jan Taubal Holub, Eman Pavouk Pospíšil a Vláďa Laďa Rejne. Nejslavnější sestava brněnské party Vavasač, která sice vznikla už v roce 1944, ale teprve 60. léta ji přivedla do obecného tremského povědomí, což korunovala v roce 68 trofej Porta. Nejprve vám nabídla svoji kormidelní Venezuelanu Benny Hilla a pak rovněž jako prázdná sedla, která 3. července 1936 v Los Angeles naspívali synové pionýrů.

Každej můj chlap musí být na mě pyšný, i když nejsem hezká. To samozřejmě není tak úplně pravda, ale v country jednice z roku 1995 Any Man of Mine to tvrdila tehdy pohledná 30-letá Kanaďanka Shania Twainová. O dva roky později se k nám dostala z Grošáky s Olgou Trojanovou a upozorněním Tak si mě šímej.

0: Historicky nejslavnější vokální tandem světa country, Brooks and Dunn, a v roce 98 jeho v pořadí 14. jednička Husbands and Wives, kterou celých 22 let dříve dodal premiérově na desky její autor Roger Miller a k nám přivedl Pavel Bobek.
1: Dvě srdce zní jak vybydlný byt bez lidí, temnou ozvěnou. Tu píchem kázala jen brát a brát,

Pavel Bobek se studiovou sestavou producenta Luboše Maliny a Husbands and Wives Rogera Millera v nahrávce z roku 2005 s textem Zdeňka Rytíře V očích mužů a žen. A teď už zbývá jen poděkovat všem, kteří jste i dnes jeli se mnou. Popřát vám příjemné sledování stáda se skupinou Vavasač a hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesudu agent stávkovou pohotovost. Kriminalisté obvinili 4 lidi za dovoz nelegálního odpadu z Německa. Basketbalisté Nymburka také ve druhém finále nejvyšší soutěže porazili Pardubice. A počasí zítra převážně slunečno, v Čechách přibývání oblačnosti, večer s deštěm, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agend v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od začátku července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
2: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory má jednat zítra. Bruntálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policistů v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten poté skončil na různých místech na Moravě, například v Jiříkově na Bruntálsku nebo také v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady. Hrozí jim až 5 let vězení.
3: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
1: Česká federace potravinových bank plánuje rozšíření sítě výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich informací stále rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen celkem ve 230 městech.
4: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý.
5: Jo? Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové každým rokem rostou.
6: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
5: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
7: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
5: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
1: Basketbalisté Nymburka po dramatické koncovce porazili Pardubice 80-74 a ve finálové sérii Národní basketbalové ligy vedou už 2-0 na zápasy. Nejlepším střelcem utkání byl domácí Ondřej Sehnal, který dal celkem 26 bodů. Série o titul se k dalším dvěma utkáním teď přestěhuje do Pardubic. Počasí. V noci bude v Čechách jasno až polojasno, na východě republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude po ránu polojasno až jasno v Čechách už dopoledne a na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Maxima mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech pouze kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude večer v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno Vyškov za sjezdem na Slavkov blokuje levý pruh údržba, je to před sjezdem na Rousínov na kilometru 216, brzdí se na kilometru 212. Čekejte kolonu a docela silný provoz. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a maminčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkaly mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat? To nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakas, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží, čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, viďte. Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk! To bude petarda, až
2: ti poskočí hlava. Zamknu si pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Ernajs, aspoň si do té kapsy sáhni.
3: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou a basta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: No a co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
3: Tak to, čtyřnohý bažant.
4: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
3: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
3: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
4: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na pařic, Hurweis. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
4: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines Hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
4: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
3: Hurmeister, ten je těžký.
2: Jaký pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
4: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hurmeister.
3: Kde je pila?
2: No jo.
3: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
3: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
4: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
3: Tak pro ní skáknu já, tati.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kde by ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
3: A přines taky pušku, tati.
2: Jo, pušku, rákosku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Ahoj, tati.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
4: To má pan Spejble smůlu.
3: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
4: Představ si, Hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou na zpátek.
3: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
4: Jak to?
3: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
4: Nevím.
3: A špačci? A čápy? A kukačky?
4: A jeleni?
3: Jeleni neletěj nikam. Co pak jeleni lítají?
4: Ale to já vím, že chodí.
3: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
4: A neodejdou do teplých krajin.
3: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
4: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
3: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš? Když přijde podzim, že ano, když zažloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
4: Nevím.
3: Tak si to pamatuj.
4: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
3: Šmanko, to ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
4: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
3: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
4: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, Hurvínku?
3: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
4: A proč?
3: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
4: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
3: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbat, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. Je, to by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
4: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
3: No, místo tabule pařez.
4: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
3: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
4: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
3: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
4: Jak to?
3: Ten je našňupnutej. To já na něm poznám na dálku.
4: A proč by se šňupal, Hurvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
3: Je. Šlobrdo, ten kroutí ošklivě očima, ten má špatnou náladu.
4: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
4: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
3: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
2: Bojeď bych nebyl. S tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
3: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
3: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
3: Nemáš, proč si nepřines, tati?
4: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
3: Ne.
2: Tak hádej.
3: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
4: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
3: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tati.
2: To si musím o všechno říkat?
3: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
3: Řekni, tati, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
4: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
4: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
3: Kam sem?
2: No sem.
3: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
4: Však to zítra uděláme, pane Spejble, já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
3: To neva, tati. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy a těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypuje popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenom, že nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic. To jsem dopad, jak hoplovic kotě, litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum. Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klest, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe.

trošku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě Zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v Pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměly nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když jsi přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybilo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, vážení přátelé. U mikrofonu Noční linky Borek Kapitánček a zdravím vás z brněnského rozhlasového studia. A znovu mám, stejně jako moje kolegyně i mý kolegové, několik otázek. Slyšeli jste někdy to, co jste slyšet neměli? A čím to bylo? Bylo to nedovřenými dveřmi? Bylo to tím, že telefonní hovor nebyl zcela ukončen? A nebo to byla příliš tenká zeď a váš příliš dobrý sluch? A najednou jste zaslechli něco, co se vás týkalo a co jste raději slyšet neměli? Zažili jste takovou situaci? A kdo byl tím, z jehož úst ta slova zněla? Někdo z rodiny? Byli to kolegyně, kolegové na pracovišti? Byla to vaše snacha, byl to váš zeď? S vašimi příběhy na téma slyšel jsem nebo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl či neměla, se i dnes můžete vydat do rozhlasového éteru, a to za pomoci telefonního čísla 731 800 900. Ale můžete i psát příběhy o tom, jak k vašim uším doputovalo to, co byste třeba raději ani neslyšeli. Můžete psát na web rozhlas.cz/linka. Budu připraven přijmout vaše hovory, budu připraven citovat vaše psaní, budu připraven s vámi trávit čas až do zítřejší 1 hodiny. Tak ještě jednou příjemný večer a můžeme začít. Noční linka na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tomu, abyste povídali o tom, co jste slyšeli a slyšet jste raději snad ani neměli, vás vlastně vyzval i Petr Novák. Je to téma noční linky, která před malou chvilkou začala a první ano. Posluchač čeká na telefonu. Je to pan Vasil. Dobrý večer.
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Poslouchám vás. Kdy jste slyšel ano. něco, co jste slyšet neměl?
1: Já nevím, co teda. Nevím, co jsem slyšel, co jsem neměl. Nevím, no a můžeme něco povídat, nebo...
0: No pokud máte příběh na tohle téma, jak jsem vás jemně instruoval během písničky, tak můžete začít.
1: Tak, já jsem bývalý reprezentant v zápase řecko-římský a byl jsem na mistrovství světa na Novém Zélandu. Můžu povídat? Jako?
0: Už povídáte.
1: Tak, no, tak jsme se jako tam přestovali asi 42 hodin taky mezi přistany. No a tak jsme se tam jako konečně tam dostali. No, získali jsme na mistrovství světa nějakou to druhé místo. Tak jsme dobře reprezentovali Českou republiku. No a tak jsme se jako chtěli tam jako podívat po městě, jako co, jako kolem dokola, no, když jsme tam jako tam. No a tak jsme se jako tam podívali, říkám, no, že chtěl, jak se říká, byl potom týden docela drahej, tak jsme našli toho soukromníka, tak jsme už poprosili, a jestli nám, že jsme z Evropy, že jsme sportovci na mistrovství světa, jo, jestli mám, bylo nás tři, jo, jestli můžeme se nějak nevyzdělat, tak jo, samozřejmě, tak jsme ukázali medaile, samozřejmě. No tak jsme se jako curali sem tam, podívali, no a tak říkám, že musíme podívat na nějakou tu cestovku. Jo. No a tam cestovky jsou takové označeny, že každá cestovka, co jako, jak se říká, co lidi mají zájem na horách, nebo někam prostě k moři a tak dále. A předtím stojí auta, jako ty osobní auta, prostě napsáno, jako kam ta cestovka, jako ta cestovka, jako co má lidi na dovolení, jako na hor a tak dále, nebo říkám na toho. Na k moři a tak dále. No a tak jsme si jako chtěli jsem někam podívat, tam, že tam jsou mavrové, no a tak jsme si jako tam chtěli podívat kolem dokola nějaké zajímavé věci. No a tak jsme cestovali nějaké po městě, vlezli jsme po jedné cestovky, další cestovce, no a tak vlezeme tam do toho, jako na jednu cestovku, no, to jako normální guten tag, německy, po těch pár slov. No a nic, jenom anglicky. No taky zase nic. No, pak na druhý den jsme to zkoušeli. No a nakonec, tak jsme jako vlezli zase na nějakou tu cestovku na druhý konce, jak se říká, na to duchu, na druhý konce tak toho města. No a tak jsme vlezli dovnitř, pozdravili všechno. No a tak jsme jako počkali, bylo tam asi pár lidí. No a tak všichni jsme pozdravili, říkám, no, zkusím se nějak ještě tak domluvit, jestli to bude. No a tak taková starší paní, co tam jako to vyřizovala tu cestovku, asi mohla být těch 65, tak nějak. A tak víš, tady normálně nás anglicky a my jsme říkali, že anglicky, že neumíme, že jsme Češi. Je, pane, ješiš, vy jste Češi, no konečně, už po dlouhé léta byděm tady, jak to můžu mluvit česky. No, tak jsem se ptali, co jak, že co, jak se tam toho. No a pane říká, já jsem byla jako malá holka, když můj táta by emigroval do světa, no a tak se úženil, no a tak jsme jako toho už takové zůstali, se jako nevrát. Totiž už se
0: má... Pane Vasile, já se musím omluvit, že vás přerušuju, ale asi to je dáno jazykovou bariérou, že jsme si nerozuměli. Dnešní téma v noční lince je téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A já si nesmírně vážím toho, že jste reprezentoval Českou republiku. Nicméně váš příběh ani náhodou nesměřuje k tématu. Budu muset ukončit náš hovor, ale i tak vám děkuji, že jste projevil důvěru tím, že jste zavolal.
1: Moment, prosím vás, moment ještě co pár slov. Stojí to za to, jo? Pár slov, prosím vás, bude to hodně. No, takže se jako tom mluvili česky, tak vám potom dali nám. Slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším.
1: Tak si říká, no, kluci, máte nějaký zájem, aby se sám někam podívali, no, samozřejmě, tak si tam to se domluvili, dali nám do toho, dali nějakou jaký směr, o, kam jezdí tam autobusy, jak se tam můžeme dostat, no, dala nám prostě se podívat na takový, jak si říká, prales, asi 20 kilometrů od toho města, no, a kde tam žijí Maurové, kde ještě prostě tam bydlejí v těch chatačatrách. No tak jsme tam jako vše se podívat, tak to všechno bylo dobrý. No a, no, a teďkom ještě další věc. Tak
0: promiňte, ještě, pane Vasile, opravdu to není příběh, který by splňoval všechna kritéria k tomu, že jste, že jste slyšel něco, co jste slyšet raději neměl. Znovu opakuju, vážím si vaší důvěry, ale dáme šanci dalším posluchačům. Ano?
1: Dvě slova, šefe.
0: Ano.
1: No, tak dala nám, jestli nechceme jít do toho, chceme jít kam prostě na nějaký punc, nějakou tu...
0: To je víc než dvě slova. Pane Vasile, já se moc omlouvám, ale abychom dali šanci i dalším. Mějte se hezky a snad někdy, až budeme mluvit o cestování, vaše příběhy velice rádi zveřejníme.
1: Chci vás vidět, že potkáme ve světě, Češi jsme potkali ve světě, pane. A ještě poslední slovo vám řeknu. Tak dále nám slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším vás a slyší vás všichni, kteří by třeba rádi řekli ten svůj příběh. Ano, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Říkám to záměrně v tom ženském pohledu, protože na telefonu čeká paní Eva. Pěkný večer, paní Evo.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás. Tak, jak to bylo? Kdy jste slyšela něco, co jste raději slyšet neměla?
1: Tak bylo to v dobách, kdy existoval pojem, který už si těžko někdo představí, takzvané protistátní řeči. A já jsem, když se nějaký takový vtip nebo něco doma řeklo, tak při nejbližší příležitosti jsem to zase někde sdělila jako zajímavost.
0: Aha, takže zvědavé dítě, které venku říkalo něco podobného, co slyšelo doma, ale nemělo říkat. Takhle je to.
1: No ano, samozřejmě. A nebo se kdysi povídalo o Slovácích. Jakože někteří Slováci prostě jsou nesnášenliví k Čechům a že říkají Čehůni a takové všaké ty výroky Čecha do Mecha, do Dunaja. A my jsme jednou jeli s maminkou vlakem se Slovenkou. A já jsem si to všechno povídala. A ona říkala, no, to jsem teda nepočula, že by se hovorilo Čechury. Ještě to Čehůni, ani to nikdy neslyšela, protože řada Slováků jaksi nebyla, co by nás neměli rádi, nebo tak. Prostě takové nějaké excesy, že někde přišli v restauraci a nějak na ně byli protivní, což se v této zemi stává taky a asi všude na světě medicky jsou všichni ochotní. Tak jsem viděla přednášku o tom, jak Slováci neměli rádi Čechy. A ona zřejmě se s tím jaksi nesetkala v podstatě. Tak říkala, že čuje Čechury. A se říkala, Čehůni vypovědali, když tam naši lidi přišli.
0: Ono to zřejmě má kořeny v té době dávno minulé, v té době před více než 80 lety, kdy tato hesla, nebo to, co jste právě teď citovala, a já si vzpomínám ještě na jedno Češi peši, jakože Češi ze Slovenska domů zase pěšky, že nás tehdy... Že nás tehdy neměli asi někteří rádi, ale jak říkám, to je před tak dávnou dobou, že bychom v tomto smyslu mohli klidně jít ještě hlouběji a hlouběji do minulosti a kdo ví, čeho bychom se dobrali.
1: Evo. No to věru. No. A já jsem viděla tuhle tu přednášku a máma to potom doma taky vypravila tátovi a táta mě řekl, v jedné kuchyni u jedných příbuzných měli napsané takovou vyšívanou takzvanou kuchařku, prostě takový jako obrázek s výšivkou a s nějakou větou.
0: Hospodinka naše milá nám všem dobře uvařila, tam bývalo.
1: Ano, taky. A na tom jednom bylo. Jez koláč s jahodama, drž jazyk za zubama. A táta mi říkal, to jsou ty jahody, takové to jádro věci, nemůže všechno vykládat prostě. A tak táta, když se tak něco řeklo, nějaký právě ten vtípek takový nevhodný společenský, nebo ne ani prostý, ale prostě spíš takzvaně protistátní politický vtip, tak říkal, Evo, jahoda. Tak já už jsem věděla, že to je
0: to heslo
1: jahoda,
0: takové vaše, jo?
1: Jeskola, co jsme měli společně a že mě to teda skončilo jeho smrtí v 15 letech. No. Takže to bylo tak se snažil mě odnaučit, abych co nevrbentila, co kde se doma řeklo i třeba nějaké, já nevím, mohlo by to jedněch příbuzných u druhých a tak dále, to jako... Tak těch 15 už to nebylo, a to se nějak mezi 10-12. A jinak člověk letuje, co zaslechl, co by slyšet.
0: No právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba vy jste někdy nezaslechla o sobě něco, co jste raději ani nechtěla slyšet.
1: No možná taky, ale to nebylo to zase moc. To jako můžu říct, že jsem potkala i lidi, kteří dokázali udržet tajemství, takže to jako... No to pamatuju málo, ale stalo se třeba člověk někde jako přecházel z pokoje do pokoje a teď si tam něco povídali, ale to už je jiná pohádka, já jsem chtěla zůstat v dětství.
0: Rozumím vám, paní Evo, a moc krát děkuji za to, že jste se nám svěřila se svým příběhem. Mějte se hezky a přeji vám. krásné léto, které už
1: všetci
0: je na cestě.
1: Všetci známe, zdravím, děkuju.
0: Naslyšenou. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A psát do ní můžete na web rozhlas.cz/linka. Tak, jako napsal už i Michal. Stalo se mi to najednou. A ten poslední případ, no tak ten tedy stál za to. Příběh možná posluchačsky atraktivní, ale řeknu vám, ani se mi na něj vzpomínat nechce a ani si nepřeji, aby v éteru zazněl, i když dnes na tom už vlastně vůbec nezáleží. Co bylo zarážející, byl ten ostrý kontrast mezi tím, jak s vámi člověk jedná a tím, co si o vás ve skutečnosti myslí. Pro mě, co by tajného účastníka, to znamenalo tři věci. Vnitřně zpracovat obsah sděleného, upravit si obraz o dotyčném a vyřešit dilema, zda ho konfrontovat. U posledně jmenovaného jsem tehdy zvolil konfrontaci, ale ani ta druhá možnost, kterou bych volil dnes, není špatná. Vyžaduje ale obrovskou vnitřní sílu a ač nějakou v sobě mám, třeba bych to nakonec v sobě tutlat nevydržel. Konec Michalova krátkého příběhu, respektive zamýšlení nad tím, jaké to je, když o sobě slyšíte něco, co jste raději slyšet neměli. Telefon 731 800 900. Po písničce Aleše Brichty nás s vaším příběhem doufám spojí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy má i dnes tahle dvouhodinovka své téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Něco takového chce říct Hanka. Soudě podle toho, co říkala před malou chvilkou na telefonu 731 800 900. Hanko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak to bylo? Kdo vám něco řekl, aniž by o tom věděl? A vy jste to zaslechla.
1: No, ono to spíš nebylo jakoby přímo mě, ale...
0: No právě.
1: Byla jsem taková hodně zvědavá holka a když mi bylo cirka 14, tak si můj o 7 let starší bratr přivedl domů nevěstu. A mojí mamince se moc nevěsta nezamlouvala a tak nějak já jsem to nějak moc neřešila a jednou se mi právě podařilo zaslechnout, jak moje maminka nějaké té své kamarádce říká, no, vždyť ona ho stejně utáhla jenom přes postel.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem strašně dlouho přemýšlela o tom, co ta moje nastávající vlastně švagrová mohla udělat s tou postelí a jak jí teda táhla, aby ho teda na tu postel utáhla. A můžu vám říct, že jako pamatuju si to, je to už hodně a hodně dávno, ale tohle si pamatuju, protože možná v nějakých 18-19 letech jsem pochopila, co ta moje maminka vlastně tenkrát říkala a jak to krásně zaobalila jako tak, aby jako tam nebylo nic, jak bych řekla, neslušného.
0: Tak, ano, ano, řekla jste to lépe než já. Utáhla ho přes postel. No, je to ještě ano. Pořád vaše švagrova?
1: Bohužel, nebo bohudík, možná, nevím, ale vydrželo jim to rok.
0: Dá se říct.
1: To manželství.
0: Ačkoliv tedy samozřejmě bych neměl tak dopodrobna zkoumat vaše rodinné poměry, dá se říct, že maminka měla pravdu?
1: Myslím si, že maminka měla pravdu, ale že to teda nebylo asi jenom tím utažením přes postel, že tam byly jako další a další věci a já teda teď švagrovou mám už vlastně kolik, 630 let švagrovou a myslím si, že ani tahle se mojí mamince vůbec nelíbila, takže bych to spíš tak nějak jako shrnula tak, že jako nebyl člověk, který by se mé mamince zavděčil.
0: No tak někdy jsou maminky náročné, ale někdy maminky poznají to, co nám dochází hodně dlouho. To je taky pravda.
1: No to ano. To zase ano, ale to jako tohle to byla taková větička, že kterou, když jsem si teď pustila rádio a slyšela jsem tohle vaše téma, tak jsem říkala ano, to je taková věc, která mi tam v té hlavě rašpluje ještě po 40 letech. A pořád mi to vždycky jako to říkám, a poslouchat se nemá. Pak se člověk dozvídá věci, kterým nerozumí, anebo který neví, co je.
0: To sice máte pravdu, ale někdy člověk ani neposlouchá a slyší.
1: No, tak to radši snad, jako hodně se tomu od té doby vyhejbám.
0: Takže máte jako to štěstí, že se vám to zatím, že o vás by třeba někdo mluvil a nevěděl by, že vy to slyšíte, že se vám to ještě nestalo?
1: No, myslím si, že se mi to možná už i stalo, ale snažila jsem se vždycky tohle všechno jako dostat pryč, jako z hlavy, aby to tam nebylo. A spíš jsem mívala jako mladá holka takový, že když jsem někam přišla a teď se tam někdo bavil, a přišla jsem z mlkly, tak jsem měla takový hned takový to podezření.
0: Že mluvili že o vás.
1: Ano, jako jo. Takže takový to, oni mluvili o mně a teď jsem se celá prohlížela, jestli jsem správně oblečená nebo tohle. Jako jo, a to si myslím, že možná bylo pro mě ještě horší, než kdybych něco o sobě vyloženě zaslechla, protože tam bych měla aspoň ten důkaz, že teda opravdu mluvili o mně, ale tady vlastně nikdy ten důkaz nebyl a je to jako, nebylo to taky moc příjemný.
0: Řekl bych ale, že v zásadě bylo velmi dobře, že jste se pokusila, pokud něco takového nastalo, tohle z hlavy spíš vytěsnit. Člověk se tím potom zbytečně trápí.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Hanko, děkuji vám za důvěru. Mějte se hezky a přeju vám krásný červen.
1: Vám též, mějte se, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Volat do ní můžete až do zítřejší 1 hodiny. Číslo za chvíli uslyšíte, ale i vaše psané příběhy, glosy, připomínky a postřehy jsou vítány. Pavel ze Židlochovic píše: mně se tedy nic takového nestalo, ale synovec vyprávěl, že byl se svojí holkou u něho doma a najednou mu došla SMSka. Tak se podivil, že mu došla právě od ní, tedy od té dívky, se kterou byl, tak chtěl jít za ní a zeptat se, proč mu posílá SMS, když jsou vlastně vedle sebe v pokojích. Ale načetl si ji a tam bylo napsané: počkej ještě chvíli, za chvíli jde ten debil do práce, tak já se ti pak ozvu. No a byl mezi nimi konec. Je to trošku smutný, ale taková je asi tak nějak ta dnešní doba, pokračuje Pavel. Bylo mě ho trochu líto, ale ještě, že to takhle rozkryl, než aby to mělo třeba nějakého delšího trvání. Takový nešťastný vztah. Holka se prostě překlikla a poslala SMSku jinému, než chtěla. I to je jedna z možností, jak jste se třeba o sobě někdy něco dozvěděli a raději byste to nevěděli. Slyšeli jste nebo četli jste někdy něco, co jste o sobě slyšet či číst nechtěli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Klidný předpůlnoční čas vám přeju, vážení přátelé, a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, zejména vašich příběhů na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Paní Eva je tou další, která čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, paní Evo.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. Myslím, že bych měla k tématu. Jako dítě, nevím právě, jestli mi bylo 10, 11 nebo 12, už je to hrozně dávno, vezla nás naše slovenská babička od Karlovarska až do Prešova vlakem na prázdniny. Vezla mě a sestru a uprostřed cesty, asi ve Skalici na Slovensku, jsme vystoupili a jeli jsme k jedné neznámé tetě, protože jsme byli hrozně z toho vlaku unavený, tak jsem ležela, usnula jsem. No a moje babička s tou tetou si povídali. Povídali, jenomže já jsem bohužel nespala a všechno jsem slyšela. Tenkrát jsem se dozvěděla, že můj otec není ten vlastní otec a moje babička vyprávěla té tetě, jak to vlastně bylo. No, byla jsem z toho potom trochu v šoku.
0: To si vůbec nedokážu představit, promiňte, že vám do toho vstupuju, ale to si vůbec nedokážu představit, co se muselo dít v hlavě tehdy zhruba desetiletého děvčete.
1: No, to si představte, že ano. Několik roků to trvalo, než jsem se s tím jako psychicky vyrovnala, protože moji rodiče vůbec mě nic neřekli. Ani nevěděli, že už to vím a prostě vůbec mě nenapadlo, já nevím, co je dobře, kdy je to třeba říkat těm dětem. Prostě vůbec je to nenapadlo a já jsem brzy odešla už ve 14 letech studovat, tudíž jsem byla z domova pryč a na tu sobotu, neděli, kdy jsem přišla, už nikdy tohle na přetřes nebylo a moje rodiče vůbec se o to nezajímali mě to říct, ale mě to v té hlavě opravdu velice, nejdřív jsem byla naštvaná a prostě teď jsem začala toho otce pozorovat a tohle a pak jsem si v duchu říkala, ty nejsi můj otec, jo. A přitom to byl perfektní táta, ano, byl perfektní a inteligentní, daleko víc než moje matka. No to už potom později jsem na takovéhle přišla věci, ale řeknu vám, že mě trvalo několik let, brzy jsem se pak vdávala, protože nebyl to můj otec, no a nikdy mě to rodiče neřekli, jak to bylo, nebýt téhle babičky. Už jsou oba pryč, musím se zeptat jednou sestry mladší, protože ta byla celá léta s rodiči, byla doma a byla taková zvídavější a víc si povídali, tak musím se jí zeptat, jestli ještě nějaké větší detaily zná, ale řeknu vám, že to byl pro mě, léta jsem se s tím vyrovnávala. Jinak mě takovéhle věci, že bych někdy slyšela o sobě nebo tak něco jiného, to ne, ale tohle byl pro mě šok a hned jsem si to včera, když jsem přečetla to téma, říkám, to musí ze mě vyjít ven. Takže takhle.
0: A já jsem moc rád, že tenhle terapeutický účinek, já to možná říkám hodně nadneseně, ale že tenhle terapeutický účinek jsem vám mohl nabídnout. Já jsem rád, že jste to řekla, paní Evo. A taky si dokážu představit, jak moc vás to asi trápilo celoživotně. Je to ve vás vlastně pořád, i když možná už ta bolest není tak velká. A samozřejmě, že mnozí nebiologičtí otcové, nebo snad třeba i nebiologické matky, mnohdy můžou být mnohem lepšími otci či matkami, než ty ti skuteční, ale přesto to v malém dítěti muselo zanechat obrovskou jizvu.
1: Ano, já nevím, jak je to dobře, v které době je to dobře říkat dětem, ale když se teď díváme na ty filmy a tak, tak to všude hned od mládí řeší. Tak já nevím, co by řekl odborník na to.
0: Nemám ho bohužel po ruce, jsem jenom moderátor, který dává šanci vašim příběhům a můžu s nimi maximálně cítit, soucítit, ale odbornou radu, tu ode mě bohužel nemůžete čekat.
1: Ano. Takže přeji vám všechno dobré a zdravím všechny posluchače. Ať se jim tohle neděje, protože opravdu leta to trvalo. A nevím, proč jsem byla tak hloupá a nešla za těmi rodiči, abych se zeptala. Vůbec ne.
0: Možná jste měla výchovu trošku přísnější a třeba jste se bála.
1: Ne, nebála jsem se, ale nebylo tenkrát, nebylo takové soukromí a s těmi rodiči, rodiče měli velký spěch a hodně práce a nepohodlné žití, nepohodlné byty a všechno, tak asi na to nebyl čas.
0: Paní Evo, i tak vám děkuju a přeju vám krásný červen. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se pěkně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu. A dnes má téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Mám tady dva příspěvky, které spojuje ta cesta, kterou se k dotyčnému dostala informace, kterou raději slyšet neměl. Ten první, to je kraťoučký příběh, jak je jeho zvykem, od Bedřicha. Dobrý večer, mně se stalo, že jsem byl na autobusovém nádraží, jedna paní měla hovor, ta paní zapomněla položit mobil, ta druhá paní začala pomlouvat, to je docela nepříjemné. Děkuji, Bedřichu. A napsal i Jenda. A opět je v hlavní roli mobil. Cituju. Krátce předtím, než jsem se rozváděl, tak moje bývalá žena se jednou zavřela do pokoje a snad 3 hodiny telefonovala se svojí mámou. Nevím, jestli si neuvědomila, že něco může být slyšet, anebo zda v zápalu těch pomluv na to zapomněla. Ale to jsem se dozvěděl o sobě tolik věcí, až jsem se divil, kolik opravdu velice zajímavých vlastností člověk vůbec může mít. Jen mě to ujistilo v tom, co jsem si už delší dobu o té ženě myslel, a v tom, že ten rozvod je ta nejsprávnější věc, kterou jsem v životě udělal. Potud Jenda, který napsal na rozhlas.cz/linka. Ovšem teď je čas na další telefonát. Číslo je 731 800 900. A pokud jste i vy někdy o sobě slyšeli něco, co jste raději slyšet neměli, jste těmi pravými, které vlastně v tuhle chvíli noční linka oslovuje mými ústy. U mikrofonu je Borek Kapitančik a na telefonu by měl být další posluchač. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Podle hlasu poznáváte Roberta. Pěkný večer do Olomouce.
1: No a k tématu řeknu asi tolik. Už je to 5 let zpátky. Chodil jsem na plavecký stadion do Olomouce. Jelikož jsou handicapovaný, to je dneska kde kdo. Při porodu jsem utrpěl těžký úraz hlavy, to je jedna věc. Druhá věc je, mám se na hrymu, takže mám v háji plice. No a prostě v tým kolektivu mě to řekl jeden pán, který byl s tím mým nadřízeným už v důchodě, no tak mě tam zkrátka pomlouvali. No a já jsem se teda rozhodl, že nejlepší je prostě z toho kolektivu odejít, tak to jsem udělal. Šel jsem do jiného kolektivu, chodím plavat do jiného města a mám o z toho pokoj, jo? Protože s pomluvama je to asi jako, když máte peřinu, vylezete na vysokou budovu, počkáte, až bude větr, tu peřinu roztrhnete a zkuste to pozbírat. To lad vám nebude stačit. Jako. Takže pokud vás někdo v nějakém kolektivu pomlouvá, tak moje rada je odejít pryč z toho kolektivu a vůbec se tím nezabývat, protože to stejně nikam nevede, stejně to nijak nepomůže. A teďka ten kolektiv, kam chodím, jsou spokojené, oni jsou spokojení, prostě jsou absolutně spokojené, protože dobré kolektiv, nikdo vás nepomlouvá, jo. A že jste postižené, tak prostě to berou jako a nepomlouvají vás. Oni neříkají prostě nějaký pomluvy, které jako samozřejmě jsou soukromy, takže to nechci dozvědět dopodrobno. Jo? Ale jenom říkám, že je nejlepší odejít z toho kolektivu v tímhle případě. Jo? Protože to pozbírat to peři, to nende, to je pitomost.
0: Jinými slovy říkáte, moudřejší ustoupí. Roberte, já se už dopředu omlouvám, pokud se vás to nějak dotkne, ale zeptám se ještě na jednu věc. Ta souvisí spíše s tou technickou stránkou toho, jak se k vám ta informace, ta pomluva, jak říkáte, dostala. Vy říkáte, že jste chodil plavat a vy jste byl, řekněme, v nějakém chumlu, ve kterém jste neměl být, nebo jak se k vám technicky, jak se to k vám dostalo?
1: No protože ten prostě nadřízený, ono to mluvil potom s chlapama na dílně, takže jsem vypadal jako pitomec. No. Ale já jsem se na něho nezlobil, protože...
0: A vy jste to slyšel přímo na vlastní uši, ano? Jako byl jste někde třeba, tak. Já nevím, za rohem. Jde mi čistě o tu technickou stránku v úvozovkách.
1: No, jasný. Jo? Takže on prostě vykládá různý ty pomluvy, které já nebudu říkat.
0: To nemusíte, mě, jak říkám, šlo jenom o tu cestu, kterou se to k vám dostalo. Jestli to byl třeba špatně udržený mobil, jestli to byla tenká zeď, jestli to byl za rohem.
1: Tak se o tím bavil, jo. A pak, když teda jako přišlo na lámání chleba, jak se říká, jo, protože já jsem měl v háji plice, tak jsem potřeboval pomoc prostě s nafouknutím pomůcek. A on prostě přišel a říkal, chlapi, potřebuju nafouknout lehátko, mě se točí hlava. Ale já jsem byl za pitomce, takže já jsem si u tím udělal svůj obrázek, jo. A tím pádem jsem do toho kolektivu nechodil a jak říkám, chodím do jiného kolektivu. Je tam rozumný kolektiv, mám tam paní učitelku na plavání, já si to zaplatím, s něho si rozumím, rozumím si s jejím mužem, oni jsou oba moc prima, ze vším mě pomůže, jo. Nikdo se mě nesměje, že jsou postižené, jo, a že prostě jsou věci, na které nestačím a tady, jo.
0: Roberte, děkuji za váš příběh. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
1: Pozdravujte Vlastičku z Krnova, pak paní Ludmilu Sympatečku z Brna.
0: To musíte vy sám, ne já, ale děkuji.
1: Já jim to jenom říkám, že pozdravujte, jakože jestli poslouchají, tak je pozdravuju všechny. Tak a moc a děkuji vám, že jste mě vzal. Naschledanou.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ze 70. let jsme tady měli návštěvu v podobě Věry Špinarové, tedy jejího podání písničky Fernando. Ale v Noční lince je tím podstatným téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Takhle nějak to možná bylo i u paní Zdeny. Zdravím vás, paní Zdeno, pěkný večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem posluchačům. Já, když už manžel odešel, zemřel, tak jsem začala chodit do klubu seniorů. Tam jsem se seznámila paní, která mi byla sympatická, jezdili jsme spolu i po nějakých výletech. No a takhle jsme si i telefonovali. No a ty naše telefonáty někdy byly opravdu třeba hodinový. No a takhle jsme se bavili vlastně. Jenomže jednou jsme se bavili a volal jí syn na mobil a nemohl se jí dovolat, tak zavolal na pevnou linku a tam jí teda vypucoval, že jí už hodinu volá a nemůže se dovolat. A ona zapomněla ten mobil, s kterým mě telefonovala, tak zapomněla vypnout a já jsem si vyslechla. Ale prosím tě, mluvím s paní Zdenou a ona pořád jenom žvaní a já se jí nemůžu zbavit. No, tak jsem si říkala, no teda, to je něco. Víc povídá ona než já. No a nakonec žvaním, já

0: Tak jsem to vypla a napsala jsem jí SMS, že se omlouvám, že jsem teda tak dlouho žvanila a že už žvanit nebudu. A tím to skončilo.
1: Chápu, že vás to muselo přímo tnout, ale víte, co mě zajímá? Jak se k tomu postavila ta dáma? Kontaktovala vás potom ještě?
0: Ne, vůbec. Vůbec. A tak jsem si říkala, že to nebyla žádná kamarádka, jo. A no prostě já nevím, takovýhle chování.
1: Člověk ztratí důvěru a nechci říct, že si už potom vybírá pečlivý přátel. Mnohdy se už vlastně brání novým přátelům, nebo ne?
0: Máte pravdu. Máte pravdu a já mám trochu takovou povahu, přestože já jsem byla celý život mezi lidma jako v obchodě. Já jsem prodávala a vycházela jsem s každým jako dobře. Všechno bylo pěkný prostě, jo. A věřila jsem lidem. A tohle to mě teda opravdu úplně stělo. A říkala jsem si, proč? Proč? Teď mohla říct něco jiného, nebo ten telefon. No hold, prostě to je právě to večerní téma dnešní, jo.
1: Trefila jste to naprosto přesně a vlastně mě mrzí, že jsem vám připomněl tuhle starou jizvu. Ale víte co, já vám povím ještě jednu věc. Vy totiž podle toho, jak mluvíte, byť nejsem takový odborník, vy na mě působíte dojmem dobráka. No a právě s těmi dobráky lidé často zametají.
0: Pane Borku, ani nevíte, jakou máte pravdu. Já si říkám, že jsem mucholapka na zlý lidi, jo. A tak nakonec už mám nějaký roky, který už a hlavně nemůžu chodit. A opustila jsem prostě kluby, všechno tohle a řeknu vám, že mám svatý klid. Telefonuju si akorát s rodinou a s jednou teda kamarádkou, ale takovým způsobem, že do soukromí nelezu nikomu, ani já si ho ne to a mám pokoj. A doporučuji to každému, kdo se takhle zklame, prostě už moc nevěřit.
1: Rozumím tomu, co říkáte, i když se s tím zcela ztotožnit nemůžu, ale jak říkám, rozumím vám, naprosto vám rozumím. A přesto bych vám chtěl ještě něco říct. Není to tak, že vždycky ke každému tématu, pokud nejsme František ze Židlochovic, máme cokoliv co říct, ale vždycky, když budete mít zapnutou noční linku a budu u mikrofonu, vězte, že ačkoliv to nevyslovím, tak budu myslet i na vás. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
0: Moc vám děkuju, pane Borku, a přeju vám to samý i dalším posluchačům. Děkuju a dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka. Při rozhovoru s paní Zdenou jsme, a vlastně ani nevím jak, překročili hranici mezi starým a novým dnem. A už minutu a půl platí nové datum. Je 4. června 2026. Posloucháte Noční linku se stále stejným tématem. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Telefonujete na číslo 731 800 900, píšete na web rozhlas.cz/linka. A budu rád, když i v téhle hodině zazní vaše příběhy. Proto jsem tyhle dvě cesty musel zmínit, i když jsou pro mnohé z vás, hlavně ty pravidelné posluchače a posluchačky, něčím, co ze sebe vyklopíte, kdyby vás takzvaně o půlnoci probudili. Tak abyste věděli, budu s vámi do jedné hodiny a znovu se vás budu ptát na vaše příběhy, na téma, které jsem právě zmínil. U mikrofonu je Borek a předávám slovo aspoň na pár chvil Janě Kratochvílové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy má ve svém nejen záhlaví, ale vlastně během celých svých dvou hodin na zřeteli jisté téma. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A v tomhle případě nemůžu pozdravit jenom jednou, ale vlastně hned dvakrát. Jsou to totiž dva pánové, kteří jsou u telefonu. Tím jedním je Adam a tím druhým Honza. Pánové, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dokonce dvojhlasem. Jak to bylo s vámi? Kdy jste a co jste slyšeli to, co jste slyšet neměli? A jak to bylo?
1: Máme kamaráda Vaška. Jo. A jeli jsme na hrad Valdek, jestli víte, co to je.
0: Na hrad Valdek?
1: Jo, zabýváme se jakoby urbexem a jakoby entitama, duchama. A jednoho dne nám řekl kamarád, co když tam bude taková jakoby vlčice, jakoby zoofil. A pak jako to jsme fakt jako si se zrovna nechtěli.
2: Řekni 830.
0: Jo, vy toho máte víc, chlapci, povídejte.
2: Máme toho, bohužel víc, a nevíme si rady.
0: Poslouchám nejen já.
1: No, víme, no.
0: Tak vy nalákáte a potom cuknete, no.
1: No, protože, jako, ještě občas chodíme tady do sanatoria, jestli víte, kde je kostel Svatčeny mi lesy, sanatorium plicní.
0: Nebyl jsem tam zatím.
2: Je to za Prahou, Prahovýchod.
1: Mm-hmm. Prahovýchod. Jo, bylo tady plicní sanatorium, tady se jakoby událo jakoby spoustu věcí, jsou tady nějaký entity, zabýváme se tím, ale jako vaše, když nám řekl jako jednou, že si tady postavte stán a třeba za váma přijde jakoby mrtvá sestřička, no tak jako nevíme, no. Jestli jako jsme v pořádku, nebo...
2: My se o něj strašně bojíme, protože tohle to je docela častý a máme z toho na jednu stranu jako strach a obavu. A nevíme si rady, co s ním.
0: No jo, vojna by možná pomohla, chlapci.
2: Asi jo.
0: To byla samozřejmě nadsázka. Doufám, že jste se neurazili. Pánové, děkuji vám moc krát za váš telefonát, za vaši důvěru. Sice bych trošku víc vyklenul ten váš příběh, ale i tak vám patří díky. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
0: Jana napsala na rozhlas.cz/linka k tématu. Šla jsem ke kamarádce a prožila jsem si doma, pardon, tady je napsáno prožila a já jsem si říkal, musíš tam vyměnit slovo. Tak ještě jednou. Šla jsem ke kamarádce a položila jsem si doma peněženku na toaletní stolek. V okamžiku jsem na to zapomněla a peněženku hledala. Za chvilku jsem si vzpomněla a tak jsem to vykládala té kamarádce a obě jsme se smáli. Já už byla doma a ona mi něco zatelefonovala a zapomněla zaklapnout mobil. A já slyším, jak říká manželovi, představ si, ta kráva nemohla najít peněženku a ten její debil jí ani nepomohl hledat a ještě další věci. Poslouchala jsem ještě tak dobrých 5 minut, položila jsem a vytočila ji a říkám, volá ti ta kráva, co nemohla najít peněženku. Delší dobu klid, pak řekla jen, aha, a už jsme se spolu nebavili.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to příběhy ne zcela veselé. Jsou to příběhy na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Iveta je tou další, kdo čeká na telefonu 731 800 900. Takže dobrý večer, Iveto.
1: Dobrý večer, krásnou noc. A to téma teda, to je fakt smutný.
0: No,
1: a chci říct, já jsem četla, co jsem neměla číst, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jak jste říkal.
0: Takže SMSka.
1: Nebo četl. Takže já to povím tak, je už to skoro 50 let, půl století.
0: Mm-hmm.
1: Mě bylo 20, já jsem porodila dětičky, dvojčátka a my jsme s manželem žili u jeho rodičů dočasně, jsme čekali na byt. Já jsem od družstva požádala o byt, to ještě bylo za komunismu. Tak jsme čekali na byt, tak jsme chvíličku bydleli u těch rodičů, u tchánu. A teďka, já jsem těm lidem tak věřila, já jsem jim měla strašně ráda. A ti lidi, na úvod chci říct, oni mě nechtěli jako. Oni nechtěli, aby si ten jejich synáček, jedináček mě vzal. Oni byli proti tomu, oni mě prostě nechtěli. A teďka my jsme tam chvilku bydleli, tam ty tchání. Já jsem jim říkala mami tati potom, jo.
0: Mm.
1: Oni nás tam teda nechali bydlet, že jsme čekali na byt a teďka jednoho dne ta maminka, moje mami tchýně, jela do lázní, jo.
0: Mm.
1: A teďka tata jako tchán nechal otevřený dopis na stole v kuchyni, jo, co psala z těch lázní. A já jsem si ho chtěla přečíst, jako jak se má, jo, jak se má, já jsem byla čestná holka. Já jsem si ho chtěla přečíst jenom z toho důvodu, jak se ta maminka v těch lázních má. A teď představte si, tam bylo. Zamkni všechny skříně, aby ta Iveta nám nic neukradla. Já jsem z toho byla vyřízena. Já jsem z toho byla úplně zdrcená. To bylo pro mě strašný, protože můj tata byl čestný, charakterní chlap a tak mě vychovávali, jo. A teďka já tam čtu, aby jim nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. A teďka tím tématem jste to ve mně jako probudili, že vidíte, že brečím z toho. Já jsem to byla vyřízena, ale teď vám něco povím. Já jsem to přečetla, byla jsem z toho zdrcena, mě bylo 20. Měla jsem dvě malé holčičky, jo. Živila jsem rodinu, syn studoval jejich, jako můj muž. Není studiem, čili já jsem byla sama. A teď chci říct dál. Já jsem dělala, já jsem prostě to v té své hlavě úplně jakoby vymazala. A žila jsem dál, potom jsme se přestěhovali do svého bytu a každou neděli jsme k ním chodili na oběd. A já jsem tu jakoby úplně setla z toho mého života, z té hlavy, jakoby vymazala, dala pryč. Já jsem si dělala různý kurzy, reiki a tak.
0: Mm.
1: Já jsem na to nemyslela a teď vám něco povím. Ona měla ráda květiny, ta maminka.
0: Mm.
1: Tak já jsem jí pořád kupovala květiny, té tchyni. Potom tenkrát byl komunismus, jo, nebyly bony, jo, lidi zháněli bony. Já jsem k bonům přišla tak, že moje maminka se po druhé vdala, měla za muže doktora a on k těm bonům měl přístup, takže moje maminka mi dávala bony a teď vám něco chci povědět. Já jsem v tom Tuzexu, jo, kupovala, ne pro sebe, já jsem kupovala té mamě tchýni za ty bony, různé dárky a jednou jsem mi koupila takový nádherný skleničky růžový na víno, nádherný, asi jich bylo 6, takový dárkový balení a měli na té nožičce růžové takový tři takový zlatý jako puntíky, nádherný. Takže já jsem v tom Tuzexu kupovala té mamince tchýni, co tak o mě škaredě mluvila. Já jsem prostě na to v tom životě nemyslela, jo. Nemyslela, prostě já jsem šla dál. Oni mě nechtěli v úvodě, aby si mě vzal. A nakonec, to chci uzavřít ten příběh, nakonec ti lidi mě milovali, protože já jsem svojí láskou, srdci, svou dobrotou, tím vychováním. Já jsem jim měla ráda, ty lidi prostě. A oni nakonec si mě oblíbili a jeden známý mě potom řekl, že s ním chodil plavat s tím dědou tchánem, tatínkem. Že on mě říkal, to je naše Ivuška. Tak tím to chci uzavřít.
0: Paní Iveto, já vám zcela rozumím. Moc se mu omlouvám, jestli jsem ve vás vyvolal právě novými, že jsem ve vás vyvolal tuhle velice smutnou vzpomínku. Na druhou stranu...
1: Já jsem na to celý roky, pane Marku, nemyslela. Já jsem fakt to úplně utla z mozku. Hmm. Jo, a já jsem se k ním tak hezky chovala celý život. Přitom jsem si toto přečetla, prý zamkni všechny skříně doma, aby nám tam nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. Jo, že mě tak nevěřila a nakonec mě ty lidi milovali. Protože já jsem svoji lásku a dobrotou vlastně, teď o tom přemýšlím, jsem ty lidi úplně obrátila. Jo, oni mě nechtěli, oni mě zavrhovali. Myslela si, že jim tam něco ukradnu v tom bytě, aby si to nedovolila v životě. Ale tenkrát jsem to četla, mě bylo 20. Hmm. Já jsem byla zdrcena v srdci.
0: To vám naprosto rozumím. Z jakého důvodu vás neměli rádi, to se raději ani nebudu domýšlet, protože...
1: Nechtěli, prostě nechtěli, že je mladý. Nám bylo 19, jsme se brali, my jsme se milovali, jo, my jsme byli mladí lidi. V 19 jsme se brali, ve 20 jsem porodila dvojčátka a ti lidi mě nenáviděli a nakonec to vám chci říct, začnu různý ty ezoterické knihy a... Fakt, já jsem byla čestný děvče. Já svou láskou a dobrotou jsem ty lidi úplně zlomila. Oni mě pak milovali nakonec.
0: Já vám rozumím, Iveto. Ale...
1: Ještě vám něco povím, když maminka umřela, já přišla do toho bytu, tatínek umřel dřív, to je jako tchán, a potom maminka. Já jsem šla do toho bytu po její smrti se podívat a tam měla ty moje skleničky z toho tuzexu. Já jsem byla vyřízená. Jo, takže tak to je prostě.
0: Paní Iveto, na druhou stranu, abych tedy dořekl to, co jsem před chvilkou začal, na druhou stranu, vy jste vlastně nad nimi morálně zvítězila ještě za jejich života. A k tomu, byť to není asi příliš vkusné, k tomu vám vlastně můžu dnes jenom pogratulovat. Takže...
1: Protože já jsem byla čestný děvče, vždycky.
0: O tom nepochybuju, paní Iveto. Děkuju za váš telefonát a za to, že jste vlastně tím telefonátem vyjádřila důvěru k noční lince. Díky.
1: Že oni mě milovali nakonec.
0: Je mě líto, že jsem vás takhle citově zdeptal, ale musí... A teď v tuhle chvíli už tam není ani s kým mluvit. Takže vážení přátelé, děkuju za to, že svěřujete noční lince svoje příběhy tak jako paní Iveta. Někdy to není lehké, ale znovu říkám, ona byla morálním vítězem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, je čas na další telefonát. A já jsem vlastně ani nevím jak, tak nějak přešel do slovenštiny. To proto, že paní Mária na mě slovensky hovořila. Pekný večer, prajem.
1: Dobrý večer. Pán Borku, ja vám poviem taký jeden trochu veselý prípad a jeden taký smutný.
0: Takový je život, áno.
1: No, tak ten veselý najprv. Víte, keď bolo vola, kedy, že boli ako rolníci a tak, tak sa sem tam boselo sa ako povolení na zabíjaní prasec. Ako keď sa malo zabíjacka robiť. No a to bolo pred Veľkú nocu a naši neviem prečo, tak ako oni chceli zabíjať ako na černo, to sa povedalo. No a tak mal to zabíjať sused. A tak mama ma vystrojili, ja som išla do druhej triedy, sem chodila a mama, teda aby som išla spať, tak som išla spať, už staj sa mi teda akože stela, ja som sa chodzívala tak skoro spať, no a tak išla sem spať a tak naraz došel sused k nám.
0: Měla jste jít spát, protože chtěli, abyste nebyla u zabíjení prasete na černo?
1: Ne. Oni chceli, aby se myšla spát, oni se ten sused zabíjal, on bol jako masár, on zabíjal prase a on měl zabíjat a oni se s ním mali dohodnout.
0: Takhle.
1: Lenže já jsem to nesměla jako počuť. Lenže víte, pri peru, keď sa drápalo pery, vola kedy, tak tam sa všelijaké veci vyprávali a tam sa vyprávalo aj o ten frajírovaniu tých ženatých vydatým a také dejaké one. No a ten sused, keď došli a tá mama také tajnosti robili, tak ja som si myslela, že tá mama pachtujú s tým susedem.
0: Aha.
1: A mne sa porád drímoti rozebrali. Víte, ja sem, už sem si to v ten peru, jak sa to tak vyprával, tak ja už sem si to odzila, že keď ten nikoho není doma, všetci ako odešli, tak reku, ten sused došel, ako za tú mamu, tá sú sama, oni veľmi sa s ním vyprávali a už vyprávali mu, že mňa odvedú ako k mame, k jej ich mame. No a tí deti toho suseda tiež odvedú k svekruši jeho. Aby sme neboli ani tí deti doma, ani ja. Ste tam?
0: Sem, poslúcham.
1: No, a že aby sme neboli ani jeden doma. No, takže sem si to, oni sa dohodli a sused išiel domu. No, už sem bola spokojná, že nič sa teda nedilo a už sem potom teda akože aj zaspala. Ale ja som nepovedala, že som bola hore, že som ich počula. Nic. To bolo nejako, ja neviem, v strede týždňa a potom v sobotu nás zavedli, ako mňa zavedli k tej mojej starenke, ako maminej mame a tí dve deti k jej starenke. Aby sme neboli ani jedno to decko, lebo ten chlapec bol o rok ode mňa starší a to dzivča o dva. No, tak sme boli u tých starenek a teda toto. Lenže naraz po Veľkej noci došli policajti k nám. A normálne porad za mňu. Víte, že opýtaj sa, že keď ste sme za tajné veci, opýtaj sa malých detí, tak porad za mňu. No, tak došli a teda pýtali sa ma, že či sme zabíjali. A ja som povedal, ja neviem, ja nezabíjali však, ja som bola doma furt a ja som ale nepovedala, že som bola u tých starých.
0: Áno, ja vám rozumiem, ja oni hľadali nejslabší článek a rovnou to na vás vypálili. A vaši rodiče asi tým pádem dobře udělali, že vás odlifrovali na dobu zabíjačky, že jo?
1: Áno, ale ja som to presto všetko čula.
0: Aha.
1: Jak sa oni dohovárali s tým susedem, jak budú zabíjať a to. No, tak ja som potom teda, tak potom sa ma pýtali, teda, co som jedla na Veľkú noc a co som teda, všetko sa ma vypytovali, no ale ja som, mne oni nič z tej zabíjačky nedali. Ja sem na Veľkú noc nejedla zabíjačku. Jedla sem múdzené maso, čo sme svetili, keď sme boli na omši v sobotu, na Bílú sobotu.
0: No proste
1: to
0: nič sa od vás nedozvedeli.
1: No, tak nedozvedeli sa nic. Ja sem proste oné. Tak potom to, chodaj to ako skončilo, potom kto to mohel spraviť, kto to mohel udať. Ale ja som to neudala. To je ako, ale to udali taká najlepší kamarátky, to boli dve mamine, tí to udali.
0: Mm.
1: No. A tak teda to Vyondro vysvítilo tak, že a potom ja až po koľko rokoch som sa priznala, že som to čula. No lenže oni nevedeli, kto to udal, až potom, oni to mysleli potom, už keď som sa ja priznala, tak oni potom už povedali, že to som asi ja, to bolo už potom na mňa. Lenže ja som povedala, ja ne, ja som to neudala, ja som mala toľko rozumu, že aby som to nepovedala, keď som to ako nesmela, keď ma tam odvedli k tej starinke, tak som to nepovedala a teda potom ale sa to dozvedelo, že to povedali tí dve maminé kamarátky.
0: Tak, výborně. No. To je ten veselejší příběh, jo?
1: No, to je ten veselejší.
0: Já se bojím, jaký no bude ten smutný teda.
1: No a ten smutnější není tak strašně smutný, ale nebyl smutný. Já, co jsem měla tu kamarádku, velice dobrou, co mi to toho muže odvedla, tak ona barkedy, keď jsem já například robila palacinky alebo nějaké také, ne, tak ona, keď jsme išli z roboty, jsme se vyprávali, co budeme zvarit. Já, keď jsem to povedla, tak ona povedla, dones mi. Keď budeš robiť, dones mi, že ona to neví. Tak dobre, ja som zarobila parasínek, zanesla sem mi a ona mala sestru, ktorá nemohla mať deti. A ja keď som tam došla, tí parasínky sem donesla, tak oni tam sedli, tá je ja sestra, ona a mama a oni sa vyprávali a oni, jak som tam ja došla, oni s takým smíchem mi povedali, že tá sestra už bude mať bábu, že je tehotná, že boli s mužem na dovolenke a že tam teda to urobili, že tam teda otehotnila. No a ja som ako sem to zebrala, no otehotnila, ne, však to sa stáva.
0: No, no to som niekde, no.
1: No, a včera ti naraz teda, ja som to, ale oni sa to vyprávali, ale ja som to začula, jak som tam išla. Týle som otevrela, som to začula, že teda, že to spraví, že teda má ona druhého. To nebolo v tej, ne, v tej na dovolenke, ale to, ako mne povedali, to ma tak opili rožkem a oni potom, že ona to teda vyprávala, že má toho chlapa, že si našla a že teda od toho je tehotná. To ja som si vypočula na chodbe, lež sem teda otevrela dvere. A neríkala sem nic a naraz, keď som jako odchádzala, tak tá, mne sa vyzula bota, keď som odchádzala od nich. A zavrala som dvere a tá bota sa mi vyzula. A v člete mi, ja som si tú botu jako obúvala a ona povedá, že čula nás asi a ona, tá moja kamarátka povedá, no že nech čula, že však ona aj tak tému nerozumela, že ona je sprostá.
0: Tady si dovolím upozornit na to, že sprostá v tomto případě znamená něco jiného než u nás. Ta jazyková bariéra se někdy prostě promítne i do noční linky, že jako sprostá rovná se hloupá, nebo hloupější,
1: ano, hloupá,
0: řekněme.
1: No,
0: tak.
1: Že jsem, ano, tak. Že jsem hloupá, no, že ona je sprostá. No a já samozřejmě jsem zebrala teda jako ona a obula botu a išla jsem preč. A v cvíti naraz teda jako nic. Bolo všetko v porádku. Oni vypravili, oni roznesli podezrenie, že teda ona otehotnila na dovolenke a teda tak. Lenže všetko sa stalo to, že sme sa jako pohádali a to ne. No a keď niekto povedal, že vzrezenie, že to má ako, že one, že od muža na dovolenke, sa pravda figu na dovolenke. Ona to má, od toho sem povedala, kto to je.
0: Tak ste to propálila to takzvaně. No paní no, Marie, vašimi příběhy bychom naplnili celou noční linku a kdo ví, jestli jenom jednu. Ale aby dostali šanci i druzí, prosím,
1: no,
0: zkuste
1: tak
0: zpět k závěru.
1: No a potom sme boli na voľbách, keď to je ako na voľbách, a tam sa tá jedna pani pýtala, že bože, že na koho mi hen ten chlapec je, to tam bol syn tej, co to mela od toho ako druhého. A ja sa mi jednoducho povedala, od koho to je. A ona ostala taká prekvapená, a ten chlapec sa celý na neho podobá.
0: Aha.
1: No takže to sú dva prípady, ktoré sem teda ako že mela také, co sem nemela počuť.
0: No taky ste dostala dvojnásobný čas, jak sa tak dívam na to, že spolu mluvíme už 10 minút. Pani Marie, moc krát vám děkuju, mějte se hezky a přeju vám krásný červen. Děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: No, děkuji a dovidenia, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Můžu říct, že váhám, zda se všechny vaše příběhy na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, vejdou do noční linky. To nemusím váhat, to vím, nevejdou. Mnoho z vás teď ještě zkouší svoje štěstí na 731 800 900, ale ani zdaleka se všechny vaše příběhy prostě nemůžou vejít do těch dvou hodin. Takže rychle k tomu dalšímu, který má přichystán pan Zdeněk. Pěkný večer vám přeju, tady Borek.
1: Dobrý večer, Borku. Já bych si s dovolením jako odlehčil trošičku to téma, jako i když je to doslova, jako slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Bylo to před mnoha lety, kdy co by medic na praktických cvičeních gynekologie, si vzpomínám, že jsem byl docela zahleněný, jako spousta, teda zalehlé uši, zalehlej nos, a tak si říkám, jako postavím se kousek stranou, ať to nějak jako odstojí. A byli jsme teda na vyšetřovacím pokoji, paní byla pacientka na vyšetřovací koze a teď my jsme tam postávali skupina mediků a najednou jako taková děsně protivná jízlivá asistentka jako se na mě jako nějak jako vyhrkla: vytřete chodbu. Tak jsem říkal, jako no, dobře, no, tak kde máte kýbl a hádr, tak já je v pohodě vytřu, bo jsem si říkal, nejsou uklízečky, tak proč by nějaký medic nemohl vytřít chodbu?
0: No je to a netradiční žádost teda, ale budiš, no.
1: A ta asistentka na mě jako zakolovala očima, jako na co chcete kýbl a hádr, když jsem vám řekla, jasně, vytřete pochvu. Tak jsem si zapeán, jako tam namočený tampon, vytřel jsem pochvu, paní se smála, smáli se jako kolegové, studenti, jako, ale paní asistentka se teda nesmála, pak mi to dala jako s proměnutím vyžrat na státnicích, ale troja byla a já si jako po dlouhých letech jako vzpomenu na to, že prostě slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl.
0: Takže tak, zalehlo takže v uších, za to mohlo, jo? Rozumím.
1: A postupně jako nějak, jako když se náhodou stalo, že se třeba o mě lidi bavili nějak nepříjemně a kolega mi řekl, víš co, ty odejdeš z práce a už se o tobě vykládá to a to. Já jsem říkal, mně je to úplně fuk, jako mně je to jedno. Jako já vím, že když jako člověk odejde, tak jako lidi si ho vezmou hned jako do hubinky, ale jako naprosto jsem to nikdy neřešil. A tady jenom tahle ta vzpomínka na odlehčení toho tématu, že on je to téma docela smutné a lidi jako, no, jako nemají moc pěkné.
0: Ano, příběhy, které jsme slyšeli, rozhodně tak, nebyly k zasmání.
1: Bolku, já vás už nebudu zdržovat, že máte tam spoustu to. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať máte pěknou dobrou noc a rychlé hubky, dubky do pelíšku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji vám mockrát. Možná ještě poprosím o spolupráci v závěru. Tak jako jsem mluvil o jazykové bariéře při rozhovoru s paní Marií, tak vás, co by lékaře, požádám, abyste vysvětlil těm neznalým, co to je peán. Já to vím, ale vysvětlete prosím ten peán, kterým jste vytřel ne chodbu, ale něco úplně jiného. Jo, aby nebylo nějakých pochybností. Jo, peán je vlastně, jsou ty nůžky, které vypadají jako nůžky, ale je to vlastně taková pinzeta, no, jako by nůžky.
1: Je to taková pinzeta, jako dlouhá pinzeta, tak. Možná dlouhá takových 20 centiáků. Tak. Tam jako nějak jako jsou takové úchopové...
0: Jako u nůžek, ano, jako u nůžek, ale jako, vezmete tím ten tampon.
1: A v tom jako byl tampon namočený v dezinfekci, no a ale jako... Asistentka mi to nepodala, já jsem se snažil teda vytřít tu chodbu, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Aby náhodou nedošlo k nějakým nedorozuměním i v tomto ohledu. Mějte se hezky, Zdeňku, naslyšenou.
1: Buďte zdrav, jako hezkou dobrou noc, naschledanou.
0: Naschledanou. Ale vypadá to, že ještě minimálně jeden telefonát uslyšíme. Na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Taky se může někdy říct, uvážíme-li možnost SMSek, četl jsem, co jsem číst neměl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu i v jejich posledních 15 minutách. První slova naší posluchačky Jany na čísle 731 800 900 zněla: to mám štěstí, že jsem se dovolala. Tak já doufám, že mám štěstí, že uslyším další příběh na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem přeju. Já mám takovej docela naivní příběh. Byla jsem zaměstnání prvním a stalo se toto. Byla jsem v kanceláři a tam jsme měli takový závěsy, které nebyly až ke stropu, aby tam bylo světlo, a za tím závěsem byl takový převlíkací koutek. Mm-hmm. Tak jsem odcházela ze zaměstnání, byla jsem poslední z té kanceláře, převlíkala jsem se, no a v tom tam přišel vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Oni mě samozřejmě neviděli, já je taky ne. Já jsem udělala velkou chybu. Měla jsem okamžitě říct, já jsem tady. Nemohla jsem být, protože jsem byla neoblečená, ale měla jsem to zvolat. Já to neudělala. Ale pak mi to tedy časem strašně mrzelo. Sedli si a probírali tam zaměstnance a hledali někoho na nové místo a vzali Sobína, no on už ještě je stejně už asi. A teď na něm říkali to. A teď si představte, já za tou plentou, já jsem se snažila nedýchat. To prostě bylo něco šíleného. To bylo...
0: Jak dlouho to trvalo?
1: Trvalo to strašně dlouho. Prostě měli poradu a já to všechno vyslech. Ale já jsem se tak bála, že mě objedají. Ale to doopravdy ten člověk, když tohle se mně stane, to bylo na mrtvici. No naštěstí tedy oni pak odešli, jo, ale oni zamkli místnost a já tam zůstala zamčená. Tak jsem pak musela volat na vrátnici, aby mě vrátník přišel odemknout. A ten se tedy divil, protože jako jsem zamčená, no tak jsem to svedla na nějakou spolupracovnici, která odcházela. A samozřejmě ne na ně. No tak tohle je případ, ale ono to je docela naivní.
0: No, naivní. Ono je to velmi pravděpodobné, to se může stát. Já si vzpomínám, že ve Zbrojovce to bylo vlastně podobně, že jsme tam taky měli takový koutek na převlékání a technicky je to možné velice snadno. Mimochodem, o sobě jste se taky něco dozvěděla o těch dvou, kteří nevěděli o vaší přítomnosti?
1: Ne, o mě nic neříkali. Oni právě propírali toho jednoho, který mu chtěli dát určitou funkci.
0: Rozumím, a jestli třeba jste taky nebyla kandidátkou, jo, tak jsem se chtěla zeptat, jestli...
1: Ne, nebyla, to bylo místo tak pro mužský, jo. To byly vedoucí zásobování a vedoucí skladů, tam určitý, nebyla jsem technický, neměla jsem technické vzdělání, měla jsem ekonomické.
0: Ano, rozumím, takže rozumím, já jsem jenom chtěla vědět, jestli se to týkalo i vás, takže jeden konkrétní zaměstnanec.
1: Ne, mě nepropírali naštěstí. No tak tohle je, ale zažila jsem já horší. To jsem byla úplně malinká holčička, to řeknu rychle. Malá holčička, chodila jsem k dědovi a k babičce a tam jsem prostě je měla ráda. Tak jsem nějak usnula u nich a oni mysleli, že spím, já už jsem pak nespala. A vyslechla jsem dědu, jak babička říká, o nějaký, no ona to byla paní učitelka, no. A děda byl u národních socialistů a že ona mu dávala nějaký lejstro a dávala si to za blůzu a říkala, aby si to tam vzal, jo. A děda říkal, no, on to řekl prostě. Řekl, že ani posraný dřívkem prostě by jich tam nešak. No nic. Ale tohle, no, to jsem asi říkat neměla. Že?
0: Ale podívejte, Je to, má to své místo, někdy prostě i vulgarity dokreslí tu situaci, no, ve které jste se vy ocitla zcela nevinně. Děkuji vám, paní Jano, tak, a mějte se hezky.
1: Vy se taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Naslyšenou. Mimochodem, spánek, ten také dosti často souvisel třeba i ve vašich vzkazech s dnešním tématem a o tom způsobu, jak jste se dozvěděli něco, co jste se dozvědět ani neměli. Napsala totiž Jana. Právě proto to říkám. To jsem takhle jednou seděla vzadu v autě a jela s bývalým přítelem a jeho otcem z výletu a podřimovala. To jsem se, panečku, dozvěděla na sebe a rodiče škaredých věcí. A nejhorší na tom bylo, že když jsem jim to vpálila, tak oni potom jenom řekli, prosím tě, kdo ví, co slyšela. Vždyť jsi spala, jenom se ti to zdálo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalo by se říct, že to byla vlastně taková úvodní skladba té cílové rovinky dnešní noční linky. Říkám to proto, protože jedna hodina už je na dohled, takže ještě jeden příběh na telefonu s číslem 731 800 900 a budeme se muset rozloučit. Paní Marto, jste to vy, kdo uzavře noční linku. Pěkný večer,
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. Vzpomněla jsem si taky na svou první práci. Bylo to v roce 50.

0: hokej nás a hrál si na velkého komunistu. A když jsem tam jednou byla dřív a měla jsem kancelář vedle s dalšími, měla jsem zavřený dveře a on asi po mně věděl nebo nevěděl, nevím, a přišel tam příslušník Sboru národní bezpečnosti za ním a on celou tu dobu jenom udával. Tak si umíte představit tu hrůzu, kterou jsem prožila, když potom jsem zjistila při účtování, že vybral 10 000 z banky, ze spořitelny a nezanes to do pokladny a nechal si je. Takže když jsem to nahlásila pak hlavním účetnímu, ten řediteli, tak jenom jsem čekala, vzhledem k tomu, co jsem předtím vyslechla, těch udavačských manírů, tak jsem jenom čekala, co se mi stane a jestli si něco nevyspomene a já nepřijdu o práci.
1: Stalo
0: Takže
1: se?
0: Takže to byl zážitek z mé první práce.
1: A stalo se vám něco?
0: Naštěstí to neudělal a byla jsem tam dál, dokud jsem se pak nevdávala a nešla jsem za manželem do Prahy.
1: On tam taky zůstal, ano?
0: On tam zůstal, ano. Nic se mu nestalo, on tam zůstal, protože všichni se ho báli.
1: Tak soudruzi se navzájem podrželi. Děkuju, paní Marto, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
0: Děkuju, byl to už smutný zážitek. Děkuju a mějte se moc hezky všichni.
1: Díky, dobrou naslyšenou. Tématem té noční linky, která právě končí, bylo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, nebo neměla. A tu příští noční linku už vlastně za 22 hodin zasedne za mixážní pult. Bude moderovat Jitka Lukešová. Jejím tématem bude Umíte si stát za svým? I v tomhle případě bude platit ta možnost zatelefonovat na číslo 731 800 900. Svůj příběh ovšem budete moci opět psát i na web noční linky rozhlas.cz/linka. A to je vlastně také ta poslední šance, kdy můžu ještě ocitovat to, co jste poslali právě na tuhle adresu. Zdravím všechny přispívající k tématu, podepsána je Dana, a přiznávám, že jste mě zaujali velice v této noční lince. Mám zkušenosti a je jich dost. Ze zkušenosti souhlasím s Robertem a paní Zdeňkou. Mně stačí, když vycítím, že mě kdo si pomlouvá a stichne, když dojdu. Poznám to na očích. A netěším, tady zřejmě má být neřeším faleš a přátelé si vybírám pečlivě. Pro dobrotu se tvoří závist a pomluvy. Dobrou noc všem, přeje paní Dana. Já vám ji samozřejmě, tedy dobrou noc, přeju taky a budu se s vámi opět těšit naslyšenou v další noční lince. A nebude to trvat ani tak moc dlouho, co se za vámi vrátím. Už tuto sobotu se vás budu ptát na to, jakou roli ve vašem životě hrají čísla. Protože bude 6.6., říkal jsem si, že možná se zabývá někdo z vás i numerologií, anebo svůj život podřizuje cifrám. Budu zvědavý a budu se těšit. Tak ještě jednou dobrou noc a hezké sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský, samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ježka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidá Valdemar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě vždycky varují, říkal, neboj pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce neléhám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky a to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovýhle takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnému nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadá jako ty a tak dále, až mě bude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě a to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život doved, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak...
4: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny. Učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky. A na klavír, na píkolu, na flautu, na housle samozřejmě. Jsem taky vrzal maláta. Ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jediný utečenec od muziky, celá moje rodina je profi muzikanti, no, až na mě, víš.
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No táta dokonce skládal, víš, tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozrem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byl, mermo moci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem bles pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale ne bez pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: tehož já nic nefoukám, já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk,
1: určitě,
0: že jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno základ. Jo, ten základ.
1: Jste přijat.
0: Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vy...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval, a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišla nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem třeba, když také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no poptává, no já necvičím totiž, já necvičím.
1: No vidíš, jak taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je, já
1: ti syntetický
0: řeknu,
1: divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč
1: no,
0: trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma muzika, je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Přesně takový, ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není
0: no,
1: ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karburunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karburunde, amore! Holoto, plesnivá, čertovská! Vstávejte, když vám přijde návštěva! Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě! O mají durman, pajce fáro! Ty tu chlapi znijete zaživa!
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady v tomhle mléně se ještě nestraší. Až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlava. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omný more, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovčký čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil, vy ksupaní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zase... Tady je náš revír.
3: Proč vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotínky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: To tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Ale taky hrál pekelný Maria.
3: Počeví, ženský nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče, bráci. No tak? Karborunde, chlupse, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ, omný more, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, bom, prejde flek. Jářku hned na to zase.
1: A kdy pak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko,
3: vy. No, kdy pak to mohlo být? Nedávinko, někdy ke konci ty 30letý vojny.
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karmaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo.
1: Toho vám nechám. Abyste neřekli, že jsem lakomec nepřejíc.
2: Jaký raje, bole.
1: Co? Nech ho dopovědi.
2: Bole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin.
4: Jde. A voda dunajská, to je strava má.
2: Tam si mama Mariáše, tiše.
4: Jo, pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Dule.
2: Máme.
4: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, počkej.
2: Tak to je vohon.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez rozumíte?
1: Kolik je hodin?
3: 10.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko dřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starostí, budík je natažený.
2: Taky,
1: a Martin si taky může chvíli pospat.
4: A je. Heps! Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu přece jenom drobátko těch plamenů pekelných, aby člověka nezábly nohy. Martine? Šertino! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
4: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
4: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
4: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vidí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
4: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
4: A kde máš tu písebnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
4: To jsi psala červeným ingoustem?
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
4: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
2: Taky.
4: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Ženichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně pacapusu.
2: Ponže ručičku líbám, pane čert.
4: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Kudlej mudlej! Zemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariáše.
3: Nejsem duši, chlape bídna!
4: Ale kolik mi šosty, mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš anděličky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš.
3: Zdomluv.
2: Nic bezlým, pane pocestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
4: No, co se Mariáše týče, nejsem nic proti.
3: Malá
2: dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
4: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta světa kraj.
5: Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porad.
1: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: O dušičku, co?
5: Řekni, špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát muši.
5: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
5: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze, vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: No, půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici kůdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. Tu máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
5: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
5: No, vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To je nějak bodřený hřbety, to je...
5: No, dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
5: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctiví, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
3: Tak malá dává.
2: Tak ty,
3: já dávám.
5: Ty
2: dáváš.
5: Ty. Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To mě to taky trvá, než to rozdáš.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal.
5: Barva.
3: Dobrá.
5: 7 červených.
3: Leď jako Brno.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí. Ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden, povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bombóny a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelp. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco na přilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížetek vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj, Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzít i povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mé, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě jsem miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím, i pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš sinátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.
3: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch, tak...

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků, společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm
2: Pepíček Rus. A no tak, já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
5: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
5: psal jsou... na někoho, koho neměl rád.
2: Paž tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
5: No, já začal být šťastnej
2: takové. A ten Paša byl šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
6: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků, tak by...
5: No, v nebo taky, jak jsi řekl, lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak vylezeš?
4: Takový kolektivní čin dobrácký to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a teď jsou závistivý.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory spolu?
4: Ne, jsme nehráli.
2: Plody osvěty. A já jsem měl scénu se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se, a vždycky jenom Vždycky jenom načal.
3: Nezlob si,
2: nezlob ti. A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Neumann, to už za něj řekl. A on zase načal. Ale pamatuju, nezlob ti. Zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách. No. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě
2: cigaretu,
5: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku.
5: Ten jsem
2: si říkal, který uličník,
4: ten večer,
2: ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
4: Víš, jak to
2: ráno
4: bylo,
2: jsem
4: to
2: se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
5: řídnice. No, ano, roli, no.
1: Co jiné.
4: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
7: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
7: No slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
7: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
4: Slánofínové.
7: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řek.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní
2: knížku. No páš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
4: A pak víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
4: Ano, ano.
2: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říkám mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
4: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: To má říkat. Má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
7: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Já začal až vám říkat, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, Ša-ča. To pokládám za nejslavnější
6: brep. A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny, já jsem byl synáček v té rodině a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střechu. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a on říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě pomocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.